0: na beatu.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Ano, začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy a začali jsme pozvánkou na jeden koncert, což jste samozřejmě podle té skladby nemuseli i hned poznat. Je to jednoduché, protože teď právě začala hodina věnovaná pozvánkám na blížící se koncerty a také už festivaly. Prostě speciál, který mu já říkám koncertně festivalový. A mimochodem, dnes je to první díl, příště ještě budeme pokračovat. No a začali jsme Sabaton, logicky, protože Sabaton vystoupí 3. června v Plzni v amfiteátru Lochotín. A bude to vlastně taková předzvěst Metal Festu, který tam začíná o 2 dny později. Od Sabatonu jsme slyšeli skladbu No Bullets Fly, pocházející z alba Heroes, vydaného v roce 2014. Ten samý den, tedy 3. června, bude velký koncert čekat i Prahu, protože v O2 Universum se představí američtí Mastodon. My se vrátíme do roku 2006, kdy Mastodon vydali 3. album Blood Mountain, obsahující třeba i píseň The Wolf is Loose. Tady jsou

Slyšeli jste skupinu Mastodon, která se chystá 3. června do Prahy, aby vystoupila v hale O2 Universum. Já už jsem zmiňoval plzeňský Metal Fest, no přesněji řečeno akci Metal Fest Open Air, která probíhá vždycky v tamním amfiteátru Lochotín, tedy na tom též místě, kde, znovu připomínám, se už 3. června představí švédští Sabaton. Letošní Metal Fest bude ve dnech 5. až 7. června a představí se na něm mimo jiné Accept, Avantasia, Pain, Better Beast, Camelot, Crematory, Orphanetland, Cryptopsy a mnoho dalších, včetně skupiny Sepultura. Bude to jedno z posledních vystoupení, teda přinejmenším u nás, protože Sepultura oznámila konec kariéry, a také poslední nahrávku, kterou je nedávné EP The Cloud of Unknowing. A mimochodem to EPčko je velmi podařené, třeba hned otvírák All Souls Rising mě docela poslal do kolen, protože tohle jsem od Sepultury upřímně řečeno moc nečekal. Takže tady z Brusonová Sepultura.

Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte koncertně festivalový speciál. Tohle byla pozvánka na plzeňský Metal Fest Open Air, který proběhne 5. až 7. 6. a vystoupí na něm mimo jiné i Sepultura, která právě dohrála, a nebo také kapela, kterou jsem záměrně ještě nejmenoval, kterou si zahrajeme teď, a to bude americká thrash metalová legenda Anthrax. Také se chystají na Ochotín. Anthrax letos vydají nové album, ale to vyjde zřejmě až v září. Tak my si dáme něco z toho, které vyšlo před 10 lety, jmenuje se For All Kings a bude to skladba Evil Twin. Přicházejí Anthrax.

0: Na Rádiu Beat.
1: V podstatě ve stejný termín, kdy v Plzni probíhá Metalfest Open Air, tak bude i další velký festival ve Slavičíně v tamním Army Parku, protože ve dnech 5. a 6. června tam proběhne druhý ročník, teda myslím, že je to druhý ročník, Karpaty Hard Festu. Akce, kterou letos posvětí nebo potěší svojí návštěvou i takové veličiny jako Dark Funeral, Rotting Christ, Destroyer 666 a další vyznavači spíš toho extrémnějšího metalu. Ale dvě kapely jsem ještě nejmenoval a ty jsou připraveny každá po jedné ukázce. Takovým hlavním lákadlem nebo hlavní hvězdou letošního Karpaty Hard Festu určitě budou, dá se říct, zakladatelé black metalu anglická kapela Venom. Ale pozor, oni dneska existuje, ono existuje vlastně několik podob skupiny Venom. Jedna je ta kolem Kronose, která mimochodem čerstvě vydala nové album, podařené. A pak je další verze, kterou tvoří bývalí členové Venom, a to Abaddon s Mantasem, s dalšími hudebníky, nebo respektive se zpívajícím baskytaristou a občasnými hosty. A ti se právě chystají na Karpaty Hard Fest, aby tam zaspomínali na slavné jejich první album, které se nejmenovalo nijak jinak než Welcome to Hell. A letos slaví 45 let od svého vydání. Venom, tedy ti Venom s Abaddonem a Mantasem, slibují i zajímavé hosty na toto vystoupení. No a pak si zahrajeme polské death metalisty Decapitated, kteří mimochodem vystoupí i v září v Ostravě jako jedni z headlinerů dvoudenní akce nazvané jednoduše Metal. Tak první jejich návštěva v Čechách bude už 5. až 6. června. Nevím přesně, kdo zahraje který den na Karpaty Hard Festu ve Slavičíně. Tak nejdříve Venom z toho avizovaného alba Welcome to Hell, skladba Sons of Satan, a poté Decapitated zahrají Iconoclast, což je věc z alba Cancer Culture z roku 2022.

To byly Venom a Decapitated, další pozvánka do Slavičína na Army Park. A my v tom představování toho, co vás čeká, se dostáváme na obří festival Rock for People, tedy do Hradce Králové, do tamního parku 360, protože na Rock for People letos bude opravdu silné zastoupení i tvrdé a metalové hudby. Ostatně posuďte sami. Hned 10. to je první den Rock for People, vystoupí mimo jiné Electric Cowboy, Megadeth a Trivium. 11. června pak budou třeba Baby Metal, Limp Bizkit nebo Papa Roach. 12. června Bring Me the Horizon, Gerea, 13. pak Within Temptation, no a 14. takový speciální bonusový den festivalu Rock for People, tak vás, posluchače Hard and Heavy, samozřejmě asi nejvíc budou zajímat Iron Maiden anebo Queensryche. My si teď ale pustíme pozvánku hned na ten první den. Zahrajeme si totiž Megadeth, něco z jejich podařeného letošního posledního bezejmenného alba. Skladba Made

A teď nás čeká pozvánka na další již tradiční a oblíbenou akci, což je Bezin Firefest ve Spáleném Poříčí. Letos se bude konat ve dnech 24. až 27. června. A představí se mimo jiné Dead to All, tedy ta skupina, která vzpomíná na slavné Dead. Skupina Napalm Death, Paradise Lost, Six Feet Under, Steel Panther, Forbidden, Protector a mnoho dalších. Včetně Apokalyptiky. Tak pojďme si zahrát něco od Apokalyptiky. Bude to z jejich prozatím posledního alba, nazvaného všeříkajícím titulem Place Metallica Volume 2. To vyšlo předloni a Apokalyptika na něm opět vzdává svoji poklonu skupině Metallica. Třeba i takovouhle zajímavou verzí skladby z té nepříliš milované desky St. Anger. Titulní skladba St. Anger, ale v podání Apokalyptiky se právě rozjíždí.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Tohle byla Apokalyptika, ale Bezin Firefest samozřejmě bývá i ve znamení hojné účasti domácích kapel. A já bych teď rád speciálně pozval na jedno vystoupení, které tam bude mít brněnská skupina Root. Ona v loni vlastně po tříleté pauze uskutečnila první koncert a letos si čekají další dva. Ten první bude už za necelých 14 dní v sobotu 30. května na třetím ročníku festivalu Brněnská bouře. Ten proběhne na hradě Špilberg v Brně a vzpomíná na tuzemskou metalovou scénu 90. let. A kromě Root se na něm dále představí Decay, Dennett, Disfigured Corpse, Dying Passion, Melancholy Pessimism a před nedávnem po mnoha letech obnovení Hypnotic Scenery a Sad Harmony. No a to druhé, ale to z poslední vystoupení Root, to proběhne právě na Bezin Firefestu. Pojďme zaspomínat na 30 let staré vynikající album Cargeras prostřednictvím titulního songu Root.

Root, to byla další pozvánka na letošní Bezin Firefest, který proběhne poslední červnový víkend, ale on je to víkend, který začíná vlastně už ve středu. No a hned na začátku července se chystá další tradiční letitá akce, oblíbená a po celém světě populární akce. Obscene Extreme v Trutnově v areálu na bojišti. Co vás tam letos čeká, zmíním jenom ty největší hvězdy zahraniční, třeba Rotten Sound, Macabre, Converge, I Hate God, Benighted, Sentinex a další. Ale také dvě kapely, které teď jsou připraveny jako zvuková pozvánka. Tou první budou švédští death metaloví klasici Dismember. Od nich si pustíme něco z kultovního alba Like an Ever Flowing Stream z roku 1991, což je protina Dismember, bude to skladba Defective Decay. No a poté přijde ještě skupina Propane, což jsou slavní američtí hardkoristé a je to další důkaz toho, že Obscene Extreme už zdaleka není jenom ve znamení death metalu a grindcoreu, ale že to jeho žánrové zaměření se rozšířilo. Tak od Propane si pustíme skladbu Desensitize, pocházející z alba Round 6, vydaného v roce 2000. Tak nejdřív je Dismember a pak Propane.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Dnešní koncertně festivalový speciál se blíží svému závěru. Zvali jsme převážně na festivaly, ale začínali jsme pozvánkou na dva samostatné koncerty, to byly ti Sabaton a Mastodon 3. června v Praze, a skončíme pozvánkou také na samostatný koncert, který proběhne 12. června v pražském klubu Modrá Opice. Zamířeno tam mají slavní američtí thrasheři Overkill. Tak my si od nich také něco pustíme. Bude to z jejich prozatím posledního studiového alba Scorched, které vyšlo před 3 lety. A já z něj lovím song nazvaný Harder Day Fall. Tady jsou Overkill, pro dnešek je to ode mne všechno, loučí se s vámi Petr Korál a příští týden budeme v těch pozvánkách pokračovat.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je, jako již tradičně, Davey a se mnou dneska takový zvláštní díl, tedy zvláštních 60 posledních nedělních minut. Kdo si přijde na své, tak nejdříve melodici a modernisti a posléze spíše rozvážnivci a hloubavci. No, je to tak, za námi němečtí Words of Farewell, kteří se představili skladbou z druhého dílu EPka Inner Universe z roku 2021. A rovnou se vrhneme na další podobné spolky, ať nestřiháme zbytečně tu melodickou niť. Čekají nás totiž francouzští Destinity, s kterými se také vrátíme o 5 let zpět, a také dánští Silvatica, kteří jsou už někde trochu jinde, než to, co dohrálo a co nás za chvíli čeká. Přesto tahle ta kapela skvěle poslouží jako takový most k tomu, kudy mám v plánu se dneska večer vydat. No, mějte uši na šťopkách.

Za mě skvělý nahrávky od Destiny a Sylvatica. Zvláště tedy ti druzí Dánové v sobě mají něco, co člověka nutí zaposlouchat se pořádně do jejich odkazu. No a to by bylo pro dnešek všechno z death metalu a z takového jako modernějšího přístupu. Teď budeme až dokonce hloubat a vnímat něco jiného, než jen tu hradbu tónů, která se na nás neustále valí. Před námi Amerika a Agaloch. Myslím, že tuhletu kapelu netřeba nějak zdlouhavě představovat, neb na scéně jsou již přes 30 let a diskografii mají dlouhou jak výčet chyb, který na mě shledává moje žena. Takže se pohodlně usaďte, odteď se budeme slýchat po každém odehraném songu.

Výlet do roku 2006 s kapelou Agaloch. To už je, přátelé, 20 let, co tuhletu skladbu kapela vydala prostřednictvím D&T Records. A pořád je to skvělý. Říkal jsem, že teď se až do konce uslyšíme vždy po odehrání konkrétního songu, takže jdeme na další skladbu. Ta bude tentokrát od jednoho konkrétního borce jménem Sergio. Tenhle ten frajer bydlí v Chile a na svědomí má veškerý materiál a také nástroje v kapele Rise to the Sky. My jsme si ho tady už před lety představovali. A tenkrát mě tak neskutečně moc zaujala jeho tvorba, že jsem milému Sergiovi napsal s tím, že od něj koupím všechna CDčka, co kdy vydal a co má na skladě. Všechno neměl, ale něco málo poslal. A z toho, co poslal, si dáme jednu věc.

Já vím, že vy víte, že přesně pro takovejhle styl hudby mám prostě neskutečnou slabost. Rise to the Sky z Chile právě teď v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Teď Anglie a zase taková spíše přemýšlecí věc, i když zrychlíme, protože nás čeká další u nás poměrně známá kapela Sour. I když kapela je vlastně silný slovo, stejně jako Sergio před chvílí má tenhle ten projekt na starosti jeden jediný borec jménem Andy. A mně se na Sour vždycky líbila ta rozmanitost. Je tam extrémní metal, ale jsou tam i melodie, a to melodie vykouzlené pomocí ne úplně tradičních nástrojů. Tak pokud neznáte, poslouchejte.

Tak a je tu finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Dle mýho skvělý poslední hodiny, protože jsme si hráli jak rychlý moderní věci, tak hloubavý, čarokrásně promalovaný skladby. Vám je asi jasný, že jsem si nakonec opět nechal něco speciálního a takovýho tečkoidního. Tedy něčeho, co vytvoří tu nádhernou tečku za tím naším moderátorským snažením. Takže míříme do Austrálie. Přiznám se, že název kapely Mesartim mi donedávna vůbec nic neříkal. Inu, posluchačovi Cesty páně jsou nevyzpytatelné a já se ku kapele dostal bez jakéhokoliv doporučení úplně sám. A jsem nadšen. Myslím, že tohle bude na rozloučenou to pravý ořechový. Takže se přátelé mějte a za týden opět naslyšenou. Budu se na vás těšit. Davey.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Petr Koura. Historik, politolog, herec a znalec třtinových rumů. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

Nejenom černá. Nejenom černá.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, 3 minuty před 6 hodinou v úterý 19. května 2026. Vyrážíte-li už z Ostravy na Olomouc po D1, tak počítejte trošku se zdržením před Klimkovickým tunelem. Stojí tam před tubusem nadměrný náklad a kolona, ta už je předtím asi kilometr dlouhá s tím, že se brzdí v mlze. Na příjezdu do Chomutova po D7 před sjezdem na Spořice byl zavřený pravý pruh, tahali tam dodávku ze Škarpy, ale už to vypadá, že se tam jezdí bez omezení. A novou ránu máme na D1 u Brna směrem od Vyškova na Prahu mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na 195. kilometru Ťukanec nákladního a osobního auta. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne někde čekejte přehánky a nepatrně teplejší počasí než včera. Má být oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo a k večeru na východě i slunce. Přes den se místy vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka v utkání Teplic s Duklou nepochybil, uvedla to komise rozhodčích po kritice Dukly. Komise také potvrdila správnost vyloučení zlínského obránce Černína v zápase s Baníkem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí do Francie. Grand Départ proběhne v Remeši. Babišův kabinet zruší odbor lidských práv a ochrany menšin na úřadu vlády, zanikne k 1. červenci. Prý kvůli efektivitě a úsporám. Stát tím podle kritiků oslabí koordinaci lidskoprávních témat. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Ferry si už odpikává 3 roky vězení za 2 znásilnění a pokus o další. A nakonec v jaderné elektrárně Dukovany na sobotu chystají program Po stopách elektřiny. Děti se v něm hravou formou seznámí s výrobou a využitím elektrické energie.
2: Program odstartuje krátkým seznámením s tím, jak se vyrábí elektřina a jakou cestu urazí, než doputuje do zásuvek v našich domácnostech. Děti pak vyrazí na tematickou stezku se soutěžní mapou, která je zavedena nejen do infocentra, ale i na další místa v areálu a jeho okolí. Jedním ze zastavení bude také parkoviště vybavené fotovoltaickým zastřešením. Akce je určena pro děti do 12 let v doprovodu rodičů. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
1: Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 19. května 2026.

0: Zpíval Ozzy, u kytary Zakk Wylde, u basy Sabaťák Geezer Butler, ale jde mi o mistra vytvářejícího tu dramatickou náladu za pomocí melotromu. Ano, to byl opět pianista Rick Wakeman. Včera měl 77. narozeniny, hrála jsem vám ho včera s Yes a taky jsem říkala, že dohlíží na finish knížky o svém životě. Tak už se ví, že ta knížka v originále vyjde 29. října, bude se jmenovat Čaroděj z Progu, jako z Prog roku, a on sám k ní říká, že je docela dlouhá, protože on už je docela starý. A jeho vydavatel ke knize napsal: Rick sice bere svoji hudbu a kreativitu velice vážně, ale svůj život vnímá jako námět pro sitcom. Tyto nezapomenutelné memoáry jsou příběhem hudebního génia s dobrodružným vkusem, příjemným smyslem pro absurditu a darem pro komedii. Je to knížka, kterou Rick vždycky napsat chtěl. Jedinou nepřekvapivou věcí na ní je, že se skvěle čte. Tak snad se vám v úterý 19. května 2026 bude dobře poslouchat Radio Beat.
1: Já taky ne. No nevíme.

Ano, i dneska má pro vás vejvoďák gramofon. Vaše LPčka budete moci přehrávat na nové chytré mašině od Sony, pokud dneska po deváté přechytračíte ostatní býťáky v rokové detektivce. Výhrou pak určitě bude poslech i dalších pořadů našeho rádia. Třeba rokové zpovědnice, kde si Dan Kohout bude od 20. do 23. povídat s docentem doktorem Petrem Kourou. Tento historik a politolog umí moc hezky povídat třeba o fenoménu swingové mládeže, tedy o potápkách a bedlách za okupace. Jinak tento znalec třtinových rumů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vede katedru dějin a didaktiky dějepisu. Tak se nechme příjemně dovzdělat dneska po 8. hodině večerní. A mimochodem další vysokoškolský profesor k nám do studia přijde v pátek, pozvání do pořadu Rockerova rána přijal Proteus.

Je úterý 19. května, už 6 hodin a 19 minut a včera se býťáci v Paříži rozehrála kvalifikace na antukový tenisový Grand Slam. Prvním kolem prošla Dominika Šálková a Dalibor Svrčina. Bohužel nepodařilo se to Gabriele Knudson. Dneska načne kvaldu na French Open sedmička našich, včetně Karolíny Plíškové, a bohužel dojde i na přímou konfrontaci dvou Češek, Lindy Fruvirtové s Lucií Havlíčkovou. Včera se utkali na turnaji ve Štrasburku Bousková se Siňakovou. Pozici výše nasazené nakonec ve dvou setech potvrdila Marie a Kateřina se tedy přesouvá do francouzské metropole. Jinak prvním kole turnaje v Hamburku prošel Jakub Menšík.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6:30 a na D1 u Brna směrem na Prahu je kolona od EMV na 198. kilometru, protože mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov je drobnější nehoda na 195. kilometru. Posloucháte-li nás na frekvenci 106, tedy v Opavě, tak na Šternberg vás přibrzdí nehoda se zraněním v Litulovicích a na Fulnek semafor u Vrchů. Pojďme si dát spolu kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne někde čekejte přehánky a nepatrně teplejší počasí než včera. Má být oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo a k večeru na východě i slunce. Přes den se místy vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Združenáři Vytrval a Daněk ukončili kariéru. Medailisté z juniorského mistrovství světa končí ve svých 28 letech. Vytrval se loučí po životní sezóně ve Svěťáku, Daněk kvůli dlouhodobým potížím s kolenem. Polsko předá do Česka tři lidi zadržené v souvislosti se žhářským útokem na zbrojovku v Pardubicích. Má k tomu dojít během několika týdnů. Jde o dva muže a jednu ženu s polským občanstvím. Ředitelství silnic a dálnic pomalu zahajuje stavbu nových nájezdů na Pražském okruhu.
2: Jde o stavby, které by měly vzniknout mezi dálnicí D5 a Barrandovem. Nadjezd v ulici Kaustisu má být zprovozněn do 5 měsíců od zahájení prací. Nadjezd k ulici k zadní Kopanině pak do 7 měsíců. Provoz na okruhu by měl být většinu času zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy. Honza Navrátil, Praha.
1: Majitelé bytu v Říčanech u Prahy letos zaplatí kvůli kuriózní chybě vyšší daň z nemovitosti. Radnice špatně spočítala zvýšení koeficientu. Slíbila proto, že lidem navýšení v dalších letech vykompenzuje. A nakonec v USA testují propojení ChatGPT s bankovními účty. Nová funkce zatím umožní jen čtení dat, analýzu výdajů a vyhledávání plateb bez převodu peněz. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia B.
0: Classic rock.

V přehlídce nejvlivnějších kytaristů britského roku. Po Marku Knopflerovi přichází Pete Townshend. Já jsem hledala nějaké propojení mezi těmito borci a našla jsem, že Pete si rád půjčoval Markovo studio v Londýně, když točil solovky. Ale my si ho dáme s kapelou The Who, se kterou se nejvíce proslavil. A když jsme u té slávy, tak Townshend se doznal, že chtěl být rockovým kytaristou nikoli, aby balil holky, ale aby takto odvedl pozornost od svého obřího nosu. No a když se pak dostal na pódium, tak ho opět mindrák z toho frňáku dovedl k tomu, že nepostál, pořád tam pobíhal a choval se dost agresivně. Ostatně Townshend je považován za prvního, kdo úmyslně rozbil kytaru na pódiu. Poprvé to byla náhoda a nízký strop v klubu, kde vystupovali. No ale když publikum jásalo, tak z toho udělal pravidelný kousek a byl schopen během jediného roku zničit 40 kytar. Pete Townshend má dneska 81. narozeniny. Narodil se do rodiny hudební, jeho maminka byla zpěvačka, táta jazzový saxofonista a technicky vzato už jako miminko byl na turné. A tvrdí, že má jasné vzpomínky na to, jak ve věku necelých 2 let rozdával piva trumpetistům v otcově autobuse s kapelou. A proč kazit hezkou historku pátráním po tom, jestli je to možné?

Kytarista Pete Townshend má dneska 1,8. Na beatu jsme si hráli The Who a pokračujeme za oceánským hokejem. I na východě totiž může vyhrát klub s Čechem v sestavě. Proti Hurikánům z Caroliny se postaví Montreal Jakuba Dobeše. A právě o gólmana z Ostravy se dneska Canadiens mohli opřít při rozhodujícím 7. zápase série proti Buffalu. Dobeš předvedl 37 úspěšných zákroků. Montreal se na výhru zadělal v první třetině, kterou vyhrál 2-0. Sabres se pak podařilo srovnat a pak o postupu rozhodla branka v prodloužení. Montrealu se tedy sezona prodlužuje a finále o trofej Velšského prince proti Caroline začíná v noci na pátek. Už zítra si to poprvé rozdají nejlepší celky západu Vegas s Colorédem. A dneska se mimochodem taky hrál třetí duel v finále severoamerické profesionální ženské ligy. Hokejistky Otavy i s Kateřinou Mrázovou porazili Montreal Natálie Mlínkové 2-1 a stérii stáhli na zápasy 1-2.

0: záhada mocne. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocne. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin a je zpomalení na D1 z Vyškova na Brno před Rohlenkou od 212. kilometru. Pak se zaseknete kousek za Slatinou na kilometru 200. Na 195. mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov se došetřuje nehoda. Ťukanec je i ve frontě před omezením u Šmejkalky. Kolona z Brna na Prahu je od 25. kilometru od mostu přes Sázavu a ztratíte tam asi 10 minut. A na příjezdu do Děčína od České Kamenice po 13. taky omezení a i tady někdo přehlédl začátek kolony a u odbočky na Ludvíkovice je Šťouchanec. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio
1: B. Počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno až do dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy skoro jasno. Přes den by mohlo zapršet s menší pravděpodobností i bouřky, teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Arsenal udělal důležitý krok k anglickému fotbalovému titulu. V předposledním kole porazil Burnley 1-0, na prvním místě tabulky má na dosah zisk trofeje, kterou naposledy vyhrál před 22 lety. Premiér Babiš zkritizoval návrh zákona na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Materiál prý obsahuje řadu problémů a připomínek úřadů. Ty má ministr Klempíř vysvětlit a projednat to s vedením médií. Cenu Olgy Havlové získala Marie Svobodová ze Žamberku, vede zahradnictví, kde pracují lidé s handicapem.
1: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Naši odehráli třetí zápas ve skupině, pokračuje Petr Plintovič.
3: Po blamáži se Slovinci z Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim

0: Léto. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
1: Radio B. Classic Rock. Come here, baby.

Steven Tyler se kvůli zničeným hlasivkám musel stáhnout z pódií, ale do cukrárny pořád chodí. Včera byl viděn v městě Quincy v americkém státě Massachusetts a než v cukrárně slíznul svoji kávovou zmrzlinu, tak se tam ochotně podepsal několika fanouškům. Vy se zítra můžete zastavit třeba i pro vejvodáků v podpis v Liberci. Čeká nás beatová pumpa první letošní a ta proběhne u areálu obchoďáku Nisa v Liberci od 11. do 17. hodiny. Tak s vejvodákem tam bude i Ota a především bude tam naše mobilní studio, takže se zastavte a přijďte si taky trošku povysílat. Připomínám, že další setkání býťáků je už v pátek a v sobotu v Lokti nad Ohří, kde nás čeká další už 23. ročník býtové síně slávy. No a kde se velmi brzo, již příští týden sejdeme v Brně a proč, i to si můžete přečíst na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: jsou momentálně na americkém turné. Zítra hrají kdesi v Pensylvánii, ale podstatný je 3. červenec. To budou ozdobou festivalu v Poličce. Zahraniční návštěva už dneska zajíždí do Ostravy. V baráku bude hrát kapela z New Yorku. Poprvé přijíždí do Ostravy Fun Lovin' Criminals.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Na mistrovství světa třídy Formula Kite v Portugalsku se závodilo v extrémních podmínkách Atlantiku. Český kajter Vojtěch Koška skončil 11., když po silném úvodu přišel o finále kvůli protestům a kolizi. Dominika Braunová obsadila 27. místo. Silniční cyklista Matěj Zahálka vyhrál závod českého poháru v Kyjově a vrátil se do čela seriálu. Jezdec týmu Kasper Kryptoformy porazil druhého Martina Voltra, třetí skončil Václav Ježek. V Chuchle aréně Praha se konala 77. velká květnová cena. Zvítězila Klisna Lada po souboji s favoritem Black Possem a získala 7. kariérní vítězství. Závod byl určen pro 4leté a starší koně na míli. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat.

Na beatu Precedence Bára Basiková, ta tu byla počátkem roku ve studiu na rozhovor k turné s kapelou Pačes a ještě s jednou partou a její zpěvák tu s Bárou před těmi 3 měsíci v pořadu Rockerová rána taky byl. Jsem trošku tajemná a to ne náhodou, protože ve hře jsou 2 vstupenky na pátek a sobotu do Lokte, na ten víkend s beatovou síní slávy a taky s večírkem Rádia Beat, který proběhne v pátek, s tím, že nás tam čeká obří sestava kapely Žlutý pes, taky uvedení osobnosti do beatové síně slávy a tou je letos Zuzana Michnová. No a potom v sobotu uvedeme kapelu Vítkovo kvarteto, osobnost in memoriam textaře Pavla Vrbu a skladbu Zdroj Romana Dragouna. Můžete být u toho, mám tady 2 vstupenky, stačí mi přes beatáckou aplikaci napsat, se kterou kapelou jela Bára Basiková s kapelou Pačes, tak se kterou další kapelou jeli společné jarní turné. Frontman téhleté kapely je mimochodem dvojnásobným členem beatové síně slávy. V roce 2014 byl uveden jako osobnost a o 4 roky později potom taky ta jeho grupa. Takže tolik nápověda, pište do beatácké aplikace.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Až dojedete do práce, tak si taky můžete na našem YouTube kanálu dát i obrazem reprízu pořadu Rockerova rána, když tady byla Bára Basiková s Tomášem Hajíčkem z kapely Krucipisk. Kubovi za chviličku přiletí do e-mailu dva lístky na víkend beatové síně slávy v Lokti. No a jak je to s tou jízdou do práce minutu před 7:30? Třeba na devítce z České Lípy na Rumburg budou tahat u obce Svor osobák z Příkopu. Další nehoda je na konci Hradecké dálnice na příjezdu do Prahy na Černáku. Před tím nájezdem na Štěrboholskou radiálu se srazila dvě auta a vidím, že se nám D11 před Prahou zpomaluje od 2. kilometru. Pozor taky v Brně na Drčkově ulici, kde se řeší bouračka dvou osobáků a je to nehoda se zraněním. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno až do dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku, místy skoro jasno. Přes den by mohlo zapršet s menší pravděpodobností i bouřky, teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. S Dynamem podepsal víceletou smlouvu. Po 5 sezónách odchází z Davosu, kde byl v posledním roce kapitánem. Prezident Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, kde se koná sjezd sudetských Němců i letos. Chce tak podpořit otevřený dialog o historii, nejen konkrétní výklady. Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce.
2: Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav a ještě v letošním roce vypíše stát soutěže na projektovou dokumentaci pro úseky Mladá Boleslav Turnov a pak dál do Liberce. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko a Liberecko.
1: Počet poprav ve světě loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích byly popraveny téměř 3 tisíce lidí. Do toho nejsou započítané další tisíce případů v Číně. A nakonec Brno vyměnilo v centru města staré výsuvné sloupky za chytré. Ty komunikují s vozy záchranářů přes 5G síť. Díky tomu projedou bez držení. Upgrade systému vyšel na 19 milionů korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

9 minut po půl osmé posloucháte rádio B. Po fousáčích varování z provozu zavřeli dálnici na příjezdu do Chomutova od Prahy. Na 76. kilometru boural kamion a teď tam probíhá vyprošťování a D7 je zastavena mezi exity 75 Droužkovice a 78 Spořice. Tedy budete muset jet přes Chomutov. A ještě napsal textovku z auta Honza, že jak je zpomalení před Šmejkalkou na dálnici z Brna na Prahu, tak v té koloně na 27. kilometru na úrovni odpočívky, co je na opačné straně, tak se tam srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Pak je volno, ale od molky fronta až do půlky kopce. Jinak koukala jsem, že před tou nehodou je zpomalení přibližně od Naháče od 29. kilometru.

Dobré ráno, je 19. května, svátek má Ivo, narozeniny třeba Marek Brodský nebo nejstarší dcera Alice Coopera, taky muzikantka Kaliko nebo Pete Townshend, to už jsem tady zmiňovala. 19.5. se narodil taky borec, kterého jsme tu měli před chviličkou, Dusty Hill, ale basák ze ZZ Top už dneska 77. slaviti nemůže. My teď pozvedneme hrnky s kávou, nebo nevím, co máte po ruce, tak přípitku pro hudebníka, který si vysloužil přezdívku lidský metronom. Sice svůj osobní život má, nebo možná měl velmi divoký, ale v práci byl absolutně přesný, což oceňují jeho spoluhráči z AC/DC. I když ho na chviličku museli hodit přes palubu, protože už to s ním nešlo. Phil Root má dneska 72. Když byl z AC/DC odejít v roce 1983, tak se snažil zbavit svých závislostí a soustředil se na jiné koníčky. Závodil s auty a létal s vrtulníky. Mimochodem, když mluvíme o vrtulnících, tak si Phil po skončení turné Black Eyes v roce 2010 koupil jako dárek za odměnu, že to tak všechno pěkně zvládl, helikoptéru. A jako jeden z rozmarů na turné si vždycky přál, aby v jeho hotelovém pokoji byl pořádný okruh závodní modelové autodráhy. Hračička.

Bebeník Phil Roth má dneska 72, je mistrem méně více filozofie, vždycky chtěl sloužit písničkám, ne prostě na sebe táhnout pozornost. Jak říkám, vysloužil si přezdívku lidský metronom pro svoji přesnost a minimalistický styl. A to většinou ještě s cigaretkou ležérně visící z koutku úst. A propo, já vím, že není modelka ani chodící reklama na dentální kliniku, ale když se v roce 2017 ještě na Říčanské zastavil na rozhovor ve studiu Beatu, tak nám tady docela hodně zavařil. Musím říct, že především smekám nad překladatelem toho rozhovoru, protože když si Phil Roth nevzal zubní náhradu, tak mu teda vůbec nebylo rozumět. Ale byl strašně milý, podepsal nám tady fotku a dokumentaci je možno najít i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Když si zadáte Phil Roth na Beatu, tak vám to tam vyskočí. Teď pokračujeme s kapelou U2. Máte-li něco k dopravě, volejte na linku 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin a stále je zavřená dálnice na příjezdu do Chomutova od Prahy. Po nehodě tyráku policie stahuje provoz z D7 na exitu 75 Droužkovice. Hromadná nehoda se stala na příjezdu do Prahy po dálnici Karlovarské. Kousíček před nájezdem na okruh se srazila na D6 4 auta a nákladák. A nehoda 2 aut v levém pruhu je na 27. kilometru dálnice z Brna na Prahu. Ještě tedy před omezením u Šmejkalky. Kolona je v tuto chvíli od 29. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: nemocnici. Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, přes den místy přehánky, možná i bouřky, teploty 18 až 22. Zítra oblačno až zataženo, místy slabý déšť, postupně přehánky četnější v západní polovině Čech, výjimečně i zabouří. Později večer bude srážek i mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český hokejový brankář Jakub Dobeš dnes vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. Buffalo prohrálo 2-3, přičemž Dobeš inkasoval 2 góly a kryl 37 z 39 střel. Prezident Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem Genštábu. Vláda už Hlaváče podle premiéra Babiše schválila jako nástupce Řehky.
2: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě. Má obrovské zkušenosti, myslíme si, že je to ideální kandidát a v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
1: Recidivista vykradl samoobslužný lesní bar v Horní Lipové na Jesenicku a krátce poté ho dopadli pražští policisté. Ti tam byli mimo službu na výletě, navíc jim pomohl místní myslivec. A nakonec převoz elektrokol s vyjmutou baterií v pražském metru podle hasičů nesnižuje riziko požáru. Akumulátory se mohou samovznítit i mimo zařízení a reakce je velmi rychlá. Dopravní podnik přesto pravidla zatím nemění. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Kabát.

0: zapeklitá záhada mocné. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocné. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

To nevadí, že nemáte rádi pondělky. Dneska už je úterý a dneska na Beatu můžete vyhrát gramofon firmy Sony už v další hodině v rokové detektivce. A třeba večer si poslechnou od 20. hodiny rokovou zpovědnici, ve které si Dan Kohout bude 3 hodiny povídat s docentem, doktorem Petrem Kourou, což je historik a politolog, který třeba obdržel cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský čin za svou rozsáhlou monografii Swing na vlnách rozhlasu. Vznik a vývoj swingové hudby v protektorátu Čechy a Morava. Takže zajímavé téma poptávek a bedel třeba dneska otevřou i Dan Kohout s Petrem Kourou v rokové zpovědnici od 20. do 23. No a na závěr dne půlnoční album, bude to 15. kapely Megadeth Dystopie, deska, díky které kapela Megadeth dostala historicky první cenu Grammy.

0: Jak už mi před čtvrt hodinou ve zprávách v 8 říkal, tak poslední do nejlepší čtyřky Stanley Cupu jsou hokejisté Montrealu, za které dneska parádně zachytal Jakub Dobeš. V basketbalové NBA se dneska rozehrálo první konferenční finále. Na západě San Antonio v prodloužení porazilo Oklahomu a v dresu vítězů francouzský čahon Victor Wembanyama, mezi námi kamarády Wemby, uhrál 41 bodů.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Šermíř Alexandr Šupenič skončil na Grand Prix v Šanghaji až 33. V úvodním duelu podlehl Němci Kálovi 10-15. Český volejbalista Donovan Javorunok vyhrál s Perugí Ligu mistrů. Italský celek ve finále Final Four v Turíně porazil 3-0 na sety polské Zavirce. Basketbalistka Veronika Voráčková se stala vicemistryní španělské ligy se Zaragozou. Ve finále její tým dvakrát podlehl Valencii. Hokejbalisté Hostivaře jsou krok od obhajoby mistrů České republiky.
3: Po prvních dvou utkáních finálové série extraligového playoff vedou nad lužinským Kert Parkem 2-0 na zápasy po vítězstvích 6-2 a 5-2. Hvězdou úvodního víkendu byl hostivařský forward Tomáš Šmerha, který v obou utkáních dvakrát skóroval a v sobotu navrch zapsal jednu asistenci. I jeho zásluhou tak může hostivař zopakovat loňský triumf, a to už v sobotu 23. května, kdy se série hraná na tři vítězná utkání přesouvá na hřiště Kert Parku. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte...

0: Gačinko, prosím tě, v Praze Michalská ulice na úrovni nemocnice Kreč, obousměrně stažené do jednoho pruhu. Takže ať se tomu radši všichni vyhnou, myslím, že to tady bude celý den moc pěkný. Ahoj, Pavel.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8:30, na D1 v Brně je nehoda na příjezdu od Prahy. Za výstavištěm na 191. kilometru uvidíte státu středových svodidel osobák s dodávkou po srážce. Na Karlovarské dálnici na příjezdu do Prahy je hromadná bouračka. Na začátku odbočovacího pruhu na Velký pražský okruh se srazila v pravém pruhu 3 osobní auta a taky kamion, ze kterého údajně vytéká nafta. Takže počítejte, že na Varské dálnici před Prahou se zaseknete u letiště. No a stále zůstává zastavená dálnice číslo 7 z Prahy před Chomutovem. Policie provádí odklon na 75. kilometru. Pojedete přes Chomutov. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne někde čekejte přehánky a nepatrně teplejší počasí než včera. Má být oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo a k večeru na východě i slunce. Přes den se místy vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Združenáři Vytrval a Daněk ukončili kariéru. Medailisté z juniorského mistrovství světa končí ve svých 28 letech. Vytrval se loučí po životní sezóně ve Svěťáku, Daněk kvůli dlouhodobým potížím s kolenem. Polsko předá do Česka tři lidi zadržené v souvislosti se žhářským útokem na zbrojovku v Pardubicích. Má k tomu dojít během několika týdnů. Jde o dva muže a jednu ženu s polským občanstvím. Ředitelství silnic a dálnic pomalu zahajuje stavbu nových nájezdů na Pražském okruhu.
2: Jde o stavby, které by měly vzniknout mezi dálnicí D5 a Barrandovem. Nadjezd v ulici k Austisu má být zprovozněn do 5 měsíců od zahájení prací. Nadjezd k ulici k zadní Kopanině pak do 7 měsíců. Provoz na okruhu by měl být většinu času zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy. Honza Navrátil, Praha.
1: Majitelé bytu v Říčanech u Prahy letos zaplatí kvůli kuriózní chybě vyšší daň z nemovitosti. Radnice špatně spočítala zvýšení koeficientu. Slíbila proto, že lidem navýšení v dalších letech vykompenzuje. A nakonec v USA testují propojení ChatGPT s bankovními účty. Nová funkce zatím umožní jen čtení dat, analýzu výdajů a vyhledávání plateb bez převodu peněz. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Classic rock.

Fanoušky kapely Europe upozorňují, že jejich deska Walk the Earth je v nabídce půlnočních alb pro příští týden, tedy v anketě u nás na webu radiobeat.cz. Tito Švédové i po včerejším hokeji plánují v listopadu zahrát v Ostravě. Jinak, co se týče té desky, kterou máme tedy možnost si poslechnout příští týden v našem vysílání celou, jestli dostane dost hlasů, tak byla nahrána ve slavných londýnských studiích Abbey Road a Europe přitom použili stejné mixážní pulty a kompresory, jaké používali Beatles a Pink Floyd na svých klasických deskách. Tedy The Wall Floydi točili kvůli anglickým daňovým zákonům a celkové finanční výhodnosti mimo Británii. Pojďme si z The Wall dát jeden kousek.

O jednotlivých akordech písní kapely Pink Floyd můžete zítra pohovořit s naším vejvodákem. To on bude rád. Můžete se taky zastavit na kus řeči třeba o boxu s Otou Semanem a především si zavysílat z našeho mobilního studia. Již zítra proběhne totiž první letošní beatová pumpa. Bude v Liberci u obchodního centra Nisa Liberec od 11 do 17 hodin. Další setkání s beatáky plánujeme v pátek a v sobotu u beatové síně Slávy a večírku Rádia Beat v Lokti nad Ohří. No a další možnost na setkání budeme mít již příští pátek v Brně u Bikers Crown popolední mezi 12. a 14. hodinou. Podrobnosti najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: nepeklitá záhada mocne. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocne. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz.

Krakonošova Sojka mi pošeptala, že tihleti Trautenberg mají nejbližší koncert v sobotu v Budějcích v pivovaru Samson a budou se dělit o pódium s kapelami Traktor, Dimitri, Horkýže Slíže a Alkehol. My teď pokračujeme s Omegou. Jore Geld.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Aleš Brychta vám zaspívá v sobotu v Klánovicích. Ani netuším, proč jsem si na něj vlastně vzpomněla. Vy musíte zase přijít na to, kterou kapelu nebo interpreta, jo, pro které nachystal vejvodák nápovědy. A jestli se vám to podaří vyluštit jako nejrychlejšímu, tak gramofon Sony bude váš. Tak držím palce v rokové detektivce, která začíná záhy, protože za 4 minuty bude 9. Pokračuje pak u závěra D7 na příjezdu do Chomutova od Prahy. Boural tam kamion, provádějí tam tedy odklon policie na město z 75. kilometru. Na příjezdu do Prahy po Varské dálnici se stále řeší v odbočení na Velký pražský okruh hromadná nehoda, ale v koloně dlouhé asi kilometr od letiště ztratíte tak 10 minut. To větší díru do časového rozpočtu naberete na Hradecké dálnici, která se zpomaluje už od sjezdu na Jirny. To znamená z nějakého 8. kilometru, protože na Černém mostě, v tom místě, kde se rozhodujete, jestli na jižní spojku nebo Štěrbolskou radiálu do centra nebo na Mladoboleslavskou dálnici, tak je tam bouračka. Bouračka je taky na jižní spojce směrem z Barandovského na Lanový most před sjezdem na Zahradní město. Počítejte s kolonou od magistrály, tedy 5. května. Víťáci, dobrou jízdu a vydařené úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, přes den místy přehánky, možná i bouřky, teploty 18 až 22. Zítra oblačno až zataženo, místy slabý déšť, postupně přehánky četnější v západní polovině Čech, výjimečně i zabouří. Později večer bude srážek i mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka v utkání Teplice s Duklou nepochybil, uvedla to komise rozhodčích po kritice Dukly. Komise také potvrdila správnost vyloučení zlínského obránce Černína v zápase s Baníkem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí do Francie. Grand Départ proběhne v Remeši. Evropu tento týden zasáhne výrazné oteplení kvůli přílivu teplého vzduchu z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. K nám dorazí největší teplo o víkendu, prý by mohla padnout i 30. Americký prezident Trump provedl v prvním čtvrtletí při obchodování na burze 3700 akciových transakcí, v průměru tedy 59 denně. Celková částka se vyšplhala až na 15 miliard korun. Obchody se týkaly firem, které ovlivňují jeho politická rozhodnutí. A nakonec v jaderné elektrárně Dukovany na sobotu chystají program Po stopách elektřiny. Děti se v něm hravou formou seznámí s výrobou a využitím elektrické energie.
2: Program odstartuje krátkým seznámením s tím, jak se vyrábí elektřina a jakou cestu urazí, než doputuje do zásuvek v našich domácnostech. Děti pak vyrazí na tematickou stezku se soutěžní mapou, která je zavedena nejen do infocentra, ale i na další místa v areálu a jeho okolí. Jedním ze zastavení bude také parkoviště vybavené fotovoltaickým zastřešením. Akce je určena pro děti do 12 let v doprovodu rodičů. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
1: Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvodák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: Stouni, tedy Rolling Stones, jako první kapela, co se týče středeční, ta bude zítra, to znamená úterní detektivky na Beatu. Já jsem Vývodák, přeju vám hezký den. Naposledy dneska hrajeme o gramofon Sony PSLX3BT, ke kterému můžete bezdrátově připojit sluchátka anebo reprobedny, nebo třeba jenom jednu reprobednu, anebo třeba jenom jedno sluchátko, záleží, které sluchátka máte. Abyste se dostali na tento gramofon, musíte podle nápověd a indicií poznat, koho hledáme, jakou kapelu nebo jakého muzikanta. A protože včera to bylo jednoduchý, tak dneska je to ještě jednodušší. Pro někoho samozřejmě úplně naopak, daleko těžší. První indicie, první nápověda, ať na nic nečekáme, je připravená. Počkám ještě 3 vteřiny, lžu, dávám jim tam hned okamžitě.
2: Místo tankování na čerpací stanici volí někteří výtečníci levnější způsob, jak přijít k benzínu. Frenštáčtí policisté byli jen v posledních několika týdnech voláni k desítkám případů navrtaných nádrží.
3: Nedá se říct, že by se jednalo o nějakou speciální značku. Pravdou je, že 99% těch případů jsou benzinové vozy. Pomocí akuvrtačky navrtají nádrž, následně nechají vytéct pár litrů pohonných hmot, které potom použijou do svého vozidla.
2: Kromě uzamčení auta do garáže není před zloději benzínu žádná ochrana. Pomůže jen všímat si toho, kdo se kolem aut pohybuje, a při podezření zavolat policii.
1: Tak začali jsme reportáží, uvidíme, kde skončíme. 210, 32, 33, 34. Poslední gramofon Soňák je ve hře. Držím palce.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Hrajeme o gramofon Sony a víme v první nápovědi, co tak eventuálně zaznělo. Jak si s tím dokážete poradit? 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
3: Ahoj, tady Valda a Martin. Volám na detektivku.
2: Já jsem teď blbě rozuměl Valda a Martin, jako Valdemar Martin, nebo jsem...
3: Ne, Valda přezdívka, jinak jsem Martin.
2: Rozumím, no, jak jinak říkat Martinovi než Valda, to je logický. Jak je to teda, komu dneska, nebo co, proč?
3: Myslím si, že by to mohla být Metallica, protože schováme auto do garáže a Metallica vydala album Garáž.
2: Ano, ale ty myslíš jako to auto, o kterých byla řeč, ze kterých kradli ten benzín. Takhle to myslíš, jo?
3: Takhle a to myslím, no.
2: To bych tam býval dal nějaký auto, který dá se skovat do garáže a nepajcoval bych to tím kradeným benzínem teda. Čímž asi upozorňuju hlavně, proč tam ta první nápověda byla, nebo kvůli čemu, jo?
3: Jasně.
2: Tobě
3: jo,
2: ale dobrá. Děkuju, dobrý jako špatný první pokus, jo?
3: Jo,
2: no, to mohlo být horší klidně. Děkuju, měj se, čau, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Tak, další možnost získat gramofon pro koho? Rádio Beat, prosím.
4: Tady Petr, ahoj.
2: Petře, zníš tak jako sofistikovaně. Koho hledáme dneska?
4: Mám do detektivky.
2: No to, já jsem to poznal, abych říkal, že už je neboláš do banky. No. Koho? Stinga. Proč Stinga?
4: Protože v nápovědě byla benzínová stanice, nebo o benzínu, že se krade benzín, a on má písničku Fill Her Up z alba Brand New Day.
2: Ale jako si znalec, to je vidět, jako jo, že jsi fančmekr, ale až takhle do detailu jsem to u Stinga nemyslel, myslel jsem to do detailu úplně u jiného chlápka, jo?
4: Mm-hmm, dobře,
2: tak děkuju, dobře. Zatím, čau.
4: Díky, čau.
2: No a další pokus, nebudeme na něj čekat dlouho, Radio Beat, prosím.
5: No, ahoj, já volám na hádanku, já si tipnu Rammsteiny.
2: Tak, je to detektivka, není to hádanka a Rammsteiny jsou blbě, jo, to je, je to špatně. Tak poslouchej, druhá nápověda, druhá, jo, teprve, ne první, ale druhá, tak tady je, čau, ahoj.
5: Čau, ahoj.
1: Jakou kadenci po ránu mají Mikuláš Plas a Vítek Nováč? Rockerovo ráno na Beatu.
2: Mikuláš Plas a Vítek Novotný, členové skupiny Skotační kulomet. Byla chyba?
6: Jo, jsem Nováček, ne Novotný.
2: Ty bláho, promiň, Vítku, promiň.
6: Novotný je taky Novotný.
2: Samozřejmě, klidně mu můžete od teďka říkat normálně Novotňák. I když já mám pro Vítka své vlastní jméno, Vítek to moc dobře ví a Miky, ty to víš taky. Pokaždé, když mám tu možnost a uvádět vaši skupinu, tedy Skotační kulomet, ať už na festivalu nebo někde jinde, tak rád připomenu, že ve skupině Beatles John Lennon hrál na kytaru a zpíval, kdežto ve skupině Skotační kulomet Vítek hraje na klávesy.
6: Ano.
2: Stalo se ti, Vítku, krom toho, že ti tak říkám já, od někoho jiného, že ti někdo řekl, že seš set sakramensky velmi podobný, skoro až úplně stejný jako John Lennon?
7: Párkrát se mi to už stalo, doufal jsem, že to vyřeším tím knírem, nepovedlo se, pořád se mi to děje.
2: Nepovedlo se mu to, tak to byl záznam z Rockerova rána, třeba vám to trošku pomohlo. 210, 32, 33, 34, gramofon Sony je ve hře.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Je jeden vítěz. A co když třeba dneska hledáme jednoho chlapa? Dvě nápovědy už jste slyšeli. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: Ahoj, tady Petr. Já bych typoval Davida Bowieho.
3: Proč, Petře?
4: Mě to nějak v tom skotačení a takhle k němu vede.
3: Prostě v tom skotačení slyšíš Davida Bowieho, jo? Dobře,
4: ano.
3: Dobře, děkuju, měj se, čau.
4: Ahoj.
3: Tím pádem jako David Bowie je ten, koho nehledáme dneska, tak to jsme pochopili. Radio Beat, kdo teď je na telefonu?
5: Zdravím, tady je posluchač Miloš na cestách zrovna.
3: Zdar Miloši, tak co?
5: Zkusíme. Já jsem po první napovědi tipnul Jirku Schillingera, protože měl slavnou písničku Lupičvili a tam byli zloději, tak mě to tak jako k sobě vyšlo. Druhou jsem už nezaslech, protože zkouším volat.
3: Jo, tak Lupičvili by asi na to seděl eventuálně, ale ten bral všechno, jo, ten bral blinkry,
5: aha,
3: lišty,
5: aha,
3: jo, určitě i kdyby byl, nazdar, čau, ahoj, tak to bylo rychlý, i kdyby býval, byl už Simpson v té době, tak by určitě bral takový ty mřížky na světla, ten by krát, tady šlo o krádež benzínu. Radio Beat, prosím, halo?
6: Haló?
3: No, tak to bylo...
6: Jeňo.
3: Nazdár, Jeňo, já tě poslouchám. Ahoj. A jsem zvědav. Koho si myslíš, že hledáme dneska?
6: No, já myslím, že to je Bob Dylan.
3: Proč Bob Dylan zrovna tenhle ten?
6: No, on má nějaký CDčko s krádeží. Láska, krádež.
3: Jo, ale tady šlo o krádež benzínu. Vyloženě, loupež, krádež benzínu, několikrát to tam zaznělo. My hledáme někoho, kdo prostě krad benzín, jo? A druhá indicie tě nepomohla vůbec v ničem?
6: No, to jsem právě myslel, že ten Bob Dylan s tím Johnem vystupovali.
3: Jako s kulometem, s kotačním, jo? Že? Tak děkuju, měj se, čau, ahoj.
6: Ahoj.
3: Zdá se mi dneska, jako je úterý, samozřejmě není se čemu divit, včera jsme porazili Švédy, dobrá, ale že trošku jako tápete malinko. Radio Beat, kdo je teď na telefonu?
7: Ahoj, tady Petr.
3: Nazdar.
7: Ahoj,
3: No?
7: Kulmet, Machine Gun, tak Deep Purple.
3: Machine Gun, Deep Purple. Ani Deep Purple to nejsou. Děkuju, měj se, čau, ahoj.
7: Ahoj.
3: Ten kulomet, připomínám, je skotační. Radio Beat, kdo je teď na telefonu?
8: No, ahoj, tady Luboš.
3: Luboši, já ti držím palce, pojď, ty mi to řekneš, kole, dáme,
8: já myslím, že můj tip je, že to je Midnight Oil.
3: Australská kapela Midnight Oil, z jakýho důvodu?
8: No tak bylo to tam s tím benzínem, že jo, a teď ono, jak se krade ten benzín, a teď, že jo, tak jak je to teď, že jo, Američani to kradou tamhle ve Venezuele.
3: Začínáš popisovat nějakou mezinárodní situaci podle tvýho, jako z tvýho úhlu pohledu, ale šlo mi o, hledáme dneska muzikanta, jo, ne kapelu, muzikanta, který prostě byl, a je to, aspoň z mýho důvodu, nebo z mýho pohledu, je to jako známá věc o něm, jo, že ukrad benzín, jo, že by ukradl dva vlaky benzínu.
8: Já jsem se právě soustředil na to, na tu krádež, a proto mě to napadlo. Tak napadlo.
3: Včera v detektivce třetí nápověda byla citoslovce. Kikiriki, v podstatě byl to kohout, který kokrhal, a hledali jsme Joe Cockra. I dneska v té třetí nápovědě, kterou teď pustím, tak zazní citoslovce, akorát, že to nebude kohout, bude to daleko z větší zvíře, který si z přírodopisu určitě dokážeme vybavit a rovnou vědět, budeme vědět, je správný slovosled, kam ho zařadit, jo? Tak poslouchej.
8: Jo.
3: Čau.
8: Tak jo, ahoj.

0: Polívka na Rádiu Beat.
1: Jsme už po třetí nápovědě. 210, 32, 33, 34. Kdo je na telefonu?
2: Aneta.
1: Aneto, řekni mi, jak je to dneska s detektivkou?
2: Tak podle toho Scotta bych typovala Bond Scotta. Bona Scotta.
1: Jenom podle toho Scottu na konci jako Bon Scott, nic předtím?
2: A Scott jako Skotsko, nebo Scott ještě z toho kulometu.
1: Skotační kulomet, to by mohl být Scott. No a vzhledem k tomu, že Bon Scott v roce 63, ne teda nadlouho, ale zavřeli ho normálně do báně, šel bručet, lepil pytliky a zavřeli ho za to, že krom jiného ukrad 12 imperiálních galonů benzínu, v Austrálii to bylo už tenkrát, proto imperie, a z přepočtu je to asi 55 litrů benzínu šlohnul. Není to úplně
2: velké. To jsem nevěděla.
1: No, ale to nevadí. Já chci jenom říct, že 55 litrů není mnoho, ale krátce nemá. Jo, i kdyby to bylo 5 mililitrů benzínu, to se samozřejmě nesmí. Máš gramofon, ženo?
2: Jo, pečka. Ano, normálně. Teď ráno jsme se o tom s teďkou bavili, ať poslouchám, já se učím na zkoušky, tak jsem musela obětovat chvilku času, ale vyplatilo se to.
1: Já si myslím, že tvá oběť přinesla ovoce, nebo klidně i růže, záleží, co preferuješ. Je to automat, ten Sony gramofon, zmačkneš jedno tlačítko, to ramínko se samozvedne, najede nad desku, spustí se, jehla se dotkne desky, hraje to, pak se to zase samo vypne, ty akorát musíš tatímu přijít, otočit tu desku a pak se zmačknout tlačítko. Jo,
2: to jo, ještě, tak to asi
1: tak daleko ještě nejsme, že desky se musí růčo otáčet. Veliká gratulace, gramofon. Děkuju. Sony PS SLX3BT s bezdrátovým připojením na třeba sluchátka tvoje, jo. To by bylo taky dobrý, hele. Tati mu pos gramofon a sama si k tomu připojí své sluchátka, hele. Táta uslyší prd a ty pěkně budeš v pokojičku zavřena, jo. Tak děkuju, veliká gratulace, až do 10. hodiny budeme hrát dneska Bona Scotta.
0: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno až do dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku, místy skoro jasno. Přes den by mohlo zapršet s menší pravděpodobností i bouřky, teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. S Dynamem podepsal víceletou smlouvu. Po 5 sezónách odchází z Davosu, kde byl v posledním roce kapitánem. Prezident Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, kde se koná sjezd sudetských Němců i letos. Chce tak podpořit otevřený dialog o historii, nejen konkrétní výklady. Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce.
2: Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav a ještě v letošním roce vypíše stát soutěže na projektovou dokumentaci pro úseky Mladá Boleslav Turnov a pak dál do Liberce. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko a Liberecko.
1: Počet poprav ve světě loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích byly popraveny téměř 3 tisíce lidí. Do toho nejsou započítané další tisíce případů v Číně. A nakonec Brno vyměnilo v centru města staré výsuvné sloupky za chytré. Ty komunikují s vozy záchranářů přes 5G síť. Díky tomu projedou bez držení. Upgrade systému vyšel na 19 milionů korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

slušně poděkoval a pogratuloval The Jack, AC/DC a samozřejmě Bon Scott vlastním jménem Ronald Belford Scott. Narodil se v roce 46 ve Forfar v Angusu ve Skotsku, ale už v roce 52 jako šestiletý emigroval s rodiči do Austrálie. První indicie je dneska o tom, že na Frenštátsku přibývá případu krádeží benzínu. Bylo to z toho důvodu, že Bon Scott byl v roce 63 krátce uvězněn a krom jiného i za krádež 12 imperiálních galonů benzínu. Asi 55 litrů benzínu tenkrát šlohnul. Skotační kulomet, záznam z rockerova rána, byl tam dán proto, že ve slově skotační je kousek toho křestního jména, teda příjmení Bona Scotta, tedy skotační kulomet Bon Scott. Třetí indicie je citoslovce bučení krávy. Kráva, druh, tur domácí, skupina zvířat, Scott, to bychom dali dohromady a taky, že ano. Mimochodem, myslet si nebo říkat, že Bon Scott, protože byl před Brianem Jonesem, zpěvákem skupiny AC/DC, že byl první, není pravda, není to spravedlivé vůči Daveu Evansovi. Dave Evans byl prvním zpěvákem kapely AC/DC od roku 73. Bon Scott nahradil Evanse o rok později a až další rok na to vydali AC/DC svoji první desku High Voltage. Já ale teď beru do ruky jinou placku. Je to album Dirty Deeds Don't Dirt Cheap z roku 76 a i když Bon Scott vlastně v téhle skladbě ani moc nespívá, nebo pouze mluví, nebo spíš vypráví, tak právě v téhle skladbě tak vynikne takový ten jeho ležérně vláčný přístup k interpretaci. Ono to zní jako, že na to úplně prdí a přitom to parádně leze z krku. Píseň se jmenuje Big Balls, recituje Bon Scott ve stylu všichni mi můžete políbit šos třeba, ano.

0: Tohle byly ACDC s Bonem Scottem a Bona Scotta jsme dneska hledali detektivce na beatu. Malinko jsme přetahli, ale to vůbec nevadí, to doženeme. Teď je minuta a kousek po 10. hodině. Za okamžik zprávy s Petrem Šimáčkem, po zprávách, potom třeba Stromboli, Brownsville Nation a Station, pardon, anebo Neil Young. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Station a Nation, podobný slova, že jo? D7, 75. kilometr ve směru na Chomutov, pozor, je to dobrá zpráva pro ty, co jste počítali s tím, že neprojedete, ale provoz už je obnoven. Na exitu 75 je i vlastně odklon dopravy ukončen. Děkujeme Národnímu dopravnímu informačnímu centru. Co se ale děje stále, je D11 od Hradce na Prahu, od 15. kilometru se popojíždí, vepředu sečou trávu a to zdržení je pro osobní auta už přes 20 minut. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno na 213. kilometru přibrzdíte, je tam silný provoz, je až do Brna posléze 10 minut zdržení pro osobní auta. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 v celém úseku jsou nesouvislé kolony a než dojedete od Modletic na Zličín, tak si připište minimálně čtvrt hodiny zpoždění nebo zdržení, chcete-li. V Praze v ulici k Žižkovu se řeší bouračka dvou osobáků a na Písecku v Milevsku v ulici Lipová cesta vyšetřuje policie České republiky bouračku osobního auta a dodávky.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, přes den místy přeháňky, možná i bouřky, teploty 18 až 22. Zítra oblačno až zataženo, místy slabý déšť, postupně přeháňky četnější v západní polovině Čech, výjimečně i zabouří. Později večer bude srážek i mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Arsenal udělal důležitý krok k anglickému fotbalovému titulu. V předposledním kole porazil Burnley 1-0 a na prvním místě tabulky má na dosah zisk trofeje, kterou naposledy vyhrál před 22 lety. Prezident Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem Genštábu. Vláda už Hlaváče podle premiéra Babiše schválila jako nástupce Řehky.
2: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě. Má obrovské zkušenosti, myslíme si, že je to ideální kandidát a v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
1: Převoz elektrokol s vyjmutou baterií v pražském metru podle hasičů nesnižuje riziko požáru. Akumulátory se mohou samovznítit i mimo kolo. Dopravní podnik přesto pravidla zatím nemění. A nakonec Evropa chystá spuštění nové sociální sítě Dvojité V. Slibuje ochranu soukromí, nulový sběr dat a ukládání informací pouze na evropských serverech. Paradoxně ale při registraci vyžaduje ověření identity pomocí dokladu a selfie. Veřejná beta verze má odstartovat 17. června. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si pustíme. Je tu Neil Young.
0: Klasik rock.

Byly tedy Brownsville Station, nikoli Nation a Smoking in the Bow's Room. Teď je 22:08 minut před 10:30 dopoledne, zítra při středě detektivkou vládne Kachna. My vyrážíme s Otou Simonem do Liberce na první letošní býťáckou pumpu. Mezi 11. a 17. za námi můžete přijít do areálu nákupního centra Nisa v Liberci. Zítra tedy Kachna od 9. hodiny, takhle ona už to bude od 6, ale po 9. hodině volně, kontinuálně bude pokračovat s tím, že z ranního vysílání přejde do detektivky. Jako cena pro zítřejšího vítěze detektivky, která je v režii tedy Kachny, tak je připravena kniha Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu od Hinka Fajmona. Tahle knížka je vynikající, kdo máte rádi auta, což je velká většina z vás, že jo, tak si určitě pošmákne s touhle knížkou. Kachnino nápovědy samozřejmě budou těžší, Hergot těžší, nejsou nějaké normální indicie a nápovědy, které dáváme já. Užijte si to s Kachnou. My se budeme snažit stihnout aspoň začátek té detektivky. Nevím, netuším, co Kachna bude hledat, ale vy na to určitě přijdete.

To byly Led Zeppelin na beatu, skoro už 4 minuty po 10:30 dopoledne, ale doženeme to, slibuju, za chviličku Nirvana, taky Janis Joplin, anebo Sex Pistols. Menšinové sporty jsou připravené, Šimi právě v menšinových sportech se krom jiného věnuje i kitesurfingu. To je vlastně, když máte na špagátech takového foilového draka a za ním jedete na prkně s hydrofoilem a takovými podvodními křídly si vytváříte slak a na tou vodou doslova letíte na tom prkně. No a na mistrovství světa třídy Formula Kite v Portugalsku se závodilo v extrémních podmínkách Atlantiku a my víme, jak se dařilo našim. Podrobnosti už za okamžik na beatu.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Na mistrovství světa třídy Formula Kite v Portugalsku se závodilo v extrémních podmínkách Atlantiku. Český kajter Vojtěch Koška skončil 11., když po silném úvodu přišel o finále kvůli protestům a kolizi. Dominika Braunová obsadila 27. místo. Silniční cyklista Matěj Zahálka vyhrál závod českého poháru v Kyjově a vrátil se do čela seriálu. Jezdec týmu Kasper Kryptoformy porazil druhého Martina Voltra, třetí skončil Václav Ježek. V Chuchle aréně Praha se konala 77. velká květnová cena. Zvítězila Klisna Lada po souboji s favoritem Black Possem a získala 7. kariérní vítězství. Závod byl určen pro 4leté a starší koně na míli. Šermíř Aleksandr Šupenič skončil na Grand Prix v Šanghaji až 33. V úvodním duelu podlehl Němci Kálovi 10-15. Český volejbalista Donovan Javorník vyhrál s Perugí Ligu mistrů. Italský celek ve finále Final Four v Turíně porazil 3-0 na sety polské Zavirce. Basketbalistka Veronika Voráčková se stala vicemistryní španělské ligy se Zaragozou. Ve finále její tým dvakrát podlehl Valencii. Hokejbalisté Hostivaře jsou krok od obhajoby mistrů České republiky.
2: Po prvních dvou utkáních finálové série extraligového play-off vedou nad lužinským Kertparkem 2-0 na zápasy po vítězstvích 6-2 a 5-2. Hvězdou úvodního víkendu byl hostivařský forward Tomáš Šmerha, který v obou utkáních dvakrát skóroval a v sobotu navrch zapsal jednu asistenci. Jeho zásluhou tak může Hostivař zopakovat loňský triumf, a to už v sobotu 23. května, kdy se série hraná na 3 vítězná utkání přesouvá na hřiště Kertparku. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz. Rádio Beat.

Tohle to je Janis Joplin, Trust on Me. Janis Joplin už nám nezahraje na žádném koncertu a stejně tak ani kapela, kterou jsem připravil pro jako další číslo v tom dopoledním programu tady na Rádiu Beat, je to skupina Nirvana, ta už se dohromady taky nedá. Nicméně odnož kapely Nirvana, tedy bubeníka Davea Grohla a jeho skupinu Foo Fighters, tak tu můžete vidět a slyšet asi nejbližší koncert, na který můžete na Foo Fighters vyrazit a dost možná se slyšíme teď i s lidmi, kteří vyráží do Kalifornie na tento koncert. Je to teď v sobotu 23. května na Madlo Rock na Paveli v Kalifornii, kde Foo Fighters hrají. Taktéž je možnost 25. a 27. června vyrazit do Liverpoolu na Anfield Road, kde hraje skupina Foo Fighters takový dvojkoncert, ale je to jenom ve známost dáváno, protože je dávno vyprodáno, ať na první nebo i na ten druhý koncert. Možná blíž, je to 17. června do Allianz Areny v Mnichově, ale tam je taky vyprodáno. Znamená to jedno jediné, kdo chce na Foo Fighters, musí počítat s tím, že vstupenky hodně, hodně dopředu a hodně, hodně rychle. Tahle kapela táhne a spousta jejich koncertů je vyprodaná.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Koura. Historik, politolog, herec a znalec třtinových rumů. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Pan Petr Kalandra, lodník na beatu, necelých 5 minut před 11. dopoledne. Za chvilečku by se tady měl ve studiu objevit Petr Šimáček naposledy dneska, pak už by ho měl střídat jako na střídačce ten, no honem, Pepa Lávus, teď jsem si nemohl vzpomenout na Pepovo jméno, tak snad mi to promine. Co se týče muziky, po 11. jako první budou Def Leppard. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 od Hradce Králové na Prahu na 20. kilometru zastavíte v koloně, vepředu pracuje správa údržby silnic, sečou trávu, sekají porosty, osobní auto to bude stát zhruba asi půl hodiny zdržení. Pozor také na Uhersko-Radišsku. Jedete-li z Uherského Radiště směrem na Otrokovice po 55. U Babic je silnice uzavřena kvůli bouračce nákladního auta a motorkáře. Na místě je rychlá také hasiči. Opatrně tudy. Brno, Řípská ulice, je tam havárka nákladního a osobního auta. V Plzni na Klatovské, na křižovatce na Belánce, policisté vyšetřují bouračku dvou osobních vozů. V Ostravě na Závodní ulici, to je hezky napsáno. Ostrava, Závodní ulice, nehoda autobusu, srazila se tam tramvaj a osobní auto. Dobře, buďte tam určitě opatrní a pozor ještě, v Praze na Chodovské, pod jižní spojkou ve směru na Bohdalec, se srazila tramvaj a autobus.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: b.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, přes den místy přehánky, možná i bouřky, teploty 18 až 22. Zítra oblačno až zataženo, místy slabý déšť, postupně přehánky četnější v západní polovině Čech, výjimečně i zabouří. Později večer bude srážek i mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český hokejový brankář Jakub Dobeš dnes vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. Buffalo prohrálo 2-3, přičemž Dobeš inkasoval 2 góly a kryl 37 z 39 střel. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny a další 500 000 korun na účtu. Po dotazech nejprve mluvila o daru od manžela, později vysvětlení změnila na pouhé deponování jeho peněz. Podle expertů tím porušila zákon o střetu zájmu. Aktuální složení sněmovny je definitivní. Ústavní soud odmítl stížnost loňského libereckého lídra Spolu Petra Beitla, který zpochybnil systém i výsledek.
2: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Naši odehráli třetí zápas ve skupině, pokračuje Petr Plintovič.
3: Po blamáži se Slovinci z Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
1: Pojďme ještě k dalším včerejším zápasům. Domácí Švýcarsko rozdrtilo Německo 6-1 a ve skupině A ještě porazili finští hokejisté Spojené státy 6-2. V Bčku zvítězila Kanada nad Dánskem 5-1.
4: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
5: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

No a zrovna zítra vyrážíme v ansámblem Radia Beat do Liberce, kde spácháme první letošní beatňáckou pumpu. Budeme na parkovišti před obchodním centrem Nisa Liberec. Bude to mezi 11. a 17. Myslím si, že nebudete mít problém nás

najít. V momentě, kdy přijedete na parkoviště před obchodním centrum města v Liberci a najdete nás, tak si budete moci poručit muziku na přání. My tam odsud budeme přímo z toho parkoviště vysílat živě do celé České republiky. Přijedeme s mobilním studiem a s Otou Semanem si to budeme tak nějak dirigovat až do té 17. hodiny. Pokud dorazíte, tak nejenom tedy, že si můžete poručit muziku na přání, ale můžete si také nechat nastříkat logo Rádia Beat třeba na svůj osobní automobil přes přední okno nebo na dodávkový automobil, anebo když se tam vejdete, tak samozřejmě i na nákladák. Zpravidla to normálně děláme. Jsou to takový ty spreje, který vydrží týden, dva, pak to umejete a nic se vám nestane. Ale kdo chce, může si to nechat na té haupně klidně i půl roku a pak už to z toho nikdo nedostane. Samozřejmě se do toho zažere, ale to už je pochopitelně na vás. My se na to hrozně moc těšíme. Počasí je domluvené. Každý, kdo mezi tou 11. zítřejší a 17. zítřejší, tedy v této 6 hodinovce, za námi dorazí na parkoviště před obchodním centrum města Liberec, tak věřím tomu, že si pošmákne. No a platí to, co jsem říkal už asi před 14 dny, je to první býťácká pumpa, to znamená, kdo přijde a do mikrofonu řekne, že pacient ležel na nejdeobospodářovatelnějším lůžku našeho anesteziologického resuscitačního oddělení a nepřeřekne se, tak vyhraje vybitou 9-voltovou baterku na místě hned okamžitě.

Holy Made Me Živě, Heaven Can Wait, teď 27, tedy 3 minuty před 11:30 dopoledne. Mám tady další dva volňásky na beatovou síň slávy. Je to na celovíkendová stupenka, dvakrát tedy, jak na pátek, tak na sobotu. V pátek je večírek Rádia Beat, když Žlutý pes oslaví 150. A budeme uvádět Zuzanu Michnovou do beatové síně slávy v kategorii osobnost. O den později, potom v sobotu 23. uvedeme Pavla Vrbu, in memoriam, také skupinu Kvítkovo kvarteto a jednu píseň od Romana Dragouna v kategorii skladba lomeno píseň do beatové síně slávy. No a to je součástí otázky, ta je zákeřná, sami to vnímáte, že těžší už to být nemůže. Já se vás totiž ptám, pokud chcete vyhrát tedy dvě stupenky na beatovou síň slávy, celovíkendovou, jak na pátek, tak na sobotu, mobilní telefony si připravte, tak byste tohle měli vědět. Nejsem nelida, samozřejmě, dám vám ne tři, ale hned 4 možnosti, jak se ta píseň Romana Dragouna jmenuje. Buď to zdroj, nebo kroj, nebo stroj, anebo postroj. 720 001 222 je SMS-kové číslo. 14. SMS-ka, která dorazí se správnou odpovědí, tak vyhrává a tomu 14. odesílateli zavolám zpátky a stupenky mu pošlu e-mailem. Pozor, aby nebyla chyba, jako třeba včera. Ta 14. SMS-ka, představte si, že to poslouchá opravdu hodně lidí, takže to udělá trrrt a je jich tam třeba 100 těch SMS-ek za 10 vteřin. Takže tu 14. pravděpodobně už přišla, jo? Ale třeba se vám to povede. Ještě jednou 720 001 222 14. vyhrává.

ดี

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo I'm just a poor boy.

0: Velmi vzácná chvíle, kdy ve dvou slovech v češtině se na konci píšou tvrdá i časy zlý. Hudba Praha, Radio Beat. Teď je 11:45, asi za 20 vteřin. Ten 14. kdo se dopsal se správnou odpovědí v soutěži o 2 vstupenky celovíkendové na beatovou síň slávy, tak tím 14. byl Honza. Tady je vývodák Radio Beat, ty to máš nějaký zahuhlaný, Honzo, hele, že ty jsi někde v procesu pracovním, viď?
1: Na stavbě jsem.
0: Na stavbě. Honzo, prosím tě, aby jsme to teda urychlili, protože stavba ta nesmí se zdržovat. Ta písnička Romana Dragouna se jmenuje Zdroj, Kroj, Stroj anebo Postroj? Schválně.
1: No, samozřejmě, že Zdroj.
0: Je to Zdroj. Tahle ta skladba bude letos, a to takže v sobotu, teď 23. v Lokti, na beatové síně slávy, uvedena do beatové síně slávy. Já ti pošlu 2 vstupenky, e-mailem to bude, a ty si potom rozhodni, jestli přijedeš už ve čtvrtek a budeš tam přespávat do pátku a potom do soboty, anebo jestli přijedeš až v pátek a budeš tam do soboty. Hele, to je na tobě, jo, Honzo?
1: Jasně, jo.
0: V tom tvým stavařským žargonu nechám to na tobě, jak si to postavíš, jo, celý ten program. Jo? Tak veliká gratulace. No, vidíš. Gratulace, ať se ti líbí v Lokti na beatové síni slávy. Zatím, čau, ahoj.
1: Děkuji, čau.

Klasik Rock. Klasik Rock.

0: To byl Tom Robinson a 2, 4, 6, 8 Motorway v programu Rádia Beat. Za 7 minut bude 12 hodin. Připraven už je Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne. Hned na to Dr. Project Point Blank jako bluesová dvanáctka a na to Rainbow, také Aerosmith anebo Psí vojáci taky. No.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 od Hradce Králové na Prahu na 20. kilometru zastavíte v koloně, vepředu pracuje správa údržby silnice, čou trávu a sekají porosty, jak už od nás víte, zdržení stále kolem půl hodiny pro osobní auta. Na D11 na 65. kilometru ve směru od Prahy na Hradec je bouračka nákladního a osobního auta. V Praze ve Vrchlického ulici se srazila dvě osobní auta, na Karvinsku v Orlové v ulici 17. listopadu se řeší bouračka motorkáře a osobního vozu, Brno, Řípská ulice, bouračka nákladňáku a osobáku a ještě Nový Jičín, v Revoluční ulici vyšetřuje policie bouračku osobního auta a dodávky.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno. Místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se ještě nepatrně oteplí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Arsenal udělal důležitý krok k anglickému fotbalovému titulu. V předposledním kole porazil Burnley 1-0 a na prvním místě tabulky má na dosah zisk trofeje, kterou naposledy vyhrál před 22 lety. Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka v utkání Teplice s Duklou nepochybil, uvedla to komise rozhodčích po kritice Dukly. Komise také potvrdila správnost vyloučení zlínského obránce Černína v zápase s Baníkem. Babišův kabinet zruší odbor lidských práv a ochrany menšin na úřadu vlády. Zanikne k 1. červenci, prý kvůli efektivitě a úsporám. Stát tím podle kritiku oslabí koordinace lidskoprávních témat. Po střetu autobusu s tramvají policie uzavřela v Praze Chodovskou ulici. Podle záchranky je na místě 15 zraněných. Záchranná služba vyhlásila speciální krizový scénář, takzvaný traumaplán. Prezident Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, kde se koná sjezd sudeckých Němců i letos. Chce tak podpořit otevřený dialog a historii, nejen konkrétní výklady. Polsko předá do České republiky 3 lidi zadržené v souvislosti se žhářským útokem na zbrojovku v Pardubicích. Má k tomu dojít během několika týdnů. Jde o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

To byly žiletky od psích vojáků v programu Rádia Beat za 2 minuty a kousek, který ještě k tomu bude 16:15 odpoledne. Dneska má svátek Ivo, je to hlavně z toho důvodu, že je 19. května a tam se to prostě nedá splést, protože v kalendáři je napsán Ivo a proto tedy dneska slaví svoje jmeniny. No a pak je několikero národních nebo mezinárodních dnů, já jsem vybral 3. Dneska je Světový den fair play, tedy Národní den fair play. Možná, že právě, když je dneska den fair play, tak byste mohli něco sfixlovat a obehrát někoho právě nějakým podvodem. Je taky Světový den sázení rostlin, věřím tomu, že už máte dávno zasazen.

No, a čekáte, co vám z toho vyroste, ale dnešek je, když tak, kdybyste neměli zasazeno, k tomu určen, abyste zasadili. No a pak je, a to je teda velmi zvláštní den, já jsem za tu dobu, co to tady člověk jako čte z těch bizarních stránek, nebo z těch stránek, kde jsou tyhle až skoro někdy až dekadentní národní dny, tak jsem na to narazil poprvé a dnešek jako 19. květen je po celé planetě oslavován jako Mezinárodní den zastavení nevolnosti. Si představte, že už je vám třeba 3 dny blbě, tak dneska je ten den, kdybyste tu nevolnost měli zastavit. Jako takhle, jak zastavit nevolnost, to už nepíšou. Ale je to den určený k tomu, abyste se pokusili zastavit nevolnost. Tak kdo na to přijde, takhle musí má být nejdřív blbě. Komu samozřejmě blbě není, tak nemusí jim zastavovat. Ale kdyby na to náhodou někdo přišel, jak zastavit nevolnost lusknutím prstu, nebo zrovna když je tedy mezinárodní den, budeme rádi, když nám dá vědět. Co se týče muziky, tak jako ve filmu, a teď nevím, jestli to byl Tankový prapor nebo Černí baroni, jak tam byl ten hrdina Sovětského svazu, soudruh Nikitičenko, tak Aerosmith mají skladbu, která se jmenuje Jaded.

Skupina Juráhy, Pal Look at Yourself, Radio Beat, za 5 minut bude 12:30 odpoledne, za chvilečku Stouni, taky Zlatý důl od Matadors, anebo Woman from Tokyo od Deep Purple, rychlá dopravní informace, D48 od hranic na Nový Jičín, na 7. kilometru v úseku, kde pracují silničáři, je dopravní nehoda a dálnice je mezi sjezdy na Bělotín a Rybí uzavřena, zasahuje tam celý kompletní integrovaný záchranný systém. D48 od hranic na Nový Jičín na 7. kilometru stojí, neprojedete. Kdyby náhodou někdo věděl, kudy jinudy, nebo jak dlouho, třeba už to pustili, tak 210 32 33 34, telefonní číslo.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem má kolega Luboš Dvořák dobrou zprávu pro technické nadšence.
2: Železniční trať Kopydlno-Dolní Bousov po loňském úspěchu znovu přitahuje pozornost odborníků i fanoušků moderní dopravy. Laboratoř automatizace železniční dopravy usadila na kolej experimentální bateriovou vlakotramvaj, která by mohla jezdit po železnici i tramvajových tratích. Unikátní vozidlo čekají testy na dráze.
0: Vítoskop.
1: Umělá inteligence znovu rozvířila debatu o hranicích technologií a odpovědnosti jejich tvůrců. OpenAI, která stojí za populárním chatbotem ChatGPT, čelí ve Spojených státech žalobě kvůli údajné souvislosti s tragickou střelbou na Floridské státní univerzitě. Letos v dubnu při ní zemřeli dva lidé. Žalobu podala vdova po jedné z obětí útoku. Podle ní se hrál ChatGPT v radikalizaci střelce výraznější roli, než si technologické firmy připouštějí. Společnost spojitost s případem důrazně odmítla.
0: Vítoskop.
1: Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z archeoparku v Šestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon 5 na plavbu Egejským mořem poprvé s replikou pravěké plachty. Tu skoro rok vyráběli nadšenci z Lipového Líka. Novinkou budou také repliky pravěkých pádel. Cílem plavby bude ověřit, jak velkou pomocí mohla být pravěkým mořeplavcům plachta. Dosud experimentátoři člun vydlabaný z jednoho kusu kmene poháněli převážně pádlováním. Plachtu nasazovali jen na 5% trasy. Vítoskop končí, po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio Beat.

u tohohle si vždycky pošmákneme, protože to je skupina Rolling Stones a skladba, která se jmenuje Like Rolling Stone v programu Rádia Beat. Připravená je další píseň, tentokrát tady od skupiny Police, ale do toho ještě vsuvka, která se týká zítřejší detektivky. Zítra my jedeme s Otou Semanem do Liberce na první beatovou pumpu a tím pádem Kachna si to tady trošku protáhne, anebo prodlouží, lépe řečeno, a po 9. hodině bude pokračovat v kontinuálním vysílání a vezme na sebe i detektivku. Já jsem jí tady připravil cenu, tou cenou je knížka. Ta knížka se jmenuje Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu. Napsal jí Hynek Fajmon a tahle knížka stále ještě v igelitu zabalená je určena pro toho, kdo to zítra Kachně jako první rozkóduje. Počítejte s tím, já nevím, jaká to bude kapela nebo jaký interpret, po kom budete pátrat, to mi fakt Kachna neprozradila, ale počítejte s tím, že to budete mít samozřejmě býťáci daleko těžší než normálně. Kachna se na to připravila a my snad aspoň kousek tedy si zkusíme zaluštit s Otou Semanem, až pojedeme autem ráno zítra z Prahy do Liberce na první býťáckou pumpu. Držím palce, detektivka s Kachnou startuje hnedka, chtěl jsem říct po Kachně, ale zítra je to v podstatě s Kachnou hned po 9. hodině. Držím vám palce a posílám

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Petr Koura. Historik, politolog, herec a znalec třtinových rumů. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D48 od hranic na Nový Jičín už se jede, na 7. kilometru byla bouračka, mezi sjezdy na Bělotín a Rybí byla dálnice uzavřena, ale už je provoz obnoven. Pozor ale na desíce od Turnova směrem na Železný Brod na Semilsku, právě tady se stala dopravní nehoda 3 osobních automobilů a tady určitě počítejte s komplikacemi. V Otrokovicích na třídě Tomáše Bati u čerpací stanice Orlen se srazila dodávka a osobní auto, ve Zlíně ve Štefánikově ulici projedete levým pruhem, řeší tam bouračku osobního auta a v Praze ve Vršovicích ve sportovní ulici se srazilo osobní auto s cyklistou. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno. Místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se ještě nepatrně oteplí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Lotyšský reprezentační útočník Martin Zierkals bude i v příští sezóně hájit barvy hokejové Sparty. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 startuje i na letošním šampionátu ve Švýcarsku. Z Pražany podepsal novou roční smlouvu. Sparta o tom informovala na svém webu. V čele zemřel český diplomat, zaměstnanec tamního českého velvyslanectví. Uvedla to česká média. Zranil se v horách, ještě stihl zavolat manželce, která poslala na místo záchranáře. Po rozsáhlém pátrání ho našli v oblasti vrcholu Punta de Damas v Andách mrtvého. Napsal to server INES.cz s odvoláním na české ministerstvo zahraničí. Na dnešním zasedání brněnského zastupitelstva starší žena vytáhla v jednacím sále vlajku Sovětského svazu, kritizovala přitom Ukrajinu a pořádání sjezdu sudeckých Němců, který se uskuteční v Brně od pátku do pondělí. Strážníci přivolali státní policii. Měli totiž podezření, že se dopustila propagace nacismu a komunismu, jak uvádí nový zákon platný od letošního roku. Policisté si případ kvůli podezření na trestný čin převzali a ženu si předvolali k podání vysvětlení. Polský předseda Sejmu Čarasty se při víkendové návštěvě Bratislavy záměrně vyhnul schůzce se slovenským premiérem Ficem kvůli jeho vztahům s Ruskem a prezidentem Putinem. Podle polských médií potvrdil, že neúčast na setkání s Ficem nebyla náhodná, ale vědomě politické rozhodnutí. Dnes to napsali novinky.cz. To byly zprávy, po nich si poslechněte KIS na Rádiu Beat.

0: Bránit myšlence, vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě. TZ.

The show must go on, kapela Queen v programu Rádia Beat. Zrovna nedávno jsme hráli úvodní skladbu Innuendo z desky Innuendo a tahle skladba je úplně na konci, zase na druhé straně té placky. Za dvě minuty necelé bude půl druhé odpoledne, za okamžik Soundgarden, taky poprava Blond holky od Flamenga pochopitelně a mám tu jednu country skladbu, která se jmenuje Country Girl od Black Sabbath, za okamžik na beatu.

Přesně minutu, teď zrovna to vychází na vteřinu po 3:15 odpoledne. Zítra přesně na vteřinu v 11 hodin začíná živé vysílání. Teď jsem si na sebe ušil bič a na Otu Sevana, protože budeme muset začít skutečně přesně na vteřinu v 11. Zítra z parkoviště obchodního centra Nisa Liberec vysíláme od 11 až do 17 hodiny živě do celé České republiky. Znamená to, že vy, co to máte blízko do Liberce, anebo klidně přes celou republiku, přejte za námi, kdo dorazí do našeho mobilního studia do Liberce před obchodním centrum Nisa, může si vybrat muziku na přání, stříkáme loga Rádia Beat na ta vozidla, s kterými přijedete nebo na která ukážete, takhle toto samozřejmě nastříkáme, máme připravené i nějaké dárky od Rádia Beat a věřím tomu, že na tu první beatňáckou letošní pumpu si přineseme i takovou tu atmosféru, která obhospodařuje každou, kterou naší pumpu. 11. až 17. obchodní centrum Nisa, Liberec, zítra beatňácká pumpa. Kdo přijde, ten bude koukat. Loša dorazí, Krista Pána.

0: Ještě Who před 14. hodinou a Baba O'Reilly. Za chviličku jiná baba, tedy Pepa Lábus, připraven na zprávy a potom už Ota. Ten má první tuplák, tedy dvě po sobě jdoucí skladby. Dneska připravené dvě po sobě jdoucí skladby od skupiny Whitesnake. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu od Zbraslavy směrem k D5 v úseku Lochkov Ořech, tedy mezi 17. a 23. kilometrem je štrůdl, ten zásek je ale na něco málo přes 5 minut. Pozor si dávejte taky v Branišovské ulici v Praze, to je mezi Zbraslaví a Točnou, srazila se tam dvě osobní auta. Brno venkov, Ivančice, ulice Za mostem, osobní auto srazilo cyklistu a v Přerově ve Dvořákovce vyšetřují havárku dvou osobáků. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s Rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: www.b9.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno. Místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se ještě nepatrně oteplí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Český basketbalový reprezentant Jan Zídek stráví také příští sezónu v druhé španělské lize. Stisony Burgos se přesune do Ourense. Klub oznámil příchod 26-letého pivota na svém webu. Zájem Čechů o státní dluhopisy je vysoký. Od minulého čtvrtka, kdy ministerstvo financí znovu začalo nabízet dluhopisy republiky, se je lidé do dnešního rána objednali za 15 miliard 800 milionů korun. Ministryně financí Schillerová očekává výnosy z emise kolem 20 miliard. Díky penězům z uvedených dluhopisů si stát půjčí méně od investorů na finančních trzích. V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Nehoda se stala v ulici Chodovská. Policie uvedla, že podle prvotních informací řidič autobusu ze zatím nezjištěné příčiny vybočil z jízdního pruhu, kde se střetl s projíždějící tramvají. Evropská unie se rozhodla prodloužit omezení uvalená na osoby a subjekty spojené s bývalou syrskou vládou vedenou prezidentem Asadem, který byl svržen v prosinci 2024. Sankce nově platí do 1. června roku 2027, informovala o tom Rada Evropské unie v prohlášení. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
3: Tuplák, tuplák, hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu B.

Buďte vítáni při poslechu úterních tupláků na Beatu. Máme úterý 19. května, 14 minut po 14. hodině. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný, pohodový poslech. Tohle byli Whitesnake, poslechli jsme si song z roku 87 jako první, to byla Steel of the Night. Vlastně ten kousek, takový, řekněme, typický kousek z hair metalu, říkalo se tomu, jako je vlasatý metal. David Coverdale spolu s kytaristou Johnem Sykesem si tady docela myslím, že pošmákli při skládání téhleté písně. Steel of the Night byla první

0: a All I Want Is You, ta druhá, která tady zazněla od Whitesnake. Ještě předtím, než si pustíme Animals, které mám připravené na to, abych vám pustil od nich taky dvě písně, tak si poslechněte Vláďu z Plzně, ten mi volal teď před malou chvílí, má nějakou dopravní.
1: Chci jenom nahlásit, čerstvá nehoda na přivaděči u Sulkova, měl na Domažlice, jo.
0: Takže počítejte, že tam bude nějaký ten špuntík. No a teď tedy na Animals. Don't let me be misunderstood. První věc, kterou si od nich poslechneme, ta je z roku 1965. A vlastně i ta druhá je ze stejného roku, ze stejného alba. Jdeme na to, ta druhá je We Gotta Get Out of This. Jdeme na to, tady jsou Animals.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak jdeme na to, následující tuplák, ten bude z dílny skupiny Led Zeppelin. Nejdřív to bude bezmála 9-minutová píseň Kašmír z Physical Graffiti z roku 1975. Touto tedy odstartujeme, myslím tím samozřejmě ten tuplák skupiny Led Zeppelin a In Through the Outdoor z roku 79 byla deska, která obsahovala mimo jiné tuhle veselou píseň s názvem Hot Dog. Veselá píseň, řekněme, v dobách poměrně těžkých, protože v té době kapela skutečně překonávala hodně těžké chvíle. Ale k tomu zase někdy jindy. Tady jsou Led Zeppelin.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplák

0: vám říkal, že to je taková odlehčená záležitost. Takže tohle byly Led Zeppelin a teď si dáme Michala Prokopa se skupinou Framus 5 samozřejmě, protože to je tak nějak neoddělitelný. Ne vždycky, ale samozřejmě dá se to tak brát. Bitva o Karlův most jako první a Tvůj svět, tvé zázemí bude druhá.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: by svět tvé zázemí.
1: Tvůj svět, tvé zázemí. Michal Prokop a jeho příspěvky do dnešních tupláků. Ta první píseň byla z desky Kole Yesterday, ta druhá z Holubího Dante. Teď nás čekají Rolling Stones, a to hned ve třech písních, abychom zvládli tu závěrečnou rovinku tak nějak ještě protlačit až do cíle, do finále dnešních tupláků. Rolling Stones, Rough Justice, jako první věc, ta nám připomene rok 2005, desku Bigger Bang, píseň o milostném vztahu, řekněme komplikovaném, který milostný vztah není komplikovaný, že jo. Nahráváno bylo ve Francii a byl to první single z téhle té desky. Sleep Tonight bude druhá ukolébavka, kterou napsal Keith Richards a sám si ji taky zaspíval, a připomeneme si tak rok 86. Tuhletu kapelu, tedy z roku 86, si připomene tuhle desku Dirt Work. No a pak nás čeká ještě z desky Girl, což bylo v roce 2012, byla to výběrovka, tak takový ten bonus, protože vždycky se na ty výběrovky nějaký ten bonus vejde, a ten bonus měl název v tomhle případě Doom and Gloom. A to je to, co uslyšíme na závěr. Tady jsou Rolling Stones.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Petr Koura. Historik, politolog, herec a znalec třtinových rumů. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Věci se mají tak, že vždycky, když se blíží celá, tak já už tuším za dveřmi tajemnou postavu. Tou tajemnou postavou je Pepa Lábus, který přináší další zprávy. Takže teď už je asi za dveřmi a za chvíli vezme za kliku a vtrhne sem a ty zprávy nám přinese, protože se blíží 15. hodina. Except, Katapult a Rem Jam. Nabídka interpretů na úvod příští hodiny, teď si dáme dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No, podívejme se na D0, Velký pražský okruh mezi 23. až 18. kilometrem ve směru k D1 máte počítat s tvorbou kolony vozidel. To je zpráva z Národního dopravně informačního centra. Na D1 na 136. kilometru ve směru na Prahu se něco válí na silnici, tak opatrně, radši koukejte daleko před sebe a nohu z plynu. Na Strakonické ve směru do centra před Lahovičkami v Praze tady stojí odstavený porouchaný nákladák a v Dalejské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu do osobáku s motocyklistou. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: mocnici. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví na západě déšť, postupně místy i na ostatním území. Večer mohou přijít bouřky, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Nahrávačka Pavla Šmídová Rozená Vincourová nahradila v reprezentaci před úvodními zápasy volejbalové ligy národů dosavadní jedničku Kateřinu Valkovou. Ta si poranila koleno. Šmídová letos dotáhla volejbalistky Šelem Brno k mistrovskému titulu. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit. Nahradí ho Dita Protopopová, která bude zastávat novou pozici národní koordinátorky péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Vláda včera schválila přesun některých agent z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert. Od 9. prosince, kdy prezident Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Babiše premiérem, byly pozastavené. Fond o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmu do svěřenského fondu. Aktuální iránský mírový návrh pro vyjednávání se Spojenými státy požaduje ukončení americké blokády iránských přístavů, zrušení sankcí a konec bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Podle agentury Reuters to dnes uvedl náměstek iránského ministra zahraničí. Americký prezident Trump včera oznámil, že v zájmu jednání odkládá útoky na Irán původně avizované na dnešek. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Except na rádiu Beat.

Ram Jam, Black Betty, jak jsme na tom s časem? Máme 18 minut po 15. hodině. Dnes je úterý 19. května. Tuhletu hodinu jsme začali s kapelou Accept. A bych rád připomněl, že Accept jsou taky žhavým želízkem v ohni v naší býťácké anketě o půlnoční album. Vybíráte půlnoční desku na příští týden. Zatím tedy vede Robert Plant s deskou Carry Fire a to o pouhých 18 hlasů v tuto chvíli. To se může měnit každou minutou, to je úplně jasný. Ale o pouhých 18 hlasů před Accept právě a jejich deskou The Rise of Chaos. No a Roger Waters je na třetím místě, jsou tam taky Limetal, Europe a Warrant. Mrkněte na to, tahle anketa platí a funguje a je aktuální vlastně do nedělní půlnoci, kdy můžete to pořadí a v anketě ovlivnit. Vybíráte desky, které půjdou do vysílání příští týden, jedna v úterý, druhá ve čtvrtek před půlnocí, kdy je hrajeme celé od začátku až do konce. Je to všechno na www.radiobeat.cz. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech.

0: still won't hear.
1: To byly Faith No More. Není žádným tajemstvím, býťáci, že se chystáme do Lokte. Už o nastávajícím víkendu nás čeká bítová síň slávy v pátek a v sobotu. V pátek si dáme ten večírek rádia beat a v sobotu potom budeme mít ty oficiality, ale spojený samozřejmě se skvělým big beatem a s velkou zábavou. Takže tohle všechno se v Lokti bude odehrávat, můžete být u toho. Máme opět dva lupeny k dispozici pro toho, kdo mi odpoví opět na další velmi záludnou otázku. To, že budeme letos uvádět do beatové síně slávy v kategorii kapela jednu úspěšnou skupinu, tak a já vlastně rovnou můžu říct, že to budou Vítkáči, ale chci po vás vědět jméno zpěváka. Jo, to je jednoduchý, takže jméno frontmana téhleté formace, která bude uvedena v sobotu do beatové síně slávy oficiálně, tak to po vás chci vědět, pište mi to na 720-001-222, kdo jako třetí napíše správnou odpověď, tak ten ty dva lupeny prostě ode mě dostane.

0: Dotaz zněl celkem jasně, jak se jmenuje zpěvák skupiny Víkovo kvarteto, tedy skupiny, která bude uvedena do bítové síně slávy. Psát jste měli na SMS bránu, což jste učinili, a ten, kdo byl úspěšný jako třetí, tedy lovec lístku, tak to byl Víťák Pavel.
1: Pavel, ahoj.
0: Tady je Ota, Radio Vít, čau Pavle. Slyšel jsem dobře, Pavel, že jo?
1: Jasně, čau.
0: Poslouchej, ty jsi napsal SMS-ku, napsal jsi to teda bez diakritiky, takže mi to teď ještě jenom řekni, zopakuj to jméno.
1: Je to jasně Jirka Růžek.
0: Jirka Růžek, no jistě, nepřehlédnutelná a nepřeslechnutelná ikona. Je to tak, napsal jsi to správně a tím pádem ty dva loupeny do lokte jsou tvoje, platí na oba dny, takže tam můžeš za náma přijet už v pátek. To je dobrý, ne?
1: Super je to, byl jsem teďkom v Chomutově, jinak mají i jinýho zpěváka, měl i novýho teďkom vlastně.
0: No.
1: Určitě víš.
0: Jasně. Přeju ti skvělou zábavu a jak říkám, uvidíme se tam, možná se potkáme, třeba dáme i řeč, jo?
1: Dobře.
0: Měj se, čau, ahoj.

0: Tak jsme si dali něco od kapely Journey a ta nás přivedla k 16. hodině. Na 16. je tu Pepa Lábus s dalšími zprávami. Slejdi, Vítkáči, to je další, co vám můžu nabídnout příští hodině, dojde určitě i na Status Quo.
1: Vítáci na čtyřech kolech.
0: D4, 29,5 km ve směru od Strakonic na Prahu, tady dávejte pozor, je tam porouchané vozidlo, které budete objíždět, dobržďuje se před ním. Na Kbelské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a pozor taky na D55, 30. km trasy na Pajedla Hulín, tady je kýbl v jízdním pruhu. Vítáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Beat.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví na západě déšť, postupně místy i na ostatním území. Večer mohou přijít bouřky, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Jablonce nad Nisou a Karviné se zítra v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Začne se v 18 hodin. Benzín se bude zítra u pump prodávat maximálně za 44,71 a nafta za 42,17. Dnes byly maximální ceny stanovené ministerstvem financí 44,43 za litr Naturalu 95 a 42 koruny a 2 haléře za naftu. Benzín tak zdraží o 28 haléřů a nafta o 15 za litr. Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, se včera prodával benzín v průměru za 42,56 a nafta za 40,96. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Moníček by měl působit jako velvyslanec České republiky při OSN, dnes to řekl premiér Babiš. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Moníčka nahradí.
2: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ve skupině A v Curychu se dnes střetnou Lotyšsko s Rakouskem o 16:20 a ve 20:20 začne zápas Maďarska s Velkou Británií. Ve skupině B ve Friburgu se střetne Itálie a Norsko o 16:20 a ve 20:20 začne utkání Slovinska se Slovenskem. Náš tým ještě čekají zápasy s Itálií 20. května, v sobotu 23. května se Slovenskem, v pondělí 25. května s Norskem a v úterý 26. s Kanadou.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz
0: Classic Rock.

Kdo je ta dáma na intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění taje, které jsou známy.

Kdo je ta dáma? Že velice bystrá. Co prý má slovo?

Paříži koži, jedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

Sliboval jsem mimo jiné status quo a ty jsem taky právě teď zahrál. Máme 18 minut po 16. hodině, dnes je úterý 19. května. Připomínám, že svátek má Ivo, takže všem nositelům tohohle jména patří dnešní gratulace. My tady pořád meldujeme, co nás čeká v následujících dnech, tedy v tomto týdnu. To znamená, že o víkendu Bítová síň slávy, zítra už pumpa, k tý se taky ještě dostanu. Nicméně teď to vezmu trošku víc výhledově. Příští pátek 29. a to si někam napište do kalendáře, zejména vy, co jste z Brna a okolí, ale můžete si udělat výlet i z větší vzdálenosti. Tak vězte, že opět budeme mít to naše vysílací studio v Biker's Crown a tentokrát, jak říkám, to bude v Brně na Kaštanové ulici, je to Brno Tuřany, brněnské Ivanovice. Já přesně konkrétně nevím, kde to je, ale mapka je na webu v článku, který je tomu věnován, takže to tam můžete případně najít, abyste někde nebloudili. A každopádně do Brna se chystáme opět s naším vysílacím studiem. Jak jsem říkal, příští pátek 29. května, tak si na to udělejte ten správný čas. Biker's Crown, tam to bude hodně zajímavý, pojede tam zase Standa Rubáš, protože k tomu má tak asi nejblíž.

Tak víťáci, jak už tady bylo řečeno, co nás čeká v následujících dnech, tak to už máme, v tom už máme celkem jasno, ale vězte, že dnešní program, ten podvečerní a večerní, bude taky docela slušně nabitý. Standardu Bášť mě střídá v 17 hodin a bude tu do 19. Ovšem, pak si to protáhne ještě o hodinu, protože Naděje Beatu bude taky v jeho režii. A že se tam dozvíte něco nového, respektive si poslechnete něco, co jste třeba ještě neslyšeli a může vám to zase trošičku víc rozšířit obzory, tak o tom žádná, to všichni víme. Naděje Beatu mezi 19. a 20. Na 20. je připravená roková zpovědnice. Dan Kohout a jeho host, kterým bude dnes Petr Koura, historik, politolog, herec, znalec třetinových rumů, tam já si myslím, že si budou hodně rozumět s Danem, takže prostě dají řeč a budou si rozumět samozřejmě ve všech těch tématech, která tady budou probírat. Neměli byste si to nechat ujít po 20. hodině, ve 23. potom Megadeth a Dystopie, ta deska, která je z roku 2016, bude znít celá od začátku až do konce, protože jste si ji vy vybrali, naklikali v naší býťácké anketě.

si to ještě jednou zopakujme. Zítra nás čeká bytová pumpa v Liberci. Ano, vy, kteří jste z Liberce a okolí, to budete mít blízko. Vy, kteří přijedete třeba přes půl republiky, jste taky vítáni. My se na vás budeme rozhodně těšit, protože mezi 11. a 17. hodinou budeme zítra vysílat přímo z toho našeho vysílacího, mobilního vysílacího studia, a to od obchodního centra Nisa v Liberci. Budeme dávat vědět, samozřejmě už jak tam přijedeme, tak se spojíme, abychom dali vědět přesně, kde tam jsme, budeme vás o tom informovat průběžně po celý den, budeme rádi, když za námi přijedete. My si pro vás chystáme jednak samozřejmě samolepky na vytunění vašich aut, ale když to nebude stačit, tak můžeme vaše auta vytunit i nástřikem, což děláme celkem běžně, takže budeme mít sebou ty šablony, barvy, všechno to, co je k tomu potřeba. Taky samozřejmě notnou dávku entuziasmu a dobré nálady, tu si vemte sebou taky, protože ta je vždycky potřeba. No a budeme si to tam prostě užívat. Takže zítra v Liberci, pokud nevíte kudy, tak vězte, že stačí se podívat zase u nás na web a tam najdete mapku a my se budeme těšit na hojnou účast býťáků na zítřejší bytové pumpě.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Petr Koura. Historik, politolog, herec a znalec třtinových rumů. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Na beatu dohráli Juraj Heep, byla to poslední muzika, kterou jsem dnes odpoledne pouštěl já, protože Standa Rubáš, ten se toho ujme za malou chvíli a pustí nám Stony. Pepa Lábus má připravený zprávy, ode mě uslyšíte dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, nějaký předmět leží na D1 na 277. kilometru ve směru na Ostravu. Dále dávejte pozor, v Dykově ulici v Praze, tady havarovala dvě osobní vozidla, probíhá tam teď vyšetřování. Osobák s cyklistou se střetli v Mánesově ulici v Havířově, bohužel dopravní nehoda se zraněním. No a na Vladislavově ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu motocyklisty s osobákem. Býťáci, jezděte prosím bezpečně. Ode mě je to pro dnešek vše, tak zítra na Býtové v Liberci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: www.b.cz. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví na západě déšť, postupně místy i na ostatním území. Večer mohou přijít bouřky, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Tenista Vít Kopřiva vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v prvním kole. S nejvýš nasazeným Felixem Ožerem Aliasimem z Kanady prohrál 5-7 a 1-6. Tereza Martincová skončila na turnaji v Rabatu už v prvním kole. S Kamilou Osorjovou z Kolumbie prohrála 0-6 a 4-6. Držitelé tzv. Dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny žádající o humanitární dávku, budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se asi také muset zdržovat na území České republiky, a to aspoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Se změnami počítá novela, kterou v legislativní knihovně zveřejnilo ministerstvo vnitra. V Evropském parlamentu ve Štrasburku se dnes konala první ceremonie udílení Evropského řádu za zásluhy. Od předsedkyně EP Metzolové a předsedkyně Evropské komise von der Leyenového převzali bývalá německá kancléřka Merklová, polský ex-prezident Walesa, vatikánský státní sekretář Parolin či moldavská prezidentka Sanduová. Nové ocenění je určeno osobnostem, které významně přispěly k evropské integraci, demokracii a prosazování evropských hodnot. Ruské jaderné síly dnes zahajují třídenní cvičení na téma přípravy a nasazení jaderných sil pod hrozbou agrese. Při cvičení se počítá s odpálením raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Náměstek ruského ministra zahraničí Ryabkov varoval, že jsou na vzestupu strategická rizika přímého střetu mezi Ruskem a NATO, jejichž následky by mohly být katastrofální. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Rolling Stones na rádiu Beat.

Vláďa Mišík k tomu takhle na začátek. Pozdní odpoledne tady u nás na Beatu. Je 11 minut po 17. Ota Seman se vyrazil domů zbalit baťůžek na zítřek do Liberce, protože je součástí beatového výsadku, kocení se na beatovou pumpu. No a vy se na to můžete těšit. Ještě to spolu probereme během toho dnešního odpoledne. S vámi je teď už ale Standard Rubáš. Přeju pěkné úterý. Ivům všechno nejlepší k svátku. Další svátky probereme, to si můžeme slíbit. Nějaký lupen ze mě vypadne a hromada muziky jako John Mellencamp, Sting a nebo Motorhead.

John Mellencamp na beatu Authority Song, mě už se tady rozjela ta Afrika, ale přeci jenom já ji takhle stopnu, dáme si ji pak celou od začátku bez mého povídání, ale připomenu taky číslo, které vede sem do studia 210 32 33 34. Pokud máte nějaké informace k dopravě, za malou chvilku se k ním dostaneme, tak dejte vědět, jak se vám jede. A teď Afrika od začátku i beze mě.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a teď k té dopravě. Most a Rudolická ulice, tam je to místo, kde se řeší nehoda osobního auta s tramvají. Ten osobák je tam navíc nějaký šprajclej v kolejiště, takže to brání v dopravě. Tak či tak počítejte s tím, býťáci. Je to jedna z těch věcí, kterou mi hlásíte. D2 na 45. kilometru z Brna pryč. Pozor, tady se nám pohybuje kaskadér, tedy myšleno chodec po dálnici, projíždějte velmi opatrně. Další, co mi tady hlásíte, stejná situace, tedy chodec na D1, to je dneska nějaký sport, tak ten je na D1 na 260. kilometru a štraduje si to směrem Brno, tedy dolů, počítejte s tím. Na Hradecké dálnici na 51. kilometru z Prahy pryč je porouchaný auták, který je třeba objíždět, no a na silnici 487 od Vsetína směrem na Halenkov máte před sebou nehodu dvou osobních aut. Na místě už jsou policisté, už se vyšetřuje. To bychom tady měli takový rychlý průřez Ťukanci. Co se týká kolon, tak můžu sloužit informací o tom, že příjezd do Prahy je přicpán po D1 už od Průhonic dolů z kopce přes Pořelov na spojku a někam na Běchovice, to nejede úplně kvapem. Kdo by chtěl uhnout a vzít to přes Pražský okruh, tak bude stát od Modletic po celé délce až k Ořechu nebo Řeporím, chcete-li. No a D5 ta nám dneska stojí už někde před Rudnou, to začíná a jde to v opačném směru, ale do stejného místa až k těm Řeporím. Počítejte s velmi hustým provozem. To jsou špunty pražské, před Brnem se tradičně tvoří kolona. Dneska kratší než kdy jindy, protože začíná až v úzovkách u Ostrovačic. Dneska vás nebudu strašit tady velkou bíteší. Přesto počítejte s tím, že hlavně nákladňáky si tady budou muset prostě vycukat až tomu místu, kde se to celé spojuje s D2, protože tam se pracuje a to je příčina tadyhle toho každodenního předspávání dálnice D1. Všem šťastnou cestu, jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Na mistrovství světa třídy Formula Kite v Portugalsku se závodilo v extrémních podmínkách Atlantiku. Český kajter Vojtěch Koška skončil 11., když po silném úvodu přišel o finále kvůli protestům a kolizi. Dominika Braunová obsadila 27. místo. Silniční cyklista Matěj Zahálka vyhrál závod českého poháru v Kyjově a vrátil se do čela seriálu. Jezdec týmu Kasper Kryptoformy porazil druhého Martina Voltra, třetí skončil Václav Ježek. V Chuchle aréně Praha se konala 77. velká květnová cena. Zvítězila Klisna Lada, po souboji s favoritem Black Possem a získala 7. kariérní vítězství. Závod byl určen pro 4leté a starší koně na míli. Šermíř Aleksandr Šupenič skončil na Grand Prix v Šanghaji až 33. V úvodním duelu podlehl Němci Kálovi 10-15. Český volejbalista Donovan Javorník vyhrál s Perugí Ligu mistrů. Italský celek ve finále Final Four v Turíně porazil 3-0 na sety polské Zavirce. Basketbalistka Veronika Voráčková se stala vicemistryní španělské ligy se Zaragozou. Ve finále její tým dvakrát podlehl Valencii. Hokejbalisté Hostivaře jsou krok od obhajoby mistrů České republiky.
2: Po prvních dvou utkáních finálové série extraligového play-off vedou nad lužinským Gert Parkem 2-0 na zápasy po vítězstvích 6-2 a 5-2. Hvězdou úvodního víkendu byl hostivařský forward Tomáš Šmerha, který v obou utkáních dvakrát skóroval a v sobotu navrch zapsal jednu asistenci. Jeho zásluhou tak může Hostivař zopakovat loňský triumf, a to už v sobotu 23. května, kdy se série hraná na 3 vítězná utkání přesouvá na hřiště Kert Parku. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.

Na rádiu Beatej Something, to je to, co máme za sebou. Tady něco bych tady pro vás měl i já, z Beatles to nijak nesouvisí, ale i když teda možná souvisí v tom smyslu, že Aleš Brychta je také klasik jako Beatles a Beatles jsou rozhodně kapela, kterou on bude uznávat. Tak pokud byste se chtěli s Alešem Brychtou potkat a užít si ho naživo, tak máte možnost. 23. května, jeden z těch termínů, tady za pár dní vystupuje Aleš Brychta projekt společně s kapelou Traffic Trouble, tady kousek za Prahou v Klánovicích v Black Psu a já tady mám dva lupeny na tenhle ten koncert. Pokud byste o ně stáli, no tak nic jednoduššího, než mi napsat SMSku a do ní napsat třeba Aleše Borec. A když to uděláte a trefíte se tak, že ta vaše SMSka přijde jako 23. v pořadí sem do Beatu, tak já volám zpátky a ty dva lupeny vám nadělím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitál plus a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Be the Who Wants to Live Forever. Zrovna jsem před pár minutami na Beatový web věšel článek o kapele Tesla, o jejich nové desce, která z velké části je složená z cover verzí a Queen oni považují taky za jeden ze svých velkých vzorů. A tak tedy Teslí verzi Spread Your Wings si můžete pustit na našem webu www.radiobeat.cz. Taky jsem před malou chvilkou nabízel bleskovou záležitostí Lupeny na Aleše Brichtu. Vybral jsem tu 23. SMS-ku, zavolal jsem na ní, ozvala se nejprve rána, ale pak jsme se dobrali výsledku. To je standard Radio Beat, ahoj.
1: Ahoj Honza.
0: Nazdar Honzo, ty jsi, já jsem tě chtěl někde v běhu, neběžíš nějaký maraton?
1: No, běžel jsem pro sluchátka, já jsem si uvědomil, že to na sluchátkách napojený.
0: No tak vydá, ale doběh jsi to krásně, to je důležitá věc. Volám ti zpátky, protože tušíš proč. Aleš je borec, že jo? Na tom se shodneme.
1: Ano.
0: Mu to může říct i do očí, protože se potkáte 23. v Black Psu. Nejenom s Alešem Brichtovou jeho kapelou, ale i s tou druhou Traffic Trouble, což je mimochodem velmi zajímavá partička z kategorie takových těch nadějí beatů. A myslím, že stojí za to nevynechat před kapelu v tomhletom případě. Určitě doraž do Klanovic včas. Tak máš u mě dva lupeny, víš už koho vemeš sebou?
1: Manželku.
0: No, určitě. Tak si udělejte pěkný výlet takhle za muzikou. Že jí pozdravuju, vydrž mi na drátě, jo?
1: Děkuju.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Od poledníkách do Píseň máme za sebou, pojďme se podívat na dopravu, než sem vlítne Pepa Lábus a přednese čerstvé zprávy. Hlásíte se z dvojky, tedy silnice číslo 2, příjezdu do Jevan, tak tady je hlášená havárie osobáku do stromu, bude se to řešit, bude se to samozřejmě přicpávat, zvlášť při oddělování osobáku od stromu, projíždějte s opatrností a počítejte se zpožděním. To vás pravděpodobně nemine ani v Liberci v Dlážděné ulici, kde je teď čerstvá nehoda dvou osobních aut, tak tady projíždějte s velkou opatrností. Tábor Budějovická ulice, tady máme taky nějaký havarovaný auták a na desítce na příjezdu do Železného Brodu od Jablonce také. Tam došlo k havárii osobáku, zřejmě i nějaké kolizi se zvířetem, takže počítejte, že tohle vám v cestě může překážet a že se tahle ta situace na místě bude řešit. Mírně lepší situace je na Pražském okruhu, ale pořád to ještě není úplně k oslavám. Jedete-li z Brněnské na plzeňskou dálnici, počítejte, že 130 to fakt nebude. Už někde v podstatě od začátku od Modletic za tím sjezdem to nejede úplně rychle a nejede to úplně rychle až k tunelům a nejede to úplně rychle ani za nimi. Až někam k Ořechu se táhne tenhle ten vleklý špůn, co od druhé strany začíná na D5 někde těsně před Rudnou. Na příjezdu po rejničce do Prahy pořád ještě platí hustý provoz od Průhonic přes Chodov dolů na Spořilov a na jižní spojku. Tady je pořád ještě mnoho aut na to množství jízdních pruhů, které tam tenkrát postavili, takže nám to mírně vázne. Vázne nám taky výjezd na druhé straně Prahy směrem na D8, a to tedy jak z Houbětína, tak od letiště ve Kbelích na Letňany. Teprve v momentě, kdy se přes ty Letňany dostanete na tu D8, tak pojedete v podstatě už asi bez problémů až třeba na Ústí, pokud byste jeli až takhle daleko. No a před Brnem to vypadá jak? Před Brnem to nejede úplně rychle někde od Rosic, to je D1, stejně tak to nejede úplně rychle od Blučiny, to je D2, v obou směrech platí ten směr na Brno. K tomu dopravnímu omezení, které to celé způsobuje, tak jeďte včas a opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví na západě déšť, postupně místy i na ostatním území. Večer mohou přijít bouřky, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Obránce Michal Kempný, který vynechal včerejší zápas hokejové reprezentace na mistrovství světa proti Švédsku, se dnes ve Friburgu znovu zapojil do tréninku. Dobrovolné přípravy se zúčastnilo 22 hráčů. Chyběl jen obránce Filip Hronek a útočníci Daniel Voženílek a Jakub Fleck. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7 miliard 900 milionů korun z VZP. Ta měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Pavel. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Hrad. Předseda Senátu Vystrčil udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sudetoněmecké krajanské sdružení. Stejný krok včera udělal prezident Pavel. Šéf horní komory se ke svému zapojení do festivalu blíže vyjádřil dnes. Řekl, že křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, ale není to tak, že zlo by bylo dědičné. Prozradil, že se zúčastní poutě smíření, která se koná v rámci festivalu. Od poslance v ruské státní dumě zaznělo, že Rusko dlouhodobě ekonomicky nezvládne válku na Ukrajině. Komunista Sulejmanov varoval jak na půdě sněmovny, tak v regionálním tisku před astronomickými výdaji na zbrojení, které podle něj vysávají zemi. Boje by podle něho měly co nejdříve skončit. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Stepnov na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Mama sen papa, staré na rádiu Beat, California Dreaming, tahle ta věc je aktuálně za námi. Stejně jako Steppenwolf a Magic Carpet Ride, a kdyby někdo hledal nějakou spojitost mezi nimi, no tak první, co se nabízí, je právě ten rok, nebo ty roky vzniku. Obě patří do 60. let a obě patří mezi velmi úspěšné věci z let 60. Takže se výborně hodí a kam jinam bychom je taky měli dát, než teď po 6. do vysílání rádia Beat. Po 6. vždycky hrajeme Six O'Clock Rock, po 6. vždycky provětráváme ta 60. léta, aby úplně nezapadla v zapomnění, což tyhle ty skladby dvě, které máme za sebou, se rozhodně zatím bát nemusí. A nemusí se bát ani tahle ta rockerská variace na louskáčka. Ono to má toho louskáčka už v názvu, jmenuje se to Nutcracker a podepsáni jsou pod tím Bumble and the Stingers.

0: Scorpions, jejich To Be With You In Heaven nás dovedli přesně do 6:30, kdy si můžeme slíbit Beatlesko, Bon Jovi, Jethro Tull a taky dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Kéž bych tady pro vás v dopravě nic neměl, ale mám. Praha, Kettnerova ulice je místo, kde je přicpáno nehodou dvou osobních aut, tam se vyšetřuje. Hodonín, Purkyňova, o to se taky hlásíte, je tam nehoda osobního auta. Na D1 na 308. kilometru ve směru od Ostravy dolů na Brno, tak počítejte s porouchaným autákem. Na D1 na 119. ve směru na Prahu počítejte s dalším porouchaným autákem. No a Praha, Strakošská ulice, tam je tady spadla před oči teď, tak tady je hlášena havárie dvou osobních aut, překážejí fest, ale projet se to dá se zvýšenou opatrností a pomaleji, počítejte s tím, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem má kolega Luboš Dvořák dobrou zprávu pro technické nadšence.
2: Železniční trať Kopydlno-Dolní Bousov po loňském úspěchu znovu přitahuje pozornost odborníků i fanoušků moderní dopravy. Laboratoř automatizace železniční dopravy usadila na kolej experimentální bateriovou vlakotramvaj, která by mohla jezdit po železnici i tramvajových tratích. Unikátní vozidlo čekají testy na dráze.
0: Vítoskop.
1: Umělá inteligence znovu rozvířila debatu o hranicích technologií a odpovědnosti jejich tvůrců. OpenAI, která stojí za populárním chatbotem ChatGPT, čelí ve Spojených státech žalobě kvůli údajné souvislosti s tragickou střelbou na Floridské státní univerzitě. Letos v dubnu při ní zemřeli dva lidé. Žalobu podala vdova po jedné z obětí útoku. Podle ní se hrál ChatGPT v radikalizaci střelce výraznější roli, než si technologické firmy připouštějí. Společnost spojitost s případem důrazně odmítla.
0: Vítoskop.
1: Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z archeoparku v Šestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon 5 na plavbu Egejským mořem poprvé s replikou pravěké plachty. Tu skoro rok vyráběli nadšenci z Lipového Líka. Novinkou budou také repliky pravěkých pádel. Cílem plavby bude ověřit, jak velkou pomocí mohla být pravěkým mořeplavcům plachta. Dosud experimentátoři člun vydlabaný z jednoho kusu kmene poháněli převážně pádlováním. Plachtu nasazovali jen na 5% trasy. Vítoskop končí, po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio Beat.

Jetroutal, jejich The Whistler, ten je právě teď za námi. Před námi Deep Purple, Smoke on the Water, pak si myslím, že tam nacpem ještě třeba Žlutýho psa a tím bude hotovo nejen pro dnešní odpoledne, ale i pro tyhle ty muzikanty zvané rockovými klasiky, protože je to úterý, kdy naopak to děláme tak, že klasiky zavíráme na dva západy do beatového archivu a věnujeme se nadějím beatu. No a ty jsou připraveny, od 19 si představíme kapely, které jste dost možná nikdy neslyšeli, ale třeba mezi nimi najdete nějaký nový objev, který vás bude bavit, abyste si naposlouchali i další muziku a třeba případně vyrazili i na nějaký koncert té které dané partičky. Tak to je jedna z věcí, na kterou pozvu. Pak je tady roková zpovědnice Dana Kohouta, v ní pro dnešek historik, politolog, herec, znalec třtinových rumů Petr Koura, ten bude odpovídat na Danovy všetečné otázky mezi 8 a 11. No a metal, ten si užijeme před půlnocí, protože jste si z roku 2016 velmi jednoznačně vybrali, že by to dneska jako půlnoční album měla být deska zvaná Dystopia, kterou tenkrát vydávali Megadeth.

Taková malá hudební pozvánka do Lokte na tento pátek 22. kdy krom jiného se můžete těšit právě na Žlutého psa. 150 let Žlutého psa se to celé jmenuje, to vystoupení, které se chystá. To bude ten první den našeho beatového setkání právě tam v Lokte na Tohoří, kdy zahraje Žlutý pes, Red Baron Band a dekorujeme Zuzanu Michnovou. Bude uvedena do beatové síně slávy Rádia Beat. V sobotu potom pokračujeme tím, že budeme vzpomínat na Pavla Vrbu, že oceníme píseň Zdroj od Romana Dragouna, kapelu Vítkovo kvartetu a k tomu ještě také přivítáme Viktora Dyka a jeho Vavky. Takže dva dny plné muziky, navíc to vypadá, že i docela pěkného počasí, bude to stát za to, doražte býťáci. No a já si tady teď přendám ty archivy zprava doleva a nebudu se loučit, ale budu se za chvilku zase vítat akorát na téma úplně jiné muziky. Za malou chvilku jdeme do nadějí.

Jak jsem slíbil, tak se stalo, tady na Beatu se přeštelovaly všechny obrazovky, které tady před sebou mám, aby se obarvily barvou jinou a dali mi jasně vědět, že všichni klasici, rokoví, klasičtí jsou uklizeni v hlubinách našich beatových archivů, no a my, že se můžeme věnovat něčemu, co je nahony vzdálenému rokové klasice, už ten název to tak jako prozrazuje, že to je naděje beatu, nebo jsou to naděje beatu. Mám tady pro vás dneska, myslím, velmi zajímavou směsku. Tohle to třeba, co dohrálo jako otvírák, budíš věc velečerstvá, natolik čerstvá, že to patří do kategorie těch, u kterých vám nemůžu nabídnout skladby dvě, protože existuje jenom jedna, navíc přišla ze Slovenska, podepsány pod tím Matuš Šikula, ale jinak se to celé jmenuje Dolly Project, nebo projekt, chcete-li to česko-slovensky. Tak k tomuhle tomu přišel taky průvodní krátký mail, sice právě posílám vám k poslechu nový rokový single s názvem Dolly. Budu velmi rád, když si ho poslechnete a v případě, že se vám hodí do formátu, zařadíte do vysílání, což už se stalo. Tahleta záležitost, projekt Dolly, tak je vlastně z kategorie té, se kterými jakoby se v poslední době roztrhl pytel. Už minulá naděje beatu obsahovala několik takových těch lidí, kteří se starají o všechno, udělají si to celý sami a pak to pošlou a tohleto od Matuše je vlastně úplně stejná záležitost. Jak on sám píše, skladba je energická, melodická, hudebně i pěvecky, má chytlavý refren, nadupaný bridge, je v podstatě o našich platonických láskách, o kterých jsme snívali a nikdy jsme se k ním naozaj nedostali, končí tenhle ten e-mail. Tak to budíš otvírák toho dnešního podvečerního vysílání tady na Beatu o těch, kteří dneska možná patří mezi méně známé či neznámé, ale to neznamená, že se to do příště nemůže tak nějak změnit. A bude to žánrově, myslím, že velmi pestré. A nejenom žánrově, protože budu mít tady pro vás jednak kapely, jednak hudebníky, někdy velmi mladé hudebníky, nadané a vlastně výzvu pro další jiné mladé, velmi mladé, nadějné hudebníky, ale k tomu se postupně prokoušeme, to bude až v samotném závěru tahle ta výzva. Tak teď pojďme k tomu, co je tady u mě připraveného jako další kapela, o které bychom si měli pohovořit a je to záležitost punková z Litomyšle. Velmi stručné, kapela Upside Down CZ byla dána dohromady v srpnu roku 2014, v lednu 2015 vyšlo CDčko To je můj punk a od té doby to tak nějak funguje do dneška. Tu kapelu obstarávají kytarista a zpěvák Shorty, druhý kytarista a doprovodný zpěvák Radek, bas kytarista a doprovodný zpěvák Mišák a za bicími sedí Jířa. Takhle stručně to muzikanti mají třeba napsáno na svém Benzone profilu, odkud můžete čerpat i další muziku, i další prokliky k další muzice, protože Upside Down té muziky mají víc než dost. Mezi tadyhle tu skupinu těch vydaných písní počítám i ty, které my si aktuálně můžeme tady na Beatu pustit a které se jmenují Horší než, to bude ta první, a Tenkrát, tak se bude jmenovat ta druhá.

0: beatu.
1: Tak tedy druhá kapela pro dnešek, odbavená v naději beatu. Trocha punku, neškodí v jakémkoliv množství, na tom se myslím shodneme, tohle to byly Upside Down, tady na rádiu beat. No a změníme malinko žánr a půjdeme někam do crossover metalových kategorií kapely, o které tady mluvím na beatu v naději beatu po nějakých 4 letech, protože už ten název mě tak jako zůstal v hlavě a tak jsem se koukal do svých chytrých kanálů, kdy se Abused and Neglected prohnali naději beatu a bylo to právě v roce 2022. Od té doby se stala spousta věcí a vyšla spousta muziky, takže nejvyšší čas na to, abychom tuhle tu kapelu připomněli i v tom dnešním vysílání rádia beat. Taky jsou páni takový zahalení tajemstvím, protože kdybyste se ptali, kdo tvoří kapelu Abused and Neglected, tak vám řeknu, že to je Lukáš K, Jakub S, Lukáš B, Lukas RS a taky Maty B, nebo Maty B, kdybych to četl americky. Ta personální stránka, nástrojově je to takové klasické, 2 kytary, basa, zpěv a bicí. No a co o sobě muzikanti říkají, tihleti nejsou zas až tak struční, takže můžu být o něco chytřejší a říct, že Abused and Neglected je kapela, která vznikla přeměnou projektu Lucas Ronald Style. Jednalo se o solovou turbu Lukase, zakladatele Notion Deep, pod hlavičkou projektu právě LRS, a to bylo v srpnu 2015. Ta kapela tenkrát nahrála demo For My Selector. Z roku 2016 nahradil původního bubeníka Maty Buriánek, to je ten Maty B. Skupina se stmelila a položila tak základ nové, plnohodnotné kapely. Společně odehráli stále pod názvem Lucas Ronald Style Project své jarní Supporting Metal Tour 2017, zakončené vystoupením po boku legendárního Blaze Baileyho v Brně. To bylo na Melodce. Po tomto koncertu se kapela oficiálně představuje jako Abused and Neglected a v květnu 2017 debituje nahrávkou Undestructible, avšak Abused and Neglected nelení a na konci téhož roku se opět zavírají do studia. To je prazáklad. Takže rok 2017 budíš milníkem a začátkem psaní nové kapely, která, jak už víme, bude příští rok slavit první křížek na hrobu, protože od toho roku 2017 fungují do dneška a mají díky tomu to svoje bio, které já teď tady cituju částečně z Benzonu kapele Abused and Neglected, tak takové docela obsáhlé. Abych vás nepřipravil o nějaké další možnosti si něco nastudovat, tak vám už nedočtu to bio a pokud vás tato kapela bude bavit, tak vám poradím, abyste se po ní podívali a abyste se na ní podívali, protože když vyrazíte v sobotu 4. července tady do Prahy, do Modré Vopice, tak tam bude probíhat akce Crack and Roll Abused Monkey Fest, no a vystoupí tam právě Abused and Neglected, spolu s nimi třeba Halo of the Sun, nebo Cruel Company, nebo Forest Jump, takže vybraná společnost. Třeba se tam bude živě hrát i to, co si my tady můžeme pustit. Jedna z těch věcí, kterou tady mám od téhleté kapely pro dnešní naději, nese název In Happy Memories a ta druhá nese název

0: děje beatu.
1: Abused and Neglected jsou za námi a my se můžeme posunout k další kapele, která může leckoho překvapit svým názvem, když ji bude hledat, protože si může myslet, že stránky téhleté kapely už neexistují. Což by bylo samozřejmě matoucí. Vy, kteří posloucháte, tak si to myslet nebudete, protože vám to bude jasný, že vymazáno z archivu není výkřik žádného splašeného serveru, ale je to název té kapely, která je malinko speciální a malinko jiná než jiné kapely, které mi třeba pošlou muziku a řeknou, že jsou melodicky metalové. Já to za malou chvilku vysvětlím, nebo ono se to vysvětlí samo, protože řeknu, že tahle ta kapela pochází z Liberce, no a sama říká, že hraje výhradně vlastní tvorbu s českými texty. Na menších i větších scénách se pohybujeme 8. rokem, naše sestavu tvoří kytary, basa, bicí, zpěv a teď bacha, teď přijde ta výjimka, elektrické violončelo, což se myslím shodneme, že není úplně nástroj, který by každá metalová kapela nutně obsahovala. Co se týče personální stránky, tak Dominik Vrba je coby frontman a hráč na elektrickou kytaru uveden v seznamu muzikantů téhleté kapely. Druhá kytara Mára Nový, baskytara Tonda Hradecký a Blanka Rýmská, coby hráčka právě na to violončelo a zároveň takový styčný důstojník a komunikátor za všechny, protože právě od Blanky já tady vím, že kapela Vymazáno z archivu poslední čas trávila ve studiu a pracovala na novém singlu, ten my si samozřejmě pustíme, ale ještě než k tomu dojde, tak si pustíme muziku malinko jinou, abyste měli to porovnání dokonalé. Sirény je ta novinka, ta bude hrát od kapely Vymazáno z archivu za malou chvilku, předtím starší kus a myslím, že docela dost povedený, nazvaný Perutě draků. Tak tady jsou.

Tohle byly Vymazáno z archivu. Další kapela v dnešním vysílání podvečerním v naději beatu, zároveň kapela, která je už v mém seznamu pro dnešek odškrtnutá, čímž teda neříkám, že bychom se k ní nevrátili, to se samozřejmě může stát, ale dneska v tom seznamu musíme poskočit dál. Musíme poskočit ke kapele, která už taky funguje nějaký ten čas, soudě poměrně dlouhý čas, protože první nějaká nahrávka, kterou jsem od téhleté kapely vlastně zachytil, tak se datuje někam do roku 1996, od té doby to existuje, ale dost možná o tom málo kdo slyšel a je to podle mě strašná škoda. Ta kapela totiž, za malou chvilku prozradím její název, tak dohromady už má na hrbu 7 plnohodnotných desek a pokud jste fandové takového toho progresivního roku a možná někdy trošku metalu, takových těch Dream Theater kapel tohohle žánru, tak věřím tomu, že tihleti muzikanti, kteří jsou doma v Praze, tak vás rozhodně zaujmou natolik, že si naposlechnete víc věcí, než vám já tady na beatu teď můžu pustit, protože já tady mám jenom 2 děury v playlistu. Nejdřív ale řeknu, že ta kapela, o které se bavíme a která pro mě je teda do jisté míry zjevením, protože jsem o nich do téhle chvíli nevěděl a teď jsem z toho úplně nadšenej, tak nese název Different Light. Tvoří Jirka Matoušek na basu, tvoří Petr Lux na kytaru a zpěvy doprovodné, taky Trevor Tebone na vokál a klávesy a David Filák na bicí. Takže je to kvarteto, takové progrokové, které je poměrně stručné v těch informacích o sobě, když se podíváte na jejich web, tak právě zjistíte tohleto složení, ale že by se tam nějak vypisovala historie a změny, to úplně nemohu říct. Můžu ale říct, že té muziky, kterou muzikanti vydali, tak je spousta a že si zahráli s kdekým, potvrzuje třeba už ta titulní stránka jejich webu, je to ohlédnutí do roku 2019, ale je to, věřím tomu, věc, na kterou se nezapomíná, Live in Malta, kdy společně podpořili Nicka Masona z kapely Pink Floyd. Tam to k tomu progresivu taky celkem jako krásně pasuje dohromady. Dost mého povídání, pojďme si od nich pustit nějakou muziku. Ta první nese název Red Nova Teaser, ta druhá nese název Fool's Rant.

0: Rádia Beatu.
1: Tohle byly dvakrát Different Light ve vysílání Rádia Beat. No a vzpomenete si na začátek, když jsem se tady vlastně jakože vítal s tou nadějí, říkal jsem, že tady pro vás budu mít jednak ukázku velmi mladých muzikantů, ale zároveň taky výzvu pro velmi mladé muzikanty. No tak to je právě to, co začíná být velmi aktuálním tématem. Dokonce tak, že pokud by slyšel teď někdo z muzikantů a chtěl se zapojit, tak musí celkem pohnout, protože přihlásit se může až do konce května. Tomu za stolek času úplně nezbývá. Je to něco, o čem jsme se tady už bavili v naději mnohokrát, protože je to pro mě taková bohulibá činnost, kterou tvoří vlastně ve spolupráci Domov mládeže a školní jídelna Pardubice a For You Deep Studio. Je to celé propojené a dává to prostor muzikantům, mladým autorům, aby zaprvé si vyzkoušeli tu práci v profi studiu a to, jak celá ta věc okolo té muziky funguje, zároveň to do světa chrlí spoustu docela zajímavých hlasů a hráčů a nápadů. Tak aktuální soutěž, ta je teď ve fázi náboru, takže kdo z vás velmi mladých, tak by se chtěl zapojit, tak může. A já jenom dodám, že to je soutěž pro textaře a hudebníky z řad žáků nejvýše maturitního ročníku školy a z Pardubického kraje. Platí tam základky, základní umělecké školy, střední školy i konzervatoř. A pokud máte nějaké nápady, pokud máte nějakou třeba vlastní muziku, tak určitě stojí za to se porozhlédnout tadyhle po tomhletom projektu, který najdete a na webu s adresou www.dmpce.cz, takhle v podstatě jednoduše a zapamatovatelně. Pročtěte si tam všechny ty podmínky, dejte o sobě vědět, no a třeba zrovna o vás bude řeč v naději Beatu někdy příště, protože my už jsme se o tomhletom projektu několikrát bavili a já jsem se podíval, co třeba v rámci akce Hledá se autor nabízí rok 2025 a našel jsem tady třeba kapelu Slam, kterou si společně pustíme, což je tady kapela, kterou tvoří Matyáš Trčka, Josef Kuchta, Petr Jiříček a Dominik Blaška, a kteří krom jiných dalších věcí tak mají venku skladbu nazvanou Posluš si, to bude ta první, kterou si pustíme od tohohle toho projektu. Já vlastně nemyslím říkat od projektu For You Deep Studio nebo právě Domova mládeže a školní jídelny Pardubice, protože tam odtud přicházejí ty informace. To stojí v čele celého tohohle toho nápadu, který každý rok dává prostor mladým umělcům. To bude jedna z těch věcí, abych to nezakecal. Ta druhá, kterou si pustíme, tak ponese název Povídka. Takže tady zase je potřeba říct, že Danuše Kubátová, která je tou hlavní postavou, dala dohromady hudbu, text i zpěv. No a na basu ji tady doprovází Robert Fuchs, ať to máme celé. A celé si to smíchali u Pavla Hlaváčka a ještě si k tomu vytvořili obal, nebo chcete-li grafiku, aby to celé dávalo úplně ucelený smysl a mohlo se to dát třeba i na ty YouTube a podobné sítě. Tak to je muzika, se kterou se já budu loučit a vy, velmi mladí z Pardubického kraje, se mrkněte právě tímhletím směrem. Ještě než zmáčknu tady tlačítko play, měl bych udělat rekapitulaci toho, že jsme tu dneska měli Dolly Project. Hráli jsme věc Dolly. Upside Down, Horší než a tenkrát, Abused and Neglected s písněmi In Happy Memories a Hardcore, Vymazáno z archivu, Perutě draků Sirény, Different Light před chvílí, Rednova teaser a Fool's Around. No a mladí muzikanti z Pardubického kraje, tedy kapela Slam a Danuše Kubátová, ti tady budou na rozloučení. Já děkuji za spolupráci, díky za vaše rady, tipy a za to, že se ozýváte ohledně naději Beatu. Velmi si toho vážím, tak zopakuju taky svoji mailovou adresu standa@radiobeat.cz. Tu můžete používat i nadále a já budu jedině rád.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, připomenu opravdu drsná a suchá fakta. Dneska je úterý 19. května, je 5 minut po 20. a co je v úterý po 20. hodině? No jasně, roková zpovědnice. Mým hostem je velice zajímavý muž, no vzhledem k mýmu věku, tak já bych klidně si mohl dovolit říkat hoch, ano, který má 3 tituly, já vám to všechno potom vysvětlím. Je to člověk, pozor, nebude to suchoprcký rozhovor, to rozhodně ne. Bude to zase takový dialog, my se známe, to přiznávám, neznáme se zas tak dlouho, ale po několika velice oduševnělých nocích jsem si udělal na svého hosta obrázek. Vy už možná tušíte z upoutávek, kdo to je, ale já to řeknu až později.

0: Rocková zpovědnice.
1: Tak teď už můžu představit svého hosta a promiňte, budu se muset soustředit, protože před i za jeho jménem je spoustu zkratek, o kterých vím, o jedný jsem nic nevěděl, ale už jsem poučen, tak jdem na to. Mým dnešním hostem je historik, docent, doktor filozofie. Historik jsem řekl, že jo, ano. Pozor, herec Petr Koura, PhD, zvaný Kourič. Nazdar, Peťo.
2: Ahoj, ahoj, Dané, a dobrý večer.
1: Toho herce vysvětlíme potom později, ale pojďme k tvý profesi, a to je profese historika. Ty se zaměřuješ především na novodobí dějiny.
2: Přesně tak.
1: To jsem se chtěl zeptat. Kdy začínají novodobí dějiny od těch starých dějin?
2: Tak u nás to máme docela jasný, rokem 1918.
1: Takže první republikou.
2: První republikou, možná ještě i ta první světová válka, ta se tam dá taky započítat, ale první světová válka změnila tu lidskou společnost, takže 20. století začíná teda první světovou válkou a pokračuje první republikou, takže to jsou novodobé dějiny.
1: To znamená, pane docente, o 19. století aniž víte prdlajs? To řeknu takhle, ne, to je blbost.
2: Tak něco málo o něm vím, mám taky zkoušky z těchto těch starších období,

0: Základem toho je ten fakt, že mý spolužáci na základce, no to už vůbec, že jo, ale to stejně do nás furt jako jebali ty sovětský soudruhy a armády a druhou světovou a Josefa, že jo. A na tom Gimplu taky, tam jsme měli taky jiný zájem trošku, že jo. Samozřejmě. Až potom s věkem se člověk o ty dějiny zajímá, takže jsem pochopil, že když člověk správně objektivně nepochopí historii, tak vlastně správně objektivně nemůže chápat ani současnost a už vůbec neví, co bude v budoucnosti.
1: Přesně tak.
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A co tebe dovedlo k té historii, k studiu tady toho oboru? Na filozofické fakultě, předpokládám.
1: No, vystudoval jsem filozofickou fakultou obor historie politologie, ale politologii jsem se nikdy nevěnoval, takže považuji se za historika. A začal jsem studovat 96 a jako mě dějepis bavil, jo, od vlastně začátku. Už jsem se na něj i těšil na prvním stupni a byly různý období, které mě bavily, takže třeba jednu dobu husitství, ale nakonec to jako vykrystalizovalo do těch moderních dějin. A asi to bylo téma, kterým jsem se začal zabývat potom na výšce, a sice protinacistický odboj, takže doba druhé světové války. Takže jak jsi zmínil, že tě to nebavilo za studií, tak mě to bavilo, protože už jsem teda studoval v té jiné době, kdy už do nás nic nehustili a naopak k nám do Klatov přijeli piloti RAF, takže měl jsem možnost setkat se s těmahle lidma, nebo parašutisti z druhé světové války, takže pro mě to byly opravdu hrdinové ti lidé, co jsem se s nima mohl setkat a začal jsem se tou dobou zabývat.
0: To ti závidím, protože za mého mládí piloti RAF ještě lítali nad Anglií.
1: já myslím, že spíš ještě seděli někde v uranových lágrech.
0: Jo, to je pravda, asi tak by to vyšlo historicky objektivně líp. Tak pojďme si pustit první tvůj příspěvek, který, přátelé, je na začátek velice zvláštní. Vybral to samozřejmě Peťa, ale má to souvislost jednak s historií a jednak s dobou, kdy už se k nám blížil nebo už u nás byl nacismus německý.
1: Už u nás byl.
0: Jo, tak to vysvětlíš potom, jo?
1: Vysvětlím.
0: Tak já pustím tu píseň a ty mi řekneš, kdo to zpívá, co je to za nahrávku, kdo doprovází tu zpěvačku, to můžu prozradit, to jo, víc ne, protože víc ani nevím. Tak to nám všechno vysvětlí Petr Koura.

chvíli lidí. Oči moje na cestu už to svat vidí. Dlouhé chvíle sama sobě pro radost já zpívám si hod. Nevadí mi, že

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Peťo, co jsme slyšeli, to je jednoznačně stará nahrávka,
2: ano.
1: Poměrně nekvalitní,
2: ano.
1: Všechno vysvětlíš samozřejmě.
2: Jo.
1: Já se chci právě zeptat, jak už jsem předeslal, kdo to zpíval, z který je to doby a proč si tuhle nahrávku vybral. Je to, týká se to historie.
2: Týká, ano. Určitě. Tak možná si někteří posluchači mysleli, že poslouchají Inku Zemánkovou, první českou swingovou zpěvačku a její hit Ráda zpívám hot. A skutečně tento hit to byl, ale ne v podání Inky Zemánkové, ale zpěvačky, která si říkala Duca Fischerová. A my o ní moc nevíme, protože ona byla židovka a nemohla tedy za druhé světové války, nebo za protektorátu zpívat. Nacisté zakázali židům zpívat, veřejně vystupovat, dokonce i vlastnit hudební nástroje. A tahle nahrávka je to vlastně demo, je to historický demáč, jak říkáte vy hudebníci, z roku 1940 a vznikl v době, kdy bylo jasné, že není šance na to, aby to veřejně vyšlo třeba na šelakové desce. A zdá se, že, nebo já mám takovou hypotézu, že tou první českou swingovou zpěvačkou měla být právě ta Duca Fischerová. Ale protože přišla okupace, tak se jí nemohla stát a stala se jí už zmiňovaná Inka Zemánková. V roce 1938 totiž v novinách v jednom časopise, takovým jako lifestyleovým, vyšel článek o té Duce Fischerové. Je tam její fotografie a právě tam je, že je tedy úspěšná zpěvačka a že ji brzy uvidíme ve filmu a tedy, že ji čeká jako velice dobrá kariéra, nejenom hudební, ale filmová. Za půl roku přišli nacisté a nic z toho se nenaplnilo. A ze vzpomínek pamětníků víme, že ona tedy měla zahynout v plynových komorách, ale mně se nepodařilo dohledat, kdy a kde. Prostě osoba jejího jména a jejího věku se nevyskytuje v dobových pramenech, v dobových dokumentech a je teda pravděpodobné, že ona se jmenovala úplně jinak. A to Duca Fischerová bylo
1: pseudonym,
2: umělecké jméno. Mm-hmm. Takže chtěl bych vyzvat posluchače, jestli někdo něco ví o téhle dívce, tak ať se mi ozve a velice rád budu za každou informaci, která povede k tomu objasnit její osud, protože ona nahrála celkem 3 nahrávky s orchestrem R.A. Dvorského. První 2 v roce 1938, ty jsou, řekněme, profi, a tahle už je tedy o 2 roky později a právě na piano ji doprovází R.A. Dvorský a už je to prostě ten historický demáč. Já mám takové jako podezření, že to bylo prostě protože ona měla tuhle písničku zpívat, místo ní zpívala ta Inka Zemánková a jaksi na památku jí to R.A. Dvorský tímhle způsobem zaznamenal. Takže my máme ten její hlas, ale nemáme,
1: nevíme o ní vůbec.
2: Nevíme, kdy, kde se narodila, ani kdy a kde zemřela. Takže je to neuvěřitelné, že ve 20. století se mohlo stát, že člověk přišel do nahrávacího studia, jako dneska my dva, nahrál tam písničku a pak zmizel vlastně beze stopy. Takže to je moje práce historika, tyhle příběhy objevovat a vlastně dávat těm obětem nacismu tváře a příběhy jména, abychom věděli, jak ti lidé vlastně dopadli.
1: Mm-hmm. To je zaslužná práce, ale teda nezávidím to dohledat. Tak kdybyste něco věděli o Duce Fischerové, tak najděte si web Petra Koury. A pokud máte, pokud posloucháte a pokud máte povědomost o příběhu tyhletý židovský zpěvačky, bude jenom rád a to se neděláme srandu teď, prosím vás. Jo, to teď fakt myslíme naprosto vážně. Já mám ještě jednu doplňující otázku. Říkal jsi, že ten demáč vzniknul v roce 1940, pokud se nemýlím.
2: Ano.
1: To ten R.A. Dvorský docela kurně ale riskoval, co?
2: Riskoval, přesně tak.
1: Protože kdyby se to gestapo, nebo jak se ty šmejdi jmenovali, ano. To dověděli, no tak má po ptákách, že? Co se tam bude povídat.
2: Ta Duca už v nahrávacím studiu neměla co dělat. Ta už jako židovka měla zakázaný vstup. Takže, a Dvorský to věděl, takže vědomě porušoval okupační nařízení.
1: Jasně. A ještě jedna doplňující otázka. Hrozně zajímavý tenhle příběh pro mě. Mě strašně zaujalo. Já vím, že bylo perzekovaný židovský obyvatelstvo, že jo, s nástupem nácků. A poprvé v životě o tebe jsem slyšel, že jim dokonce byly zabavovány hudební nástroje, to jsem fakt nikdy neslyšel za celý svůj už velmi dlouhý až nevkusně dlouhý život.
2: Muzikantský život bych ještě doplnil.
1: No a muzikantský, no.
2: Jo, takže skutečně to tak bylo, že museli odevzdat hudební nástroje a existuje vzpomínka, že jeden trumpetista židovský tak prohlásil, že na jeho jazzovou trubku nebudou hrát náckové žádní pruský marše a tak ji předtím znehodnotil, takže ji položil do kyseliny, ponořil do kyseliny a vlastně ty písty té trubky byly znehodnoceny, takže odevzdal nástroj, ale náckové si na tu jeho trubku už nezahráli. Jo, co to muselo pro toho člověka být, že ten milovaný nástroj takhle znehodnotil, dovedeme si to asi představit, ale udělal to, aby prostě nepadla trubka do rukou nepřítele.
1: No já mám takový pocit, Peťo, že v té době, když seš pod takovýmhle tlakem nesmyslným, že jo, nakonec to sami dělali bolševici, trošku zase jinak, po 48. co se budeme povědat, tomu se ještě možná dostaneme, tak děláš v podstatě už věci, které bys normálně, kdybys chtěl normálně znehodnotit trubku z nějakého jiného třeba důvodu, tak bys jí třeba dal pod koleje vlaku, že jo? Hmm. Ten bys s ní udělal jako plíšky na, na turistický hole, jo? Ale že to udělal tímhle způsobem, tak už byl, to byl vlastně takový už asi protest. Hmm. Ale to se můžeme jenom domnívat a já do toho nebudu kecat, protože ty jsi historik. Já se jenom domnívám. Já jsem člověk, který se celý život jenom domnívá.
2: To můžeš, ale o historii přece můžou mluvit i nehistorikové, takže já jsem moc rád, že tě historie zajímá a dost často se o ní bavíme.
1: Ale počkej, teď ti nechci jako pochlebovat, jo? Ale ty mě neznáš, ale já tě znám. Já jsem tě viděl už před 10-15, je to možný lety, určitě. Už jsi byl známá osobnost jako historik a viděl jsem tě v různých debatách, diskuzích o historii a dobře, no tak to se stává, že? A potom jsem byl v nějaký hospodě na Vinohradech, v Koruní mám takovej dojem a ty jsi tam přišel a kalil jsi tam pivo s někým. A já jsem tam byl s nějakou slečnou, já nevím, a říkám, to je ten historik, který, no ten hippízák tamhle, jak jsi sednul, tohle. A jak se jmenuje? No to já nevím, protože jsem si jméno samozřejmě nepamatoval. Ale já tě znám, jo. Takže pozor, to jenom. Hele,
2: tak
1: pojďme
2: to,
1: hrát
2: to
1: zase.
2: Mě těší. Já no tady ještě k tomu hypízák, tak
1: já
2: jsem
1: hypízák
2: se dozvěděl, protože teda si pěstuju dlouhé vlasy a dozvěděl jsem se už před lety, že údajně o mě psali Haló noviny, komunistické noviny Haló noviny. A že to bylo něco ve smyslu, Petr Koura, ten historik, co jako se zabývá odbojem, je docela dobrý, akorát by se měl ostříhat. A mě to strašně teda jako potěšilo, jo, protože tohle přesně dělali nacisti a pak teda komunisti. A hledal jsem ten článek, bohužel jsem ho nenašel. Takže jestli o mě Haló noviny napsali, že bych se měl ostříhat, tak pro mě nemůže být větší podsta.
1: No, je dobré, ale měl by se ostříhat.
2: Přesně tak.
1: To si tak nějak... Teda tyhle výzvy jsem měl taky, ale s jednou výjimkou, že neříkali, že jsem dobrý. Říkali jenom, měl by se ostříhat. Já pouštím další pecku od tebe.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Petr Koura, zvaný Kourič, historik a taky herec. No a ještě musím doplnit, milovník a znalec třtinového rumu, docente, mohl jsem to takhle říct, jo? Nebo neudělám ti nějaký průser v akademických kruzích.
2: Snad ne, no.
1: Snad ne. Jako znalec, jako ne, že pije ve velké množství, vážení paní, pánové, kolegové z Akademie věd. On to piju já a on mě jenom doporučí.
2: Jenom decentně.
1: Jenom decentně, přesně, ano. Ale fakt jsem to tak myslel, ale to pozor.
2: No.
1: Peťo, my jsme si hráli píseň, no. Od, kterou zpíval Teddy Stauffer.
2: Ano.
1: Kdo byl Teddy Stauffer?
2: Tak byl to velice populární dirigent německého swingového orchestru ve 30. letech. Pocházel tedy ze Švýcarska, ale jeho mateřštinou byla němčina, takže založil tenhle orchestr, který si říkal Original Teddy's, tedy originální medvídci podle toho, že ten kapelník se jmenoval Teddy křestním jménem. A byl to jeden z nejprogresivnějších swingových orchestrů, tedy v nacistickém Německu. A mám strašně rád tuhle nahrávku, což je jako americká swingovka Shedrack. Vychází to z Bible. Zpíval to tedy Louis Armstrong, takže lze najít třeba na YouTube i nahrávku Armstrongovou. Mně se dokonce
1: jako
2: líbí...
1: Jako originál.
2: Tedy. Originál. A mně se víc líbí ten Teddy Stauffer. Přijde mi takový, jako, že to víc swinguje. Ale ten kontext je naprosto jako děsivý, protože o čem ta píseň je, námět čerpá ten text z Bible, ze Starého zákona, ze starozákonní knihy Daniel. Jenom zeptám se, znáš knihu Daniel?
1: Něco mi to říká, to jméno, ale knihu neznám. Já fakt jako jsem v tomhle úplně blbej. Starý zákon, nový zákon, jo, tak samozřejmě některé věci v jiných souvislostech, jako když je třeba ve filmu, nebo nějaký literatuře, nějaký odkaz, jo, vys takový knihy, jako nebo filmy, Jméno růže, že jo, jak se jmenoval ten další film, který taky je na základě, jak se jmenoval ten spisovatel?
2: Umberto Eco.
1: Umberto Eco, kde se v podstatě bádá, nebo ten hlavní hrdina bádá, zdali Ježíš z Máří měli potomka, nebo neměli.
2: Šifru mistra Leonarda.
1: Ano, ano, je to ono. Že?
2: Tak to už není Eco, to je Dan Brown, ale...
1: Jo, tak vidíš to, tak ale... vidíš to. Tak já to sice znám, ale jsem velmi nepřesný v tomhle. Za to se fakt všem omlouvám, ale mám tady... Petra Kouru, který to vždycky uvede na správnou míru. Tak jenom chci doplnit, že jenom z těchto těch odkazů jakoby, tu Bibli jakoby vyzobávám takový, co v ní asi, ale já jsem, pozor, já jsem se snažil číst Bibli někdy v těch gympláckých letech, ale já jsem prostě toho nevydržel. Pro mě to bylo nezáživný. Jo. Tak já vím, že pro tebe to je historický materiál, který, z kterého čerpáš. Ale pro mě ne, no. Tak jako je, Bible je fajn, ale jak máš potom udělat nějakou rockovou písničku? Ale jsou takový kapely, že jo, který dělají tuhle tu muziku. Ale pro mě ne, no. Já jsem takový lidový, takže ne, no. Tak ale já jsem tě nechtěl přerušovat, takže tak, neznám tu Bibli.
2: Takže, protože jsme ve spovědnici, tak teda jsem vybral tuhle biblickou píseň. A o čem,
1: správná volba.
2: O čem je teda ten příběh z té knihy Daniel? Je to tedy z takzvaného babylonského zajetí, kdy Židé jsou tedy zajati Babyloniany a oni jim nutí jejich božstvo, aby tedy neuctívali svého boha, ale jejich. A ten zlý král Nabukadnezar tak vydá nařízení, že když se rozezní zvuky různých nástrojů, takže mají tedy padnout lidé na kolena a uctívat ty bohy. A Židé samozřejmě s tím mají problém a tři mladíci židovští tak to odmítnou a jmenují se Šedrak, Mešak a Abednego. Takže ta jména jsme tam vlastně slyšeli v refrénu a za trest oni jsou vhozeni do ohnivé pece a Hospodin jim pomůže a vlastně přežijí. Takže je to vlastně jako neuvěřitelný, že ten bůh Nabukadnezar pochopí, že Hospodin je mocný bůh, když ochrání tyhle tři mladíky. Takže ten motiv tří mládenců v ohnivé pleci se objevuje třeba i v křesťanské ikonografii a ty muzikanti si to vybrali protože tam se zmiňou ty nástroje.
1: Já už
2: nástroje,
1: chápu tu souvislost.
2: Jo, takže když zazní zvuk trubky a když zazní zvuk bubnu a tam jsou vlastně ty sóla jako těch nástrojů, takže to je jako v Americe, tam si to vybrali ty hudebníci kvůli tomu, že tam mohou předvádět ty nástroje, ale když to v roce 39 stáhneme na nacistické Německo, tak vlastně potomci těch tří statečných židovských mládenců také skončí v té peci, v osvětimské peci. Takže ta písnička je nevřitelně prorocká, co se vlastně stane se Židy v nacistickém Německu.
1: A myslel to tak tedy Stauffer?
2: To nevíme, bohužel, ale myslím si, že...
1: Jestli to byl záměr.
2: Asi to záměr byl.
1: Tady v té souvislosti.
2: Protože už teda v tom roce 39 zpívat v nacistickém Německu o třech Židech, kteří se vzepřou autoritě a díky tedy božímu zásahu přežijou, tak už to samo o sobě bylo velice odvážné. Takže ta nahrávka vznikla tedy v Německu, ale brzy na to tedy Stauffer emigroval do Švýcarska. Jinak teda se mu ještě připisuje taková jedna frajeřinka, bohužel to nemáme zaznamenaný teda ve zvuku, a sice, že zesvingoval hymnu nacistické strany Horst Wessellied, známou také jako Die Fahne Hoch. Jo, tak tohle teda jako se traduje ve vzpomínkách pamětníků, ale nikde se to nezachovalo.
1: Nikdo to nikdy nenašel, tu nahrávku.
2: Nebo nenahráli to, asi to jenom při koncertech hráli. Protože teda v tom nacistickém Německu tahle hudba byla nežádoucí, jazzová, myslím. Nebyl jazz nikdy zakázán, tím se právě také zabývám ve svém výzkumu, že traduje se, že prostě nacisté nenáviděli jazz, protože to byla, jak oni říkali, židonegerská hudba, ale oni ho nezakázali, protože jestli chceš něco zakázat, musíš to definovat. A on je to dost těžký definovat, co je a co už není jazz. A ten tedy Stauffer to právě využíval, takže tak jako proplouval.
1: Já.
2: A občas si střihnul nějakou takovouhle odvážnou skladbu. No a právě se traduje, že když ho teda ty náckové na nějakém koncertu pérovali, tak říkal, a tak já vám zahraju tu vaší písničku, a zahrál teda v té swingové úpravě Die Fahne Hoch, čímž je teda dovedl k zuřivosti.
1: Jasně. Nenáviděli swing nacisti.
2: Ano.
1: Tam je zajímavý, jak rychle v těch dějinách novodobých, v tom Německu konkrétně, jak rychle se to překlenulo z té doby Výmarské republiky.
2: Ano.
1: Znáš seriál, výborný seriál, Babylon Berlin?
2: Samozřejmě.
1: To je...
2: Dokonce jsem uvažoval, že bych tady zahrál i tu písničku Zu Asche zu Staub, kterou mám moc rád, co byla na konci vlastně první série vždycky v titulcích. Takže ten seriál je úžasný, mám ho rád.
1: No, já taky. Já teda jsem byl taky přiveden zase nějakou druhou osobou k tomu, protože jsem to neznal a strašně mě to chytlo. A koukal jsem třeba pak na celou noc, jak ty díly šly po sobě. A tam v té době Výmarské republiky ta společnost v Německu žila neskutečně, řekl bych, až takovým tím hippizáckým životem 60. let, když to překleneme do 60. Prostě od vás, že jo. Kalilo se, zpívalo se, tančilo se, dobře se žilo vlastně, jakoby, a ten swing tam jel teda na plný pecky. A ze dne na den, jakoby, ti náckové přišli a prostě to zatípli. To je neskutečný. Tam jsou zase takový paralely, třeba s Big Beatem, že jo, undergroundem tady u nás, ale to už je zase další historie. Hele, my musíme taky hrát, Peťo, nemůžeme jenom tak.
2: Samozřejmě.
1: Tak co jsi vybral dál?
2: Marcia
1: jsi vybral.
2: Máme tam kapelu Marcias, kterou mám rád už od mých teenagerských let, a jelikož nedávno zemřel Oscar Petr, vlastně jeden ze zakládajícího tria Marcias vedle Petra Kalandry a Zuzany Michnové, tak chtěl jsem zahrát Marcias, a jelikož Zmrzlinář je trošku už profláklej a dost se hrál, tak jsem vybral Lilin tanec, což je skladba taktéž od Oscara Petra a je z toho prvního alba Marcias.
1: Přesně tak, a je to vzpomínka zároveň jak na Oscara Petra, jak si správně poznával, na Petra Kalandru, který už tam je dlouhodlý v tom rockovém nebo folkrockovém nebi. A taky musíme připomenout Zuzanu Michnovou, která bude na Beatový síni slávy v Lokti nad Ohří nominována do kategorie osobnost. Tak, tady máme všechny tři pohromadě.

0: Spovědnice.
1: Tak přátelé, se soustředuju na výměnu muziky. Jedenáctka si říkal, viď?
2: Tady. Ano, jedenáctka.
1: Jasně, jedenáctka máme připravenou další skladbu, tu představíme za chvíli. Hele, my jsme teď měli hrozně zajímavý telefonát sem do rádia. Poslucháč, který nám řekl, že je malíř a měl ne výhrady, měl v podstatě svůj takový zvláštní názor, protože se mu zdálo, jak já jsem pochopil, nebo Peťo, když tak mě oprav, že jako negativně mluvíme o Němcích jako takových. Ne o náckých, to s náma naprosto souhlasil, to je pravda, ale že o Němcích jako takových a že v podstatě určitý konflikty, já to zkusím říct ve zkratce, vznikají díky různým antagonismům a z obou stran, abych to řekl takhle.
2: Asi tak, jsem to taky pochopil.
1: Pokračuj.
2: A že on měl pocit, že teda zapomínáme na ty naše české kolaboranty a antisemity, kteří také útočili na Židy, že to nebyli jenom Němci. A já jsem chtěl právě pustit písničku německých antifašistů, jmenuje se Morzoldaten a vznikla v roce 1933 v jednom z prvních koncentráků, ale chtěl jsem pustit její verzi naspívanou německou punkovou kapelou Die Totenhosen, což v překladu znamená mrtvý kalhoty. A takže tuhle kapelu mám rád, ona bude příští týden vystupovat v Praze a chtěl jsem pustit Morzoldaten, ale nepodařilo se nám to.
1: Ještě se nám to třeba podaří, jo?
2: Třeba se to povede.
1: Skrytá, takže... zakázaná, zablokovaná nahrávka.
2: Ano, takže píseň byla samozřejmě zakázaná do roku 45 v nacistickém Německu a teď máme problém ji pustit a tím jsem chtěl připomenout právě i ty německé antifašisty a i to, jak vlastně dneska se tahle kapela staví proti těm nezdravým tendencím nebo podivným tendencím v německé, řekl bych, možná i evropské společnosti a touhle písní se jednoznačně hlásí k odkazu německých antifašistů. Takže tohle jsem chtěl mimo jiné zmínit. Jinak dozněla tedy píseň Vladimíra Mišíka, která je zhudebněnou básní Václava Hraběte, kterou já mám teda velice rád. Tu píseň vybral Dan, takže jsem rád, že ji vybral, aniž jsme se o tom bavili. A já ji dokonce zmiňuji někdy i při přednáškách a někdy i při zkouškách, když zkouším studenty, protože tam je ten krásný verš Můj děda byl legionář, válčil na Piavě. Takže když mluvím o tedy československých legionářích v Itálii, tak zmiňuji, že jedno z míst, kde válčili, tak byla řeka Piava. A když občas ten student u zkoušky neví, tak říkám, vy neznáte tu Mišíkovu píseň nebo tu Hrabětovu báseň Můj děda byl legionář, válčil na Piavě. Takže snažím se používat i tyhle, řekněme, kulturní produkty k tomu, abych učil historii.
1: To je dobrá metoda, čoveče. Já jenom připomenu, že čeští legionáři na Piavě, to byla první světová, říkám to správně.
2: Ano, ano.
1: Teď se tě zase blbě zeptám, Piava je pád? Nebo ne?
2: Piava je řeka, jmenuje se Piava.
1: No Piava, ale je to pád, řeka pád?
2: Ne,
1: to je jiná řeka.
2: Jiná řeka.
1: Ale je to taky tam pod Alpama někde tam, ne?
2: No, je to v horách, takže jo. Bylo to vlastně v horském terénu.
1: Jo, já jsem viděl dokument o českých legionářích, kteří stáli na straně Itálie, která bojovala proti Rakousku-Uhersku, respektive proti Německu-Rakousku-Uhersku. Vidíš, něco si z toho dějáku pamatuju. No.
2: A vlastně tuhle problematiku zobrazuje ještě jeden slavný román světové literatury s bojem armádo od Hemingway. A tam vlastně je i zmínka o Češích, že Češi nejsou moc dobří bojovníci, protože utíkají z té rakouské armády k těm Italům. Takže je to tam v nějakém jednom dialogu zmíněno, že a z těchto těch přeběhlých Čechů se právě stávali ty legionáři, kteří pak znovu bojovali po boku Italů proti Rakousku-Uhersku.
1: Tady ta zmínka to byla o nějakého rakouského kapitána, no, to je jasný, že jo. Tady má úplně jiný názor, než bychom mohli mít. Ještě Remarka můžeme připomenout na západní frontě klid, ale ano. To už je zase, to je taky první světová, ale to jenom mě napadlo, jako jak se mi to vybavuje v té vypitý hlavě, člověče, jde to docela.
2: No zdá se, že něco ten školní dějepis to by zanechal, tak to mám radost.
1: Jo, jsem vždycky měl v těch předmětech, neznáš ten Ford, jsi to nepožíval? Vždycky, když už jsme toho měli jako s klukama dost, tak jsme si koupili o přestávce. I dějak jsme měli v odpoledním vysílání. Tak jsme si koupili v Samošce lháče. Kámoš měl tatínka instalatéra a vždycky z té dílny ukradl takový ty ty hadičky pružný. No a tu hadičku si zdal takhle pod košily. Aha. Takhle, víš, taká koutku, takhle. No a ten druhý konec samozřejmě do toho hlaváče, který byl v té tašce. A takhle si... A zjistil jsem, že člověče, když je člověk trošku povzbuzen, já nechci propagovat alkohol, pro boha, to ne. Ale přesto, když je povzbuzen, trošku, jo, že má hned lepší náladu, tak si víc, jak vidíš, zapamatuje. No, tak jdeme dál. Teď si vybral co?
2: Tak vybral jsem, protože teda byli jsme u toho punku a chtěl jsem ty ten hozen, které se nepovedly, tak místo nich českou punkovou kapelu Už jsme doma, neboli UJD a jejich skladbu Kouzelník, kterou mám moc rád.
1: Tak jo, pro tvoji radost i pro nás všechny.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, roková zpovědnice na rádiu Beat. Mým hostem je historik Petr Koura, zvaný Kourič. To si nesmím odpustit tady to. No a co jsem to chtěl, je 21 hodin a 6 minut, strašně nám to utíká tak rychle k věci. Už tady mám vaše reakce. Zdravíme beatovou návštěvu, tedy Péťo, to je na tebe. Fešně se to poslouchá, super vybraná hudba. Vše nejpřeje Indián z osady Skalice. A ještě další vzkaz, ono jich je víc, ale postupně je budu jakoby otesávat. Zdravím bývalého kolegu z Ústr Petra. Vždy si vzpomenu, jak mě odhalili jako agenta BIS při konferenci, kde byl i Josef Mašín. Snad si vzpomene Pavel Hojda z Prahy. Peťo, budeš na to reagovat po písničce, já pustím na úvod, cože to pustím, to udělám naší produkční velkou radost, protože to bude Bryan Adams, Summer of 69.

0: Radio Beat. Rocková spovědnice.
1: Budeme si povídat i v další hodině s historikem Petrem Kourou, s Kouryčem zkrátka. A mám pro vás jednu dobrou zprávu, nakonec pro Péťu taky. Podařilo se mi vyškrábnout Die Toten Hosen a skladbu Die Moorsoldaten, říkám to správně, já to němčinu opravdu neovládám.
2: Ano, výborně.
1: To je výborná zpráva pro tebe, ale i pro ostatní, protože je to fakt zajímavá skladba, teda, to je pravda. Ještě si ji připomenem, ale chceš odpovědět na ten dotaz, jestli se pamatuješ kolegu?
2: Zdravím Pavla Hojdu, samozřejmě na to nejde zapomenout, to byl tedy můj kiks, kdy jeli jsme na konferenci do Bratislavy, Institutu paměti národa, kde vystupoval Josef Mašín a Milan Paumer a právě jsme se bavili o tom, že tam asi budou nějaký spolupracovníci tajných služeb. A tak jsem se jako rozhlížel a právě jsem tam viděl jednoho člověka, který jsem měl dojem, že by mohl být jeden z nich. A byl to právě Pavel Hojda, který nás poslouchá. A tak jsem to řekl jednomu kamarádovi a ten se začal strašně smát a říkal, hele, to je můj dlouholetý kamarád a šel mu teda hned říct, že jsem ho identifikoval jako agenta tajných služeb. Takže
1: jestli pak na to přišel.
2: Pánové celou dobu srandu.
1: No, koukám, že jí mají dodnes.
2: Ano, ano.
1: Tak každý se jednou, no kdybych měl mluvit o sobě, každý se za život i 100 tisíckrát sekne. Teda,
2: přesně tak.
1: To je jasný. Takže to je pozdrav pro tvého kolegu, ano, který teď říká, to bylo falešný obvinění. Jasně. Jinak

0: pro Péťu. To ten Hozen jsou na světě, tedy konkrétně skladba Die Moorsoldaten. Oni mají ty složený slova, víte, Němci takový, jako, jak se na, ty obrozenci naši, to jak z historie, snažili vyměnit tu němčinu za češtinu, tak smrko nosoplena třeba byla, že jo. To jsou vlastně Němci, to mají takhle poskládané. Ale o tom není řeč. Takže připomeň ještě, prosím tě, co ta píseň je, co je v tom textu, o čem je ta skladba.
1: Tak já začnu tím, že vysvětlím, co to jsou Moorsoldaten. Překládáme to jako zajatci močálů a říkali si tak právě ti vězňové z toho koncentračního tábora, protože těžili rašelinu a zpívá se tam tedy ten popis toho života za ostnatým drátem a že tedy jdou každé ráno ty zajatci močálů do tedy toho močálu, do té rašeliny, do té slatě, abych byl správně, jdou teda jako pracovat a končí to vlastně jako tím, že jednou už nepůjdou, protože budou svobodní. Takže je to píseň o svobodě. Vznikla už v roce 1933. A
0: to je zajímavý.
1: To je právě v jednom z prvních koncentráků a to označení zajatci močálů se dostalo i do názvu knihy, která popisovala jako jedna z prvních právě, co byly německé koncentrační tábory.
0: A kde to kluci pankáčský, tedy kluci z Totenhausen vyhrabali?
1: No, oni se hlásí právě jako dlouhodobě k tomuhle odkazu německého protinacistického odboje, takže je to prostě, v Německu je to docela jako známá legendární píseň a oni dali ten punkový kabát, který jí nesmírně sluší. Mně přijde, jak kdyby tahle píseň byla napsána právě pro tuhle punkovou aranž.
0: No, vidíš to, ani nevěděli vězni, jakou skvělou pecku dělají.
1: Přesně tak.
0: To je tedy ten střípek z odpovědi pro kolegu posluchače malíře, ano, který nás trošku jako káral, že příliš jednostranně kritizujeme německý národ. Není to pravda, samozřejmě i Němci byli v koncentrácích. I Němci v podstatě na počátku nacismu, co já tedy se domnívám, ty mě to když tak vyvrať nebo potvrď, tak tam přece vznikaly první odboje proti nacismu. V Německu.
1: Přesně
0: pak
1: tak.
0: Posléze až zase ve zbytku Evropy. Tak jenom k tomu, to jsem chtěl tady dodat a pokusit se dodat, a aby mi to Petr potvrdil, jo? Teď to máš tempel, pana docenta. Tak, jdeme na to. Die Moorsoldaten Totenhausen.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ohlasy jsou opravdu velice příjemný pro Petra i pro mě, ale já jsem tady fakt až druhej a hlavně máme i další telefonát a tentokrát posluchač mluví přímo do éteru k vám a k nám. Jirko, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, já jsem si jenom říkal, když to začínalo, tyjo, tam není muzikant, jako o čem to bude, co to je. No a to je tak úžasné, jak vy to, ten váš pořad, že já se nedívám ani na televizu, ani na hokej, ani na fotbal. Manželka se na mě chodí dívat, jestli jsou normálně, jestli jsou v pořádku. A to je tak úžasně zajímavé. Takže možná je to trochu tím, že já se taky zajímám o historii, akorát, že já jsem jako takový historik amatér, ale já se zajímám o Habsburky, takže tam, kde já končím, tak pan docent začíná, že víceméně. No, ale ještě jak jste se zmiňovali o těch Němcích, tak jenom jsem chtěl takový příspěvek můj. Já mám doma housle, na které hrával jeden německý důstojník. Tady u nás v Těšíně. No a když oni pak si tak rychle balili pinkle, tak on ty housle už si nestačil vzít. Takže ty housle zůstaly u jedné rodiny a tak shodou okolností se dostali ke mně. No a tak já teďka se snažím na ně hrát, když na ně hrával německý důstojník, tak já se na ně snažím hrát židovské písně, jako Šnírele, Pérele, Kadoš a tak dále. Takže jako takové, doufám, že kruh se uzavřel a že už do toho nikdo nebude rýpat a že si všichni odpustíme, no.
3: No to je úžasný, já moc zdravím, Jirko. To, co teďko si říkal, tak to je ukázka toho, že i ty hudební nástroje mají svůj příběh, mají svoji historii. Takže nejenom lidi,
2: přesně,
3: ale i předměty, jako jsou hudební nástroje. Takže je možný, že právě ty židovské písně na ně hrál ten člověk, který ty housle mohl vlastnit před tím německým důstojníkem.
1: No, tak jedno, ale mně se zase líbilo, Jiří, jak jsi řekl, ať si navzájem lidi odpustí. Ježišmarja, my už jsme jaká třetí snad generace, já asi třetí generace, Petr, možná už čtvrtá, od těch hrůz, který způsobili různý prostě agresivní národy, jo? To nebylo jenom náckové, to teď jsme z toho svědky dodnes. Co se budeme povídat, to nechci jako nějak rozpatlávat, teď o tom nechci mluvit, ale války byly, co je lidstvo lidstvem. A kdyby se měli všichni furt jenom pstít, tak už tady nebudem a na žádný nástroj se nakonec ani nezahrajem. Já chci jenom připomenout, Jirko, ty jsi mě trošku připomněl úžasný film a já mám pocit, Peťo, ty mě možná pomůžeš, že byl v německý produkci, nebo polský, jmenuje se Pianista.
3: Ano.
1: A tam hlavní roli hraje piano v podstatě. Jo.
3: Je to o, ten člověk se jmenuje Vladislav Špilman, byl to klavírní virtuos v předválečném Polsku a je to skutečný tedy příběh, natočil ten film Roman Polanský. A
1: Polanský, no.
3: Je to skutečně teda úžasný, úžasný film, jeden z nejlepších o holokaustu, který znám.
1: Přesně. Jirko, viděl jsi ten film?
2: Jo, viděl. A já právě, to jste mi připomněli, já jsem byl zrovna předevčírem v Salzburku, no a tak jsem si zašel i k domu, kde bydlela Lída Bárová, jo, ale tak to už je zase další námět na celovečerní pořad, že jo?
1: No to je pro Lída Bárová určitě. Už ten film, co teď dávali nedávno o Lídě Bárově, kdy ona tam ve skutečnosti je tam použit rozhovor s ní, že jo? I na obraz, tak já tady to taky nechci rozebírat, já mám na to svůj názor, tedy svůj názor na Lídu Bárovou, jo, tam je to opravdu zvláštní, neodsuzuju v žádném případě, ale mám na to svůj názor a já myslím, že různí lidi mají na Lídu Bárovou různý názory, ale dobře, že ten film byl natočený, je dobře, že je to tam ukázaný opravdu tak, jak to bylo.
2: Jo.
1: Hele, no, povídej ještě.
2: Dane, ono je velice snadné odsoudit. Já třeba osobně, já jsem hrozně rád, že jsem v té době nežil, protože nevím, jestli bych, jak bych se zachoval, jestli bych taky nenáviděl Němce, jestli bych se je nesnažil zavražit nebo znásilnit při tom odsunu. Jo?
1: Jasně.
2: Takže to je hrozně složitá doba to byla. A jsem rád, že jsem tam tehdy nebyl u toho.
1: Tak to s tebou musím souhlasit. Já taky.
3: Já teda taky souhlasím. Já jenom k té Lidě Bárové mě napadla teď jedna historka z jejího života, která koresponduje s tím předchozím naším telefonátem, že se nevěnujeme těm českým kolaborantům a i tím, že Češi taky páchali nepěkné věci.
2: No.
3: Vlastně poslední film Lidy Bárové, točený v Čechách, málo se o tom ví, se jmenoval 13. revír. Je to taková jako detektivka černobílá.
2: Ano.
3: A právě, že to bylo točeno na konci protektorátu s Lidou Bárovou, ale bylo už jasný, že se to nedotočí, že to bude natočený už po válce a tomu štábu bylo jasný, že Lída Bárová nebude hrát tu hlavní roli. Takže pak jí teda nahradila Dana Medřická a oni vlastně, protože ten filmový materiál byl cenný, tak oni předstírali, že natáčí, že v té kameře mají ten materiál a Lída Bárová teda hrála vlastně do slepý kamery a ty záběry.
1: Aniž by to věděla.
3: Aniž by to věděla, protože
1: prostě
3: ten český štáb si říkal, ty záběry vlastně jako už nepoužijeme, jo, a tady si vyplejtáme ten cenný materiál, takže vlastně Lída Bárová takhle jako byla klamaná celým štábem a teda to bylo její poslední, co udělala, respektive neudělala pro český film. Ten film se nakonec nedotočil, protože tuším, že kameraman, režisér zmizeli, nebo točil to Martin Frečel a kameraman. Myslím, že zmizel jako v odboji na konci války, takže najednou prostě nebyl kameraman, takže už se ten film nedodělal za války a teda až po válce s Danou Medřickou.
1: Vidíš, Jiříko, k čemu si nás inspiroval, na co si všechno Petr Koura vzpomene.
2: No, já se omlouvám, jestli jsem vás
1: Jasně, Jirko, vůbec se neomlouvej. Skvělý, to bylo. Děkujeme za telefonát. Měj se hezky.
2: Jo, díky.
1: Čau, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak to bylo hrozně zajímavý. Tenhle ten rozhovor, trošku mě to připomnělo teď ty diskuzní pořady historie ECS. Přesně, to mě hrozně baví, jak si tam ty různý pohledy se tam setkávají, protože každý historik má, nebo každý třeba ne, ale jednotliví historikové nebo historici mají trošku jiný pohled na tu jednu konkrétní událost a to mě hrozně baví. A taky mě strašně baví hudba, kterou si teď vybral ty, Peťo, akorát nevím, jaká ta hudba mě baví, protože jsem zapomněl, co jsi vybral.
3: Je to Leonard Cohen.
1: No, já jsem to věděl. Tak jo, jdeme sklidit nervy. Máš k tomu něco?
3: Ne, jenom, že to je tedy Dance Me to the End of Love.
1: Dobře.

0: Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Koura je mým hostem, tedy Kourič, znovu opakuji, člověk velice vzdělaný, a teď si fakt zase nedělám srandu, abyste si nemysleli, doktor filozofie, docent a PhD. Zkrátka studoval pilně a proto není divu, že ho často vidíme v telce, v různých debatách a po různých, teď zase někam jdeš diskutovat, si říkal.
2: Zítra do Kutné Hory jedu.
1: Do Kutné Hory, co tam bude za akci?
2: Bude tam připomínka Arnošta Lustiga, který bude mít v prosinci 100 let od narození.
1: A takže... Arnoš Lustig, spisovatel, to všichni víme. Proč zrovna v Kutné Hoře?
2: Tak pořádá to Galerie Středočeského kraje, GASK. Takže...
1: Ale Kutná Hora je důstojný místo pro takovýhle mistry, jako byl Arnoš Lustig.
2: Určitě. Narodil se tam Jiří Orten třeba, takže z těch významných
1: dalších,
2: osobností kultury.
1: Že jsem se do toho pouštěl, teď se do mě pustíte, teď to na mě nasype a já se tady zhroutím u toho mikro, z těch informací. Ne, já půjdu jinam. Jak jsem už předeslal na začátku dnešní zpovědnice, Petr je i herec. Já jsem ho viděl v několika inscenacích, ty hraješ výhradně v jednom divadle, že jo?
2: Ano.
1: A to divadlo se jmenuje Studio Epsilon.
2: Přesně tak.
1: Kdo tě tam našel, nebo kde tě našli? Takhle je lepší otázka.
2: Tak já bych asi řekl, že vlastně spolupracuju rád s umělci, dělám třeba poradce k filmovým projektům s historickou tématikou.
1: To je pravda, k seriálům, že jo?
2: Seriálům historickým, Bohéma, České století, nebo k filmům Jan Palach, Roberta Sedláčka, nebo Ztracení v Mnichově Petra Zelenky, takže s filmařema jako spolupracuju, i s divadelníkama jsem spolupracoval, dejme tomu před 10 lety.
1: Počkej, ale chápu to správně, jako poradce.
2: Jako poradce, ano.
1: Jo,
2: takže třeba ve Švandově divadle jsem s Martinou Kinskou spolupracoval na inscenaci Pankrác 45, která byla tedy o ženách, které se sejdou v jedné celé na Pankráci v 45. roce, mimo jiné tam je i Lída Bárová. Jo, takže to jsem byl jako pozván jako historik, abych třeba těm herečkám trošku jako přiblížil tu dobu. Ale v té Ypsilonce tam došlo teda k jinému angažmá a byl to samozřejmě Jan Šmíd, zakladatel a ředitel Studia Ypsilon, který mě v uvozovkách objevil.
1: Impresario vlastně takový.
2: Impresario, který, my jsme se potkali v televizním pořadu 333, který moderoval spolu s Janem Lukešem, což je Honza Lukeš, je můj tedy dlouholetý kamarád. A já jsem vydal knihu právě o swingu, o té swingové hudbě, jak jsme se tady o tom bavili, pro následování swingu za protektorátu. A pozval mě právě Honza do toho pořadu Literární revue 333 a ta kniha velice zaujala právě Honzu Šmída. A protože Ypsilonka vychází z té poetiky osvobozeného divadla a vlastně z té swingové éry a Honza Šmíd byl ta swingová generace. Takže prostě byl z té knihy nadšený, já jsem mu ji nemohl věnovat, protože jsem měl jenom tedy svůj výtisk, takže pak jsme se potkali v Ypsilonce, já jsem mu tu knihu přinesl a on mě tedy několikrát pozval do divadla a pak mě, to bylo někdy na jaře 2018, tak mě říkal, no my připravujeme inscenaci k roku 1918, ke vzniku republiky a neřekl byste tam něco na začátku jako historik? No tak jsem říkal, samozřejmě, tak jako to nejde jako tuhle nabídku odmítnout. A představení se mělo hrát v Obecním domě přesně 28. října, 100 let tedy poté, co tam byl vyhlášen samostatný stát Čechů a Slováků. No a pak teda jsme se potkali za nějakou dobu a Jan Šmíd říká, no víte, ono by to bylo trošku asi víc toho vašeho vystupování, tak se drbal v těch vousech, jak to teda kolegové z Ypsilonky krásně umí napodobit a říkal, my bychom vás posadili na to jeviště a vy byste teda jako občas něco řekl a my bychom vás vytáhli nebo zase usadili tam. Jo, a jako jestli bych s tím souhlasil, tak jsem souhlasil. A netušil jsem, že divadelní provoz znamená zkoušení v dopoledních hodinách a tak dál, takže jsem pak někdy i trochu litoval, jakože teda zase je zkouška, musel jsem na zkoušku, ale nelitoval jsem nakonec, protože to představení se dle mého názoru povedlo. Přesně tedy...
1: Jak se teda jmenovalo tady
2: to? Jmenovalo se to 28. říjen, den pod ní. A nakonec to i vysílala televize Živě, ale na kanálu ČT Art, proti tedy běželo, protože 28. října se uděluje státní vyznamenání, takže Miloš Zeman uděloval státní vyznamenání, všichni mý kamarádi se na to dívali, byli pak naštvaní a já jsem jim říkal, měli jste se dívat na art a věděli byste 28. říjen den pod ní.
1: V tom to představení... víš, tak Miloš byl star, no to je...
2: Ano, ano, to už jsme nemohli konkurovat.
1: To je takový náš český Steve McQueen.
2: A takže, ale v tom představení vystupoval třeba Jan Onder, tanečník a herec, který také spolupracuje s Ypsilonkou, Pavel Nový, Tatiana Medvecká a teda řada dalších osobností spojených s Ypsilonkou. No a já jsem tam zažil takovou jako situaci, kdy po generálce, protože my jsme to pak jako zkoušeli od rána přímo v tom obecňáku, já jsem měl...
1: Fakt jste to hráli v tom obecňáku?
2: Ano, přímo v tom obecňáku jsme to hráli právě, jo. Takže jako i ten genius locí, že prostě tady v těchto prostorách se to stalo před 100 lety, tak mě teda strašně fascinoval. A akorát jsem měl vystoupení v televizi k výročí republiky, tak bylo takový jako speciál. Měl jsem mluvit k okupaci a to bylo zase v Národním muzeu, nově otevřeném. Takže jsem přebíhal mezi Národním muzeem a obecňákem a byla generálka. Byl jsem samozřejmě nervózní strašně. A teď teda ta generálka skončila a my jsme tam jako běželi jako do toho zákulisí spolu s Dominikem Renčem, který tady hrál na piano, který je dnes můj, troufnu si říct, přítel. Jsme velice blízcí kamarádi.
1: A výborný muzikant, pianista a herec.
2: Přesně tak.
1: Skladatel, pozor.
2: A výborný parťák a úžasný člověk. A tehdy vlastně jsme tam jako někam zaběhli do dalšího sálu a bylo tam nějaký jako občerstvení připravený. A tak jsme si jako chtěli dát, ale jako nealko, nějakou vodu, jo, nebo juice. A teď nás tam nějaká paní strašně seřvala, že to je na akci manažer roku. A že teda manažeři roku nejsme. A ať jako vypadneme, jo. A Dominika to trošku popudilo, takže se jako naštval a jako dost jako ostřetý paní řekl, že stačilo říct a že nemusela na nás tak výjíždět. A mě to v tu chvíli jako strašně hřálo, že nejsem manažerem roku, ale že jsem s těma divadelníkama. Protože nebýt divadla, tak by ke vzniku republiky nejspíš nedošlo. To tvrdí historik Jan Tesař, není to můj jaksi názor, jenom můj, že divadlo hraje v české moderní historii velkou roli a tedy v době národního obrození, jo, že to české divadlo opravdu udržovalo.
1: Kdyby nebylo ducha. Divadla, neměli bychom hymnu.
2: Ano, ne. Jo. Takže a vlastně v tom 100 let po vzniku samostatného státu, tak tady prostě manažeři se scházejí v tom obecním domě a ani těm nebohým hercům nedovolí napít se jejich džusu nebo vody, tak mě to trošku naštvalo a právě řekl jsem si, já jsem tak rád, že jsem tady s těma hercema, i když sám herec nejsem, takže jsem tady prostě jaksi na straně té kultury, která ten národ vytvořila. Takže bylo mi mezi nima dobře, mezi těma lidma. A
1: je ti mezi nima dobře.
2: Je mi mezi nima dobře, ta parta, která je v Ypsilonce, je prostě úžasná. Takže potom logicky následovalo další oslovení ze strany Honzy Šmída.
1: To si nech, to ano. Si dáme v dalším vstupu. Co si mezi tím, čím si mezi tím ovlažíme život zase, osvěžíme život, možná spíš osvěžíme, ano.
2: Takže bude to legendární kapela Plastic People of the Universe a její skladba Rozvaha neuškodí ani kuřeti a je to tedy živá nahrávka z koncertu.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, nacimbál, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Nacimbáli, všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, nacimbál, my jsme hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Nacimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 22 hodin a 1 minuta, posloucháte Rádio Beat, posloucháte Rokovou zpovědnici. Mým hostem je historik Petr Koura, zvaný Kourič, to musím neustále zdůrazňovat, protože je to už vlastně taková neoddělitelná přezdívka, nebo můžeme klidně to považovat za umělecký pseudonym Petra Koury, protože už 8 let funguje i na divadelní scéně. O tom, jak, už jsme mluvili, ale budeme ještě pokračovat, až odezní písnička Máma tá.

0: pít. Roková spovědnice.
1: Jak to tak poslouchám, Péťo, tu hudbu, kterou vybíráš ty, kterou vybírám já, tak se nám to krásně dostalo do takové linie od těch 20. let, od toho swingu, až po ten underground a punk.
2: Přesně tak.
1: To je docela dobrý.
2: No.
1: To jsem tady dlouho neměl takhle krásně poskládaný. Hele, já se vrátím k tomu divadlu ještě, jo. Ty jsi připomněl, že jsi v roce 1918 byl osloven...
2: 2018.
1: Teda 2018. Jo, vidíš, to nevím, tě se do toho plete ta první mě republika.
2: Taky, no.
1: Jasně, tak 2018, o 100 let později, takhle, v roce 1918 byl Petr Koura osloven panem impresáriem Šmítem, aby se zúčastnil divadelního prvního svého představení a v roce 2018 měli premiéru v Povětším domě. Ne, to jsou blbý vtipy, tak oni už jsou zvyklí posluchači na mě. 2018, tak jdeme zase do seriózního dialogu. Jsi byl osloven obecní dům, o tom jsi mluvil, s Dominikem jste si chtěli dát džusík a nějaká kráva vám tam vynadala, že to je pro nějaký, nevím koho, nějaký popláše, to je jedno. A z toho si tedy vyvodil, že je lepší být ve společnosti chudých herců než bohatých manažérů.
2: Přesně
1: je to tak?
2: Tak.
1: No, výborně. To znamená, že když jsi dostal další pobídku, aby jsi se účastnil i dalších představení, tak jsi to vzal, logicky.
2: No, bylo to ještě složitější, protože Jan Šmíd mi dal text svojí nové hry Spálená 16, která byla tedy o dějinách spálené ulice. A vlastně konzultovali jsme spolu i některé ty historické souvislosti. A pak se mě zeptal, nebo nejprve jsme konzultovali, a pak se mě zeptali, jestli bych tam nechtěl vystupovat. Podobným způsobem jako v tom představení k tomu 28. říjnu. A tak jsem říkal, že jako, jo, že teda jako budu o tom uvažovat. A on mi dal text té hry před létem, takže bylo to někdy v létě, v červnu 2019. A já jsem si ho přes léto přečet, ten text. A měl jsem pocit, že tam vůbec jako nepasuju, jo? Že to na sebe navazuje. Strašně se mi to líbilo, strašně mě to bavilo, ale že já tam nepatřím.
1: Že není třeba vysvětlení historiky.
2: Přesně tak, že to tam prostě jako, jo, protože on říkal, a zkuste se jako zamyslet, kde byste jako se viděl, jo? Kde byste tam mohl jako vstoupit. No a pak teda na podzim, když mě telefonovala produkce divadelní, tak my už jako zkoušíme, tak se přijďte taky na nás podívat. Tak jsem pořád říkal, jo, já teďko mám státnice a tohle a tohle. A pak jsem teda konečně tam jako se vydal a chtěl jsem říct panu Šmídovi, že prostě teda se tam nevidím, že tam jako pro mě opravdu ta role není. A on mě, když jsem teda přišel, tak on mě jako strašně uvítal, tak to je skvělý, že jste konečně přišel a nenechal mě vlastně vůbec říct tenhle svůj názor. A už mě tam rovnou na to jeviště jako teda postavil. A já jsem se nezmohl na odpor, přiznám se. A jsem dneska teda moc rád, že jsem se nezmohl na odpor, protože nakonec teda z toho vzniklo teda velký dobrodružství. Ta premiéra byla pro mě jako já jsem byl strašně nervózní, že sice jsem zvyklý přednášet, je to moje práce, ale přece jenom ta jako místnost plná studentů je něco jiného než divadlo.
1: No, jasně.
2: Jednak jsou to teda lidé různých věkových kategorií, za prvý a za druhý, jako ty lidé v tom divadle si zaplatili a chtějí vidět nějaké představení, takže já jsem se bál, jako, že nebudou třeba spokojeni. A samozřejmě jsem se bál, že třeba zakopnu na tom jevišti, nebo že prostě se něco stane takhle jako nečekanýho. A pak jsem si uvědomil, že Ypsilonka je takový fenomén, že kdybych tam opravdu jako zakop, tak oni tam vytvoří takovou situaci, že lidi si budou myslet, že to je záměr.
1: Přesně tak.
2: Protože oni dokážou tak jako improvizovat a ze všeho udělat legraci, že i z nějakého mého kiksu by oni dokázali, jak si to otočit, naopak, že by to bylo pozitivní. Takže s tímhle vědomím jsem nakonec teda vstoupil na divadelní prkna při té premiéře, která byla v prosinci 2019. A derniéra byla tedy bohužel minulou středu.
1: Ano, byli jsme a tady s paní produkční.
2: A teda mrzí mě to, protože to představení...
1: To představení krásný.
2: Jsem rád.
1: Mě to taky mrzí, protože jsem čet program váš, jo, čtu dost často, co hrajete zrovna, co mě vždycky zaujalo. A tak jsem koukal, že Spálená 16 má derniéru, i když u vás... pro Danka měla taky derniéru a pak měla taky obnovenou derniéru a obnovenou premiéru, nebo jak to tam, že jo, tak ono jako, to je jak Lucie, tyjo, kapela, jo, to je jako se rozpadly, navždy už se rozpadáme, takhle už se navždy rozpadly asi 20krát, takže nemám zas takovej strach.
2: Není všem konec.
1: Ano, tak přesně. V každém případě ty jsi se zmínil o tomhle představení, že to je o ulici Spálená a není to konkrétně právě o paláci Olympic, tedy tam, kde je teď Ypsilonka, tedy není to konkrétně o domu číslo popisné 16 také, nebo orientační 16?
2: Určitě, takže historie paláce Olympic tam hraje velkou roli. Objevoval se v tom představení i architekt Jaromír Krejcar, který tam vždycky vylezl v nejméně vhodnou dobu.
1: Ano, jasně, komická postava.
2: Komická postava představovaná Martinem Bohadlem. A takže jako základem byla historie.

0: skupinama pojmenování právě podle tohoto paláce. A pak jsem třeba i zjistil jednu věc, kterou v době, když vznikla ta hra, tak jsem ještě nevěděl. Jinak bych Janu Šmídovi navrhnul to nějak tam zmínit, že v 80. letech myl okna tohohle paláce pozdější arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, protože měl tady státní zákaz, byl mu odejmut státní souhlas, nemohl působit jako kněz a myl okna a měl v rajonu spálenou. Takže jaksi i tahle osobnost se kolem toho paláce myhla.
1: No, dodnes se ty okna krásně lesknou, teda můžu říct.
0: Ano.
1: V každém případě chci jenom poznamenat, vážení posluchači, že Ypsilonka je, mnozí z vás to ví, velice specifická scéna divadelní, jak už zmiňoval Petr, divadlo, který improvizuje, který tvoří přímo v podstatě při produkci to představení. Já jsem to zažil párkrát a je to fakt vždycky velice mile překvapující záležitost. Ale dělají se tam výborný večírky po třeba obnovený premiéře nebo při premiéře vůbec, nebo při derniéře, protože to chci poznamenat, že herci a herečky tady toho divadla byly vybírány impresáriem panem Šmídem podle typů. No. Jak se on učil na FAMU, že? Na DAMU, pardon. A on se vybíral podle typů. A jedním z kritérií, kromě toho té charakteristiky, vždycky té osoby, tak mám pocit, když tak mě to potvrdí nebo mě to vyvrať, že museli to být nejen herci, ale i muzikanti, ano. Zpěváci.
0: Ano.
1: Protože to tam hraje velkou roli, protože ty představení jsou protknutý muzikou a písněmi. Dominik Renč například, že jo, tady to musím znovu zdůraznit, ale především taky zdůraznit spoluzakladatele Ypsilonky s panem Šmitem.
0: Mirka Kořínka.
1: Mirka Kořínka, který dodnes ještě vystupuje, ne?
0: Ano, vystupuje.
1: Já jsem s ním zpíval na jednom mejdanu Ježka, fakt.
0: Ano.
1: A on nemohl najít, jako jak jsem mu říkal, že tu GIS. Tak dal GIS a nebylo to ono.
0: Mirek Kořínek vystupuje tedy v představení Mejdan s Mozartem, které mělo premiéru tuším před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem a skutečně vystupuje. Jinak Mirek je narozen v 43. roce a já když jsem to počítal, tak on je zplozen v období staného práva za Heydrichiády, kdy byly prostě, jako bylo zakázáno chodit, nebo byla zavřená kina, byl zákaz vycházení, takže...
1: Tak se dělaly jiné věci, no.
0: Právě. A já myslím, že to je jediný pozitivní výsledek atentátu na Heydricha je splození Miroslava Kořínka, tohoto hudebního génia a divadelního, protože skutečně je to neuvěřitelný člověk.
1: Teď jsem chtěl říct, že aspoň něco ten zatracený všivej vrah českého národa, ta bestia, teď to říkám naprosto vážně, Heydrich udělal něco dobrýho, ale to ono, ne. To
0: neudělal on, je to prostě,
1: to udělal prostě to, ne,
0: nepřímý následek. No, samozřejmě ne, myslíme to s nadsázkou.
1: No jasně, mně se ten opravdu tady ten člověk, no to nebyl člověk, že? Tady ta bestia prostě úplně se mi příčí v hubě. Hele, ještě si popovídáme o dalších třeba představení, jestli chceš. Ty to krásně spouješ s tou historii ještě navíc. A pustíme si tvého kolegu.
0: Ano, mého kolegu a dalšího přítele, díky Janu Šmídovi, Jana Jiráně a jeho kapelu Botafogo. A skladba se jmenuje Josef K., což chytří už vědí, že to odkazuje k Franci Kafkovi.
1: Výborně. A o panu Jiráňovi se ještě pokecáme.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a my si povídáme s Kouričem, tedy s Petrem Kourou, s historikem a divadelníkem vlastně, hercem, průvodcem různých představení. Ty jsi pustil pecku od svého kolegy Honzy Jiráně.
2: Ano.
1: Já mám takový krátký, jo, jenom příběh s Honzou Jiráním. On patří takový ty druhý generaci Ypsilonky, by se dalo říct. Ne úplně k té první, ale k té druhý, jo. S Markem Ebenem.
2: V 80. letech nastupoval
1: Ypsilonky. Ano, přesně tak. Já si ho pamatuju, kudrnatý jako ty, máte takový podobný účes. Vlastně ty seš stále mladý, černovlasý, Jan Jiráň už je prostě šedivý, ale sluší mu to, vypadá krásně.
2: Určitě.
1: Myslím, nás, no, nás neposlouchá, ale to je jedno, když tak mu to vytvořil, že je fešný chlap.
2: Já mu to vyřídím.
1: No, a my jsme, já jsem poprvé jel, a tu už je let, člověče, po revoluci samozřejmě, na Menorku, jo, na můj oblíbený ostrov. No a tak jsme nasedli do toho létadla, že jo, a tak se tak rozlížím, že jo, protože já jsem třeba lítat vždycky, tak to takový ustrašně jsem tam, furt jsem tam chtěl po těch sestřičkách, ne, já jim říkám sestřičky, letuškách, jsem chtěl panáka, že jo, protože jsem takový rozklepaný. A teď najednou mi takhle zabloudí zrak vedle a tam seděl nějaký známý pro mě známá osoba, osobnost. Pak jsem si vlastně uvědomil, protože já tu Ypsilonku sledoval i ještě v mládí svých kympláckých let, jako dejme tomu, jo. Tak jsem ho nějak, je toto. No a já jsem taková držka, že jo, nemáchaná, tak jsem se ho ptal, co vy jste a tohle, a on mě to pak vysvětlil. Říká, jo, že ty jste Ypsilonky. No a představ si, on se mnou dal do řeči a já jsem se ptal, proč letí na Menorku, on říká, že už tam lítá, vždycky, když jsou divadelní prázdniny. Už pár let, ano. A že už to má známý, a že ví, kde co je. No tak jsem se to s něj samozřejmě zeptal, co kde mě nejvíc zajímaly hospody a tak dále. A on mě všechno řekl a poradil mě výbornou hospodu v Ciutadele El Hogar del Pollo. Mm-hmm. Jo, to pro moje jméno opravdu hodně znamenalo, protože to je kurník v podstatě, jo. Ale tam dělají výborný tapas, jo. Je. Tak jenom s Janem Jiráněm jsem se takhle setkal a opravdu drahmo času v tom letadle mi vyprávěl o té Menorce a moc mi pomohl. Pak jsem se ho snažil oslovit teď nedávno, jsem říkal, já jsem ten, jak jsem se s váma bavil, když jsme letěli spolu na Menorku, a on udělal takový to, jo, pamatuju si, no, jasně, čímž jsem pochopil, že si mě vůbec nepamatuje. Ale to je jedno, jo, zase jsem se z toho zde to. Tak to byla tato písnička. Tak, tolik o tvém kolegovi Janu Jiráňovi, když jsi ho vybral. A mě by zajímalo, Spálená 16, která měla teď deniéru, no. Ale ty hraješ ještě v mnoha dalších hrách. Třeba teď je to poměrně nová letní, jak se jmenuje,
2: letní komedie, ale je to myslím erotická, nebo...
1: Ne, no ta tanemská.
2: No, letní erotická.
1: Letní romance?
2: Romantická komedie, něco takového.
1: Jo. Že jo? No. Je to v podstatě hra o trampingu.
2: Spíš o chatařích.
1: Spíš o chatařích, ano, to je pravda. Napsali
2: Martin Janouš.
1: A ty tam opět zase vysvětluješ historii toho chataření. A mě zajímalo, jestli jsi to musel nějak nastudovat, historii chataření, protože mě nepřijdeš jako chatař.
2: Tak s Martinem Janoušem se právě známe z toho představení Spálená 16 a on, když připravoval tuhle inscenaci, jmenuje se Prázdninové iluze.
1: Prázdninové iluze se to jmenuje, no.
2: Tak právě řešil, že by tam chtěl nějaké ty základní informace o tomhle fenoménu. A tak jako mě oslovil a vlastně tu hru začínám.
1: A s tím kafíčkem v ruce.
2: Kafíčkem a je to vlastně taková jako přednáška, takže je to docela vtipné, že někdy, když vylezu teda jako z pozaté opony a s kafíčkem a začnu teda mluvit jako na přednášce, tak někteří návštěvníci jsou trošku jako šokovaní, jestli si nespletli sál, jo. Jestli teda přišli jako do správného sálu, jestli se nespletli, což je samozřejmě záměr a hovořím tam teda o fenoménu o trampingu, také chataření a chalupaření a vysvětluji, jaký je rozdíl mezi chatařem a chalupářem. Protože tedy říkám tam, že chalupář jaksi opečovává tu svoji chalupu, tu svoji nemovitost. Prostě pracuje tam, zatímco chatař, ten tam jezdí odpočívat. A já teda, možná ti to překvapí, jsem chalupář. Takže mám chalupu v severočeské Kytlici a tam jezdím
1: to
2: pracovat.
1: To si děláš, prdel, fakt,
2: nedělám,
1: jo.
2: Nedělám, Dané. No.
1: Ty Kytlice.
2: Já vím, že jsi tam taky jezdil. Takže...
1: Já jsem tam jezdil leta letoucí. No. Teď tam se odstěhovala moje první skvap, jak já říkám vždycky, matka mých dcer. A tu znáš? Jako?
2: Znám, my jsme se tam potkali taky.
1: No tak vidíš, tak jí pozdravuj,
2: no,
1: chalku. No. A kde máš Kytlici, chalupu?
2: Je to část Falknov.
1: Jo. Falknov znám, no.
2: Než se přijede do samotné Kytlice, takže...
1: To znamená z Tannenbergu, když sjíždíš dolů.
2: Ano, přesně tak.
1: A to jsi tam měl odjakživa?
2: Ne, to jsem koupil s manželkou někdy před asi 10 lety.
1: No to už jsem tam nebyl, no. No.
2: Takže koupili jsme tu chalupu, jaksi, nejsme původní obyvatelé, ani ty, co vyhnali původní obyvatelé, takhle bych to řekl.
1: Já už se zase dostáváš těm sudetům.
2: Ano, ale o tom nechci mluvit. Takže k tomu fenoménu chalupaření mám samozřejmě blízko, protože člověk potřebuje nějak relaxovat v přírodě, jo, a teda čím jsem starší, tak tím je to...
1: Tím víc relaxuješ.
2: Jako ta potřeba, jako té přírody, jako se u mě objevila, protože můj otec byl vášnivý chalupář a nutil mě a moje sourozence pracovat na rodinné chalupě, z čehož jsme nebyli nadšení v té nežerském věku.
1: Chápu. A potom člověk vyroste, ano, zestárne a najednou ho to hrozně baví. Přesně. A chce nutit naopak svoje děti, aby makali, ano, na objektu. Ano.
2: Takže zažívám to teď z té druhé perspektivy a baví mě to na chalupě v Kytlici.
1: Dobře, takže přes další hru Martina Janouše tedy, kde taky účinkuješ Studia Ypsilon letní romance, ano, jsme se dostali do další fáze, nám moc času nezbývá. Ty, a víš, co jsme? My jsme nevybrali.
2: Vybrali jsme písničku, jedná se o píseň Buřty, pivo a nenávist.
1: A jo, vlastně, už vím, jo, už vím.
2: Která teda vyšla na prvním albu pánů Habky a Horáčka a možná teda pro řadu posluchačů bude překvapivé, proč teda ji zařazujeme v souvislosti se Studiem Ypsilon. A já to teda prozradím, protože ten sbor, který zpívá na konci, tak to jsou právě herci z Ypsilonky, které tedy kdo si oslovil, když se nahrávala ta píseň, tehdy ještě vlastně neznámá, dnes poměrně populární a řekl bych i aktuální v dnešní době, tak právě jako takový kšeft byl řečeno těm hercům, tak až tady skončíte dneska, tak ještě půjdete nahrát takovou jednu písničku a dostali teda noty a jako co tam mají zpívat, tak teda to naspívali a stalo se z toho tahle známá a oblíbená píseň. Takže herce z Ypsilonky tam slyšíme jako ten chór na závěr.
1: Výborně.

0: Pepková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petře, máš tady trošku pruser. Někdo ti tady píše. Dobrý večer, cítím se uražen. Mluvíte o chatařích, co jen odpočívají. Na vysvětlení, mám chatu plus 2000 metrů. Práci mám neustále.
2: Tak co se omlouvám, takhle jsem to nemyslel. Bylo to samozřejmě v celkovém kontextu jako základní rozlišení chatařů a chalupářů.
1: Jasně, to samozřejmě nadsázka.
2: Chatař s velkou zahradou je něco jiného.
1: A jo, ano, chatař s velkou zahradou.
2: Ano.
1: Prostě, přátelé, co máte chatu a malou zahradu, tak u Petra Kuly máte smůlu, protože jste leroši a povaleči, kteří jezdí na chatu, jenom chlastat tak. Ne, dobře, ne, to mě baví tady ty poznámky, to je skvělý. Já vím, co je zahrada, 2000 metrů se nedokážu vůbec představit.
2: To, no to je taky ne.
1: To ne. Nejkrásnější zahrada je, a můžeš s ním udělat nádhernou, jako krásný pozemek, 1,5 × 2. To je, a to můžeš mít motorovou sekačku a uděláš vždycky jenom vrm, a vypneš.
2: Výborný.
1: A máš posekáno, to je nádhera. Já se ještě zeptám na další tvoje divadelní působení. Mě to teda extrémně zajímá, ne, že by tvůj hlavní obor, tedy historie, mě nezajímal, ale já jsem usoudil, že kdybychom se měli pokračovat, dostali jsme se v podstatě do 30., dejme tomu 40. let, kdybychom měli pokračovat 50., 60., 70., bože můj, tak bychom tady byli 3 dny, ale my si to můžeme zopáknout a navázat, jo? Ano. To určitě. Ale teď tedy vrátíme se zpátky k divadlu, takže ty jsi mi říkal, že hraješ v takových speciálech, tak jsi to nazval. Co to jsou speciály? A zmínil ses speciálně, ohledně speciálu na vánoční představení.
2: Ano.
1: Tak pověz nám o tom něco.
2: To jsou takzvané vánoční večery, to je teda už dlouholetá ypsilonská tradice, ale těma speciálama jsem myslel takzvané večery na přidanou, což byl tedy nějaký, řekněme, výjimečný večer v ypsilonce, už tedy myslím, že to bylo ještě v liberecké éře. Takže takhle jsme tam dělali právě s Jendou Jiráněm 3 představení, které jsme spolu moderovali. První se týkalo Josefa Škvoreckého a z tého výročí jeho narození, takže jsme ho připomněli právě třeba i písničkami a swingovými, které měl rád, ale třeba i písničkou Zuzana, takovou tou countryovkou, ke které on napsal text. Takže tím jsme ten večer zahájili.
1: To je to Zuzano.
2: Ne, to je Matuška, to je to Zuzano, mám tě rád. O Zuzano, Zuzano, mám tě rád. Přicházím z té velké dálky k nám na banjo, budu hrát. Tohle napsal Škvorecký někdy na konci 50. let. Přebásnil vlastně americkou lidovou píseň. To se muselo zdůrazňovat, že je to americká lidová píseň. A takhle vlastně jako mohla ta kultura k nám pronikat. No, takže Josefa Škvoreckého jsme připomněli na prknech Ypsilonky, pak jsme připomněli Voskovce a Vericha, jejich tedy výročí, a třetí večer byl před rokem k 80. výročí konce druhé světové války. Tam se ukázala ta ypsilonská improvizace, protože měli jsme jenom jednu zkoušku a pak teda to představení bylo teda jako úplně jiný. Krištof Meden tam někdy našel uniformu Hitlerjugend nebo něco podobného z nějakého představení a prostě, jo, protože my jsme tam zmiňovali, že Petr Vršek, náš kolega herecký, tak hrál v takovém filmu, který se natáčel v Praze, jmenoval se Swing Kids a bylo to právě o swingařích v Hamburku za války a on tam hrál tedy jednoho z těch Hitlerjugend a do dneška si pamatuje ty dvě písně, která je ta německá produkce naučila. Takže nám tam zahrál příslušníka Hitlerjugend, kterého jsme vyhnali swingovou hudbou, tedy z jeviště.
1: Musel vyswingovat.
2: Musel vyswingovat, ano, přesně. Jasně. Tak. Takže to jsou ty takzvané speciály, no a vánoční večery, to je prostě fenomén už opravdu několik desetiletí. V první polovině toho večera se zabíjí kapr a pak se tedy upravuje, na konci té první půlky ho dostanou někteří diváci. A
1: počkej, tam fakt jako se opravdový kapr se připravuje a smaží,
2: ano,
1: jo?
2: Ano.
1: A to smažíte na jevišti?
2: Na jevišti, no.
1: Aha.
2: No, přijď se podívat, jo. To je opravdu jako během toho představení je prostě ten kapr připraven na začátku, ještě žije a na konci už je připraven jako pokrm. Vánoční.
1: Pánský rituál v Ypsilonce na Vánoce, tyjo. Chudá kapr.
2: Ano. A v té druhé polovině se zpívá paschova mše, což je barokní mše. A tedy všichni herci jsou v takových bílých košilích. Má to připomínat andělský sbor a tedy hrajou někteří herci, co umí hrát na ty nástroje a tedy my ostatní zpíváme tuhletu mši.
1: Já si nedokážu představit Mendeho jako anděla.
2: No, tak je to opravdu někdy komické. A já, když jsem to představení viděl poprvé, tak právě a to je pro Ypsilonku typické, že se tam snoubí ta legrace s tím vážným. Že prostě je to prostě v té kombinaci, kterou Jan Šmíd vždycky dokázal vybalancovat. Takže zaznívají tam vtipy, ale zároveň je to opravdu barokní hudba, kterou tam teda ty herci předvádějí a myslím, že tam mše už je asi zapomenutá, že tedy ona převálcovala Rybovka tohle všechno, jo? Že když se nějaká vánoční mše zpívá, je to Rybovka a ta paschová mše je opravdu krásná a nám se třeba stalo, že jsme teda po tom představení popili v té kavárně a pak jsme jako odcházeli někdy kolem půlnoci a zpívali jsme si to. Jo? A jeden teda z herců říkal, když jste to dneska zpívali už dvakrát, protože bylo představení už odpoledne, říkal, vám to nestačilo dvakrát? My jsme říkali, ne, my si to zaspíváme s Dominikem Renčem i po třetí. Jo? A opravdu a s Krištofem Mendem. Takže jako je to neuvěřitelné, jak ta barokní hudba dokáže takhle rezonovat i v dnešní době. Takže to je další představení, ve kterém se objevuji v roli tedy zpívajícího sboristy.
1: A to je před Vánoci, předpokládáme.
2: To je před Vánoci v prosinci.
1: To znamená nějaký ty časy jako těsně před Vánoci.
2: Ano,
1: nebo
2: ano, těsně před Vánoci.
1: A nebo se podívat na program Studia Ypsilon.
2: Přesně tak.
1: Jasně. Co jsi vybral pro tuto chvíli? Nakonec už se nám blíží závěr, což je mi líto, ale co se dá dělat, ale výbornýho. Já ho miloval pro jeho folkový pecky. I když se tomu se nedá říct, že to je folk, co dělal. Ale jak výborně, on je takový inovátor společně s Dášou Voňkovou. Ano. V podstatě byli takový inovátoři hry na akustickou kytaru. Je to legenda, tenhle ten člověk. A na stará kolena se dal i do Big Beatu, že jo? Tak popiš, koho budeme hrát.
2: Takže je to Vladimír Mertá a jeho tedy Big Beatové období s kapelou Dobrá úroda. Skladba se jmenuje Madonna Decibela. A tedy, i když je to z roku 2012 nahrávka, tak já mám doma ve svém archivu stokrát přehranou kazetu z nějakého živého koncertu z 80. let, kde tedy Mertá hraje tuto krásnou píseň.
1: Tak si ji pustíme.

0: Rocková spovědnice.
1: No nic, Peťo, čas se nám naklonil, je minuta před 23. Musíme se rozloučit, no my se loučit nebude, my se určitě ještě tisíckrát potkáme, ještě taky, ale v každém případě musíme se rozloučit tedy s posluchači Rokový spovědnice. Ohlasy byly velice příjemný, to dokonce se zapojili do naší diskuze, což se mi stalo snad poprvé v Rokový spovědnici, to je zajímavý. Ale určitě přijdeš ještě jednou, to mi musíš slíbit.
2: Samozřejmě.
1: Zase po nějaký době, protože čas plyne, tím pádem narůstá i historie, jestli mě rozumíš.
2: Ano.
1: Takže můžeme podebatovat ještě o dalších zajímavých historických událostech týhletý země, co si budeme.
2: Samozřejmě. Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se to posluchačům líbilo a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Určitě. Hele, Péťo, já děkuju, že jsi přišel. No a dáme si takovou píseň, která k historii patří. Představ.
2: Přesně tak. V tom představení z Pána 16 se mimo jiné hovořil o založení Karlova mostu a tak nejde jinak, než skončit bitvou o Karlov most v podání Michala Prokopa a Framus Five.
1: Výborně. Mým dnešním hostem byl historik Petr Koura, nebo jinak to řeknu, historik Petr Kourič Koura. Díky.

0: asi krok.
1: No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Brandy už si dovolí jen s tím krátkým.
1: Půlnoční

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás u poslechu druhé části přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě od rodinných a partnerských vazeb až po pokračování v činnosti původních kapel nebo prostým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Dvojice, pozdější zpěváka kytarista Dan Auerbach a bubeník a producent Patrick Carney, jsou přáteli již od dětství. Poté, co opustili univerzitu v Akronu v Ohio, se od roku 2001 pod hlavičkou The Black Keys věnují muzice. Vydali už celkem 13 alb a na své konto si připsali několik cen Grammy. The Black Keys dostali nálepku představitelů nezávislé garážové scény. Své debutové album vydali v roce 2002. Průlomu dosáhli se svou šestou velkou deskou Brothers z května 2010, za kterou získali i jednu z cen Grammy, a to za nejlepší album alternativní muziky. Za své prodeje bylo několikanásobně oceněno platinovou deskou. Ve Spojených státech se ho prodal téměř milion výlisků a umístilo se na třetím místě žebříčku. V Británii se umístilo jako 29. Z téhle velké desky na úvod zazněla skladba Howling for You. Nyní na vás čeká obzvláštní rocková lahůdka, a to raná nahrávka později super úspěšného souboru z přelomu 60. a 70. let Grand Funk Railroad. Na konci 60. let, v době, kdy se skupina teprve formovala, její pozdější lídr, kytarista a hráč na klávesové nástroje Mark Farner společně s bubeníkem Donem Brewerem nahráli několik skladeb, bylo jich přesně 6. Ty se nakonec pod hlavičkou Farnera s Brewerem objevily v roce 1974 na pirátském minialbu Monumental Funk a tak bezostyšně parazitovalo na úspěšné novince Grand Funk albu Shining On. Muzikanty to prý tehdy značně rozlítilo, jenže časy se mění. Mark Farner, který letos oslaví své 78. narozeniny, se na svém webu k těmto prastarým nahrávkám hlásí. Farner se v Brewerem setkali v souboru The Pack. Jeho solovým zpěvákem byl Terry Knight, jenž se později stal producentem Grand Funk Railroad. Mark o něm prohlásil: Terry byl dobrý frontman, měl bezvadnou vyřídilku a dokázal na sebe strhnout pozornost, ale žádný zpěvák to nebyl. Z prehistorie kapely Grand Funk Railroad si teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat poslechněte skladbu We Gotta Have Love v podání dvojice Farner Brewer.

0: Věcné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Graham Nash, zakladatel skupiny The Hollies, navzdory vršícím se úspěchům své mateřské kapely, stále trpěl neuspokojenými uměleckými ambicemi. Posílilo ho i v roce 1967 pozvání skupinou The Beatles k nahrávání jejich singlu All You Need Is Love. Po neshodách se spoluhráči The Hollies opustil v roce 1968. Nedlouho předtím, v prosinci 1967, se potkal se členem jiné slavné kapely té doby, a to Londýňan Steve Mann, kytarista, hráč na klávesové nástroje, který působil mimo jiné i v souboru The Michael Schenker Band. Svým vystoupením na festival ve Woodstocku v roce 1969 a album Déjà Vu z jara následujícího roku doslova psali dějiny rockové hudby. Jenže čtyři muzikantská superega spolu nevydržela déle než rok. Už v létě 1970 se skupina rozpadla a v následujících 12 měsících všichni připravili své sólové nahrávky. Do této kategorie patří i duo Graham Nash and David Crosby, které v dubnu 1972 po sérii společných koncertů připravilo také album. Deska pojmenovaná pouze jmény svých tvůrců a věnovaná písničkářce Joni Mitchell se dočkala slušných žebříčkových úspěchů, 4. místa ve Spojených státech a 13. Británii. Oba zpěváky a kytaristy doprovázeli členové proslulých The Grateful Dead a souboru The Section. Na rozhlasových vlnách Rádia Beat z téhle hudební kolekce zazní Nashova skladba Immigration Man. Vyšla i na pilotním singlu

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Londýňan Steve Mann, kytarista, hráč na klávesové nástroje, který působil mimo jiné i v souboru do Michal Schenker Band, spolupracoval také se zpěvákem Chrisem Ausim. Prsty v tom měl zkušený producent Khalil Turk, jehož krásných nálezech nezmiňuji poprvé a určitě ani naposledy. V roce 2020 je navzájem představil ve správné předtuše, že v době umrtvení koncertní činnosti v důsledku epidemie covidu by k sobě mohli hudebně pasovat a připravit nějaký materiál. Už na konci června 2022 tak vyšlo pod názvem Is Anybody Listening debutové album melodického hard rocku dvojice Ausie Mann. Podílí se na něm také Steveova německá manželka, basová kytarista Angela Manová a bubeník Cliff Edwards. Všichni recenzenti se shodli na tom, že z tohoto spojení zkušených rockových protagonistů čiší úžasná energie. Jak Ausie, tak Mann jsou mnohoobročníci. Zpěvák, který působil nebo působí v několika kapelách jako Monroe, Heartland, Shake Charm či The Distance, se postaral o texty. Mann, známý ze spolupráce se skupinou The Sweet and Joe Scotta, souboru Eloy nebo Liar, nebo již výše zmiňovaného projektu Michaela Schenkera, zase dodal muziku. Tak si počkejme, zda se z tohoto projektu zrodí pokračování. Zatím si z debutového alba dvojice Ausie Mann z roku 2022 prostřednictvím Rádia Beat poslechněte skladbu Number One.

0: Nálezy na Radio Beat.
1: Za svou dlouholetou kariéru spolupracovala s desítkami hudebníků velkého žánrového rozptylu. Mezi nimiž nechybí Bob Dylan, Neil Young, Nick Cave nebo Bruce Springsteen. Nepřekvapilo tedy, když se v roce 2006 objevil album All the Road Running, na kterém spolupracovala s kytaristou Markem Knopflerem, známým způsobem v kapele Dire Straits. Deska vznikala celkem 7 let. Emilu Marka zaujala roku 1987 v jejím televizním vystoupení s Chetem Atkinsem. Deska dua Knopfler-Harrisová byla vedle svých hudebních kvalit úspěšná i komerčně. V Británii patřil na albovém žebříčku 8. příčka, v USA stanula v top 20. Rodačka z alabamského Birminghamu a dcera armádního důstojníka již za svoji kariéru nazbírala úctyhodnou řádku ocenění. Věk se u této mladistvě vyhlížející dámy nesluší prozrazovat. Emilu Harrisová je velmi pracovitá a plodná interpretka i jako autorka. Vydala již přes 20 svých alb, která se pohybují v široké škále stylu od folku, country a bluegrassu až po pop a rock. Teď si z vysílání Rádia Beat poslechněte společně s Markem Knopflerem ve skladbě Love and Happiness. Spoluautorkou písně je Emilu.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Henku Marvinovi, kytaristovi významné anglické skupiny před nástupem do Beatles, která si říkala The Shadows a dodnes vystupuje na vzpomínkových turné, se z každého z jeho manželství narodil syn, který toužil otce následovat na jeho hudební dráze. Jeho nejstarší syn Dean z prvního manželství s Beryl Kingovou působil jako kytarista 10 let. V roce 1997 byl však ve věku pouhých 34 let nalezený mrtvý v útulku pro bezdomovce v severním Londýně. Vliv na to mělo umrtvení jejich kontaktů Hankovým příklonem ke svědkům Jehovovým. Druhá Marvinova žena, bývalá tanečnice Carol Naylorová, mu v roce 1976 porodila syna Bena. Ten od svých 22 let, to je od roku 1998 vystupuje společně se svým otcem v sestavě obnovených The Shadows, ale podílí se i na jeho sólových projektech. Teď posluchače Rádia Beat uslyší Bena společně s otcem Marvinem v nahrávce Waterloo Sunset z roku 2014. Originál z května 1967 vznikl v autorské dílně skupiny The Kinks a tehdy mu v Británii patřila druhá příčka. Odolali jim pouze do Tremolos se svým největším hitem Silence is Golden.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Hudební kariéře Erika Claptona patří k nejplodnějším jeho hudební spolupráce s americkým písničkářem, kytaristou, zpěvákem a skladatelem J.J. Calem. Cale se narodil v Oklahomě jako Jean-Jacques Cale a Clapton už na svém prvním solovém albu z roku 1970 proslavil jeho skladbu After Midnight, která se v Americe dostala do top 20. Píseň vznikla již před 5 lety, ale samotný Cale s ní neuspěl. Clapton se s Calem potkal v roce 2004 na třídenním festivalu kytaristů v texaském Dallasu a nabídl mu, zda by mu neprodukoval desku. Nakonec z toho zešlo společné album The Road to Escondido, které se objevilo na trhu počátkem listopadu 2006. O 2 roky později získalo cenu Grammy. Je spojeno ale i s jednou smutnou skutečností, a to, že je také posledním projektem, na kterém se před svou smrtí podílel i známý hráč na klávesi Billy Preston. Z Calovi a Claptonovi společné desky jsem pro vás do dnešního programu Rádia Beat vybral skladbu Anyway the Wind Blows.

Radio Beat. Když v říjnu 1976 The Who ukončili své krátké severoamerické turné a pak si naplánovali přestávku na vlastní hudební projekty, jejich kytarista Pete Townshend kontaktoval basistu The Small Faces Ronnie Lanea, zda by se neujal produkce jeho nového alba. Jenže vše se vyvinulo trochu jinak. Zaujetí novým hudebním projektem přerostlo v řádnou autorskou spolupráci a tak deska nazvaná Rough Mix vyšla v září 1977 s kreditem obou muzikantů. Oba zde figurují v roli kytaristů, ale jejich věhlas nakonec přilákal ke spolupráci i další hudební hvězdy jako Charlieho Wattse z The Rolling Stones, Johna Entwistla z The Who, Mela Collinse a další. Deska se dostala do žebříčku po obou stranách Atlantiku. Odvrácenou stranou její přípravy byla skutečnost, že se zrovna v té době u Ronnieho Lanea potvrdila neodvratná diagnóza roztroušené sklerózy. Ale Ronnie to tehdy odmítal brát na vědomí. O 20 let později si tohle onemocnění vybral svou daň. Ronnie zemřel v roce 1997 ve věku 51 let. Muzika, na které se podílel spolu s Petem Townshendem, tu ovšem zůstala. Z Rádia Beat teď zazní ze zmiňovaného alba z roku 1977 skladba Annie. Autorsky a interpretačně se na ní podílel i Eric Clapton.

0: Vzácné nálezy na Rádiu Beat.
1: Následující dvojici britských skladatelů a hráčů na klávesové nástroje tvoří Cliff Nolan a Oliver Wakeman. Nolan působil v artrockové skupině Pendragon a dnes se velmi aktivně věnuje své solové tvorbě. Oliver Wakeman je nejstarším synem známého klávesového kouzelníka Ricka Wakemana. Tohle umělecké duo připravilo již dvě koncepční alba. K prvnímu Jabberwocky je inspirovala nonsensová báseň anglického klasika Lewise Carrolla z roku 1871. Druhé vzniklo na základě dalšího klasika, a to psa baskervilského Artura Conana Doyla. Na stvárnění hororového Frankensteina spisovatelky Mary Shelleyové se prý zatím nedokázali dohodnout. Na sklonku roku 2021, přesně v prosinci, Nolan s Wakemanem vydali své třetí album Dark Fables, které obsahuje jejich dosud nevydané nahrávky a raritní drobky, které spadly z jejich autorského stolu. Prostřednictvím Rádia Beat vás teď zvuk poslechu jejich skladby Why Do You Hate Me právě z téhle desky.

závěr dnešní mini přehlídky ukázek spolupráce různých dvojic v rockové hudbě zazní úplný top titul, a to skladba You and I z druhého alba Born This Way americké zpěvačky Lady Gaga z května 2011. Spolupracoval na ní přímo geniálně kytarista Queen Brian May. Dnes už má zpěvačka na svém kontě celkem 8 studiových alb. Druhá deska zpěvačky Lady Gaga se vedle Británie a Spojených států dostala na vrchol v dalších zhruba 30 zemích a vedle 3 nominací na cenu Grammy, včetně Alba roku, se jí prodalo více než 5 milionů výlisků a stala se také třetím nejprodávanějším albem roku 2011. Deska urodila celkem 6 singlů a You and I je čtvrtým z nich. Příště zazní třetí letošní přehlídka hudebních dvojic, které opět vznikly na nejrůznějším základě. Zazní zpěvačka Jennya Ravanová s Ianem Hunterem, Ray Manzarek a Roy Rogers, Richard a Linda Thompsonovi, Nick Mason s Ricky Fennem a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Na závěr dnešního vydání Krásných nálezů zazní skladba You and I z roku 2011, brilantní ukázka tvůrčích sil zpěvačky Lady Gaga a její spolupráce s kytaristou Brianem Mayem.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje na Rádiu Beat od mikrofonu Martin Vysušil a startuje 11 v 11. A to tak, že tisící. Tohleto, řekněme, trošku výroční vydání jsme zahájili možná stejným jinglem jako ta předchozí, ale jinak bude všechno jinak. Tahle ta písnička, která je z eponymního alba kapely Cactus, které vyšlo v roce 1970, nazvaná Let Me Swim, tedy Nech mě plavat, zazněla jako první písnička v mojí první 11 v 11. A bylo to 15. května. A je už to hezkých pár let. To si ostatně můžete tak nějak odhadnout, že ta dnešní 11 je tisící. Hele, nechte mě plavat. Dobrý večer.

0: 11:11 na Rádiu Beat.
1: No, pokud jste to nestihli za ty necelé 4 minuty spočítat, tak vězte, že je to 20 let. 1011, kterou si dnes večer hrajeme, začala svým prvním vydáním právě v roce 2006. A v tom roce se hrálo třeba takhle. Danny California, to byl velký hit z alba Stadium Arcadium Jupiter. To byly a pořád jsou Red Hot Chili Peppers.

0: 11 v 11. Masáž pro vaše uši od Martina Vysušila.
1: Původně na tom úplném začátku 11 v 11 ještě neměla pevné schéma tak jako dnes a samozřejmě i jingly, jak jste si právě mohli všimnout, byly jiné. Za ta léta se pochopitelně měnily, vyvíjely, dokonce jsme nějakou dobu hráli 11 v 11 od 10 hodin večer v pátek, prostě čas přinášel změny. A jednou z těch prvních bylo téma, že jedenáctka se začala pokaždé soustředit na něco společného, na něco, co ty písně, které se ten večer hrají, spojuje. A jedním z takových prvních byla čísla od 1 do 11, což dávalo pořadí písní, ale pak jsem zjistil, že je velmi těžké objevit písničky, které v názvu mají čísla vyšší nežli 8. Tak jsem začal hledat v textech, přeci jenom jsem něco našel, nicméně teď už to je každým měsícem, každým rokem těžší. Tak tady máte z té doby jednu jedenáctku. 11th Earl of Mar. To jsou Genesis z alba Wind and Wuthering z roku 1977.

0: 11 v 11 na Radiu Beat.
1: 11 v 11 je 20 let a hrajeme si dnes tisící vydání. Byli tu s námi Cactus, kteří 11 otevírali. Potom jsme si hráli Red Hoty z toho roku, kdy 11 začala. Teď jedno z prvních témat, což byla čísla. A jedno z těch nejfrekventovanějších témat vůbec bylo, je a bude blues, protože to je základ rockové muziky. Tak teď se na chviličku podíváme na jednoho z nejpovolanějších. Kytaristu, skladatele, muzikanta, zpěváka, stále žijící legendu Buddyho Guye. Jeho album Born to Play Guitar z roku 2015 nám teď nabídne whisky, pivo a víno. Whisky, beer and wine.

0: 11 fláků, které osvěží vaší paměť s Martinem Vysušilem.
1: Čas letící jako šílený, to známe, a najednou bylo 11:10 let. Psal se rok 2016 a já bych ho rád připomněl jednou nahrávkou, která se možná dnes už moc nehraje, ale já ji považuji za nádherné spojení muzikanta, který je o víc než dvě generace starší než jeho kolegové a kolegyně na této nahrávce, ale dává to úžasný smysl. Ta deska je skvělá, jmenuje se Loud Hailer, je pod ní podepsán Jeff Beck spolu se svými mladými kolegy a kolegyněmi a já bych z ní rád zahrál Live in the Dark.

0: Nespi v kuse. Odpočívej s Martinem.
1: Samozřejmě, že i ta témata 11x11 se vyvíjela a některá tak nějak i zmizela, protože třeba témata typu poznáte nahrávku tu anebo onu z nějakých pár taktů, to už dnes nedává smysl, protože máme všichni v mobilu softwary, které nám napoví velice snadno, takže vítězové by byly okamžití a bylo by jich mnoho, takže to jsme vynechali. Nicméně témata jako covery a nebo duety, ta jsou tu s námi pořád. Já bych nabídnul jednu nahrávku, která vlastně spojuje tato dvě témata. The Sound of Silence je cover Simona a Garfunkla. A ten duet spolu živě vystřihli na koncertě Disturbed David Draiman a Miles Kennedy.
2: For tonight's performance of The Sound of Silence, joining us on the stage to be the Art Garfunkel to my Paul Simon tonight, please welcome Mr. Miles Kennedy. Now fire up those lighters and those cell phones and hold them up in the air, people, now's the time.

0: Give it up nice and loud for Mr. Miles Kennedy.
1: 11 v 11 na Radio Beat.
2: Zatím tu s námi byli v rámci 1011 Cactus, Red Hot Chili Peppers, Genesis, Buddy Guy, Jeff Beck, teď Disturbed s hostem Milesem Kennedym a další kapelou, která tu bude, jsou Jordy. To se dostáváme na téma, které spojuje tříčtvrťový anebo šestiosminový takt. Valc. Nebudete tomu věřit, kolik rockových songů je v tomto tempu. Já nabídnu House of the Rising Sun. Jordy, rok 1974 a ukázka z jejich alba Don't Be Fooled by the Name.

0: 11.11. Masáž pro vaše uši od Martina Vysušila.
1: House of the Rising Sun a jako zpěvák Brian Johnson ještě předtím, nežli se stal zpěvákem AC/DC. No a co si takhle otevřít téma intra? Známé intro, klávesové, lépe řečeno varhaní, je i v songu z alba 1984, které vyšlo v tom roce 1984. Van Halen a Jump.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jedenáctka má 20 let, tisící vydání, desítky, možná stovky témat, nejsem schopen to přesně spočítat, ale jedním z těch opravdu frekventovaných je i zrcadlo. V tomto případě se bude jednat spíše o zrcátko, takové že zpětné. Pearl Jam o tom natočili písničku v roce 1993.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Seattleská scéna, Eddie Vedder, Pearl Jam a Rearview Mirror. Téma zrcadlové. A dalším tématem, které ještě dnes večer stihneme alespoň naťuknout, jsou kytarová sóla. Já jsem se vždy záměrně vyhybal tématům hodnotícím, abych říkal, co je nejlepší, největší, nejsilnější, nejznámější. Prostě ne. Řídil jsem se jenom takovým tím pocitem, že některá sóla stojí za to vytáhnout a dát je tak trošku do souvislosti. Nejinak je to i s Comfortably Numb. To je Songs Alba The Wall z roku 1979 a tím kytaristou je tu pochopitelně David Gilmour, Pink Floyd.